jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: jo, Karel, to je jméno.
1: Viď, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erbe.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlách.
1: A také Karel Kot.
0: A dokonce i Čeplín byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Trovníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry. Takže ten dnešní výběr písní bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, pod zimníkem, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno holt folkáči odjak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

Hrávala Bujabé za olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzim sní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

0: listopad.
1: Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské Tempody, Vlak pro listí a pražský Magizom, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení, ve které je zmiňován legendární brdský básník Houl.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Draci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let z Hané, super skupina. Dáme si teď Brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko orežné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát. Usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil Listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říci, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahleta skvostná píseň.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul.

ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím.

vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení, dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítěz Roníček naslyšenou, no a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
3: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
2: Výborně, taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět na život. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodal vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota... Jistota, jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Tak tohle
1: já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval. To myslím.
0: No, víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba si stala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jaký první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je
3: dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. takovýhle, takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. Nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jedno nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se rozdíly třeba s současným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinesl sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přinesl ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme teď v září. Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme, hlasovat můžete na telefonu 731 800 900, kdo třeba v téhle chvíli.
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, jo? Děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko. Tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebekriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manžestrové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé se mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou. Ti tam dorazí a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším. Dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát
0: víc. Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zas

0: no, hlavně to Šumivé má ráda. Ano. Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: Ale... zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: pak si tak... to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Ivan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dá.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp. Nebo jak se to
0: dobře, bude. Richard třetí, píšu jim bot a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni.
1: Ano.
4: Jestli jako, jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak jako.
1: Promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A...
4: No právě, proto se ptám.
1: Aha,
4: to víte,
1: a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pánové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě a teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl a přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to a já
0: nefunguje
1: jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak on to poslouchal a můj muž na mě tak jako překvapil. Koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent. Hmm.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tedy dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty kreace pohybové.
1: Tam jsou věci, které už prostě třeba se zvedám tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny, říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: od 3. prosince.
0: Od 3. prosince. Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na splnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční, tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno
2: bude?
3: Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátralá, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No Takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkce revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude i Ilona a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně nepotřebovala. Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako ano, takhle, ano, takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebi jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: No to jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
0: Humoriáda.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuju za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuju za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Současný starosta Vít Rada vyhrál komunální volby ve Veselí nad Lužnicí. Policie obvinila strojvedoucího kvůli loňské nehodě vlaků u Zlivy na Českobudějovicku. Ráno bude zatažené, odpoledne polojasno, teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
2: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
0: Prezident vrátil poslancům k opětovnému posouzení taky doprovodnou novelu, která prezidentovi odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle opozice jde o protiústavní zásah do pravomocí prezidenta. Ve Veselí nad Lužnicí obhájil mandát starosty Vít Rada za hnutí Veseláci a Sport pro město. První setkání s dalšími subjekty budoucí koalice má starosta naplánované na dnešek. Do zastupitelstva by tak s vítězným hnutím měli jít nestraníci pro Veselí nad Lužnicí a Veselí pro veseláky, řekl starosta Vít Rada.
3: Jsme rádi, že to dopadlo takhle pěkně pro nás. Je to pro nás takový vysvědčení, myslím, že nejenom pro nás, ale i pro celou koalici stávající a s těmi subjekty, které byly v té koalici. Tak se budeme bavit o tom, jestli

0: informovala o tom saúdská státní agentura SPA s odvoláním na mluvčího civilní obrany. Na území Saúdské Arábie zasáhla balistická raketa taky komplex státní ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu, jak uvedlo ministerstvo energetiky. Jestli šlo o přímý zásah nebo na něj dopadly úlomky rakety, zatím není jasné. Při incidentu nebyl nikdo zraněný. Saudové zase včera útočili na ropný terminál u jemenské metropole Sana, kterou Husijové kontrolují. Boje mezi jemenskými Husii a Saudskou Arábií se v poslední době stupňují. Riad totiž podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu a vede koalici bojující proti jemenským povstalcům, kteří jsou spojenci Íránu.
1: Počasí.
0: Ráno bude převážně zatažené, ojediněle se slabým deštěm. Během dopoledne srážky ustanou a ubude i oblačnosti. Odpoledne bude polojasno, na Šumavě až jasno. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách ke 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Několik dní jsme se společně neslyšeli a mě se velmi stýskalo. Začíná Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou, dnešní nese datum 14. října. Tak buďte vítáni při poslechu, milí posluchači. My si k té středě s datem 14. října povíme, co se historie týče více už za pár chvil, tak si počkejte na dnešní kalendárium. Také pro vás chystám písničky, které nestárnou. Postupně vás potěší například Lucie Vondráčková, Václav Neckář, zazní UB40, Olympic anebo Robert Křesťan právě teď připraven a to spolu s Rangers. Tak se nechte unášet po našich rozhlasových vlnách a příjemné středeční ráno.

Pět hodin k tomu 7 minut, středa s datem 14. října je na svém samém počátku. Je to 287. den roku 2026. Do konce roku zbývá 78 dní.

0: pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2018, a sice 23,3 stupně Celsia, a nejnižší roku 1887 minus 0,7 stupně. Svátek má dnes Agáta, je to jméno řeckého původu, které znamená dobrá či laskavá, a římskokatolická církev připomíná památku mučedníka svatého Kalista. Pranostika praví na svatého Kalista ucpi včelín dočista a narozeniny slaví například americký módní návrhář Ralph Lauren, narozen tohoto dne roku 1939, také modelka Daniela Peštová, narozená právě 14. října roku 1970, a český bojovník MMA Jiří Procházka. Ten je relativně mlád, narozen roku 1992. Máme tady také nějaká ta historická data. Před 960 lety porazil v bitvě u Hastingsu normandský vévoda Willem I. dobyvatel anglického krále Harolda II. Před 175 lety byla založena britská tisková agentura Reuters. Je to 145 let, kdy byla udělena koncese družstvu pro zřízení veřejného telefonního spojení v Praze. Přesně před 100 lety vydal britský spisovatel Alan Alexander Milne první knížku o medvídkovi Pooh. A před 20 lety utrpěl český fotbalový brankář Petr Čech v utkání anglické ligy zlomeninu lebeční kosti. To byla zlomová událost, od svého návratu na trávník v lednu 2007 totiž chytal ve speciální přilbě. Takové jest kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu datu 14. října. My už pomalu v našem rozhlasovém vysílání míříme opět k předpovědi počasí a vy nám můžete být i pomocni, takže věřím, že napíšete na 90 011 03 zprávu ve tvaru CB Mezera Pocasí Mezera Text a za chvíli se tomu pověnujeme. Dobré ráno.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Čtvrt na šest a už by tady byly první SMSky od vás, které dorazily. Já si toho velice vážím, děkuji za ně. Kamenice nad Lipou zataženo, slabý déšť, 9 stupňů, pohodovou středu přeje Věra. Zataženo 9 stupňů bez větří, den v pohodě všem přeje Josef ze Zduchovic. Ano, tak obloha je teď po ránu zatažená a případný déšť pomalu, ale jistě ustává. Na druhou stranu aspoň pocitově mi dnes po ránu nebyla taková zima. Možná, že mi dáte za pravdu. Nejnižší teploty se aktuálně pohybují v rozmezí 8 až 5 stupňů Celsia. Ráno tedy převážně zatažené, ojediněle se slabým deštěm. Na Šumavě očekáváme oblačnosti méně. Během dopoledne déšť ustane a ubude i oblačnosti. Ve druhé polovině dne očekáváme už polojasno, na Šumavě přechodně až jasno. Dnešní nejvyšší maxima 13 až 16, nejvyšší teploty na horách 10 až 13 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Předpokládané množství srážek do 1 mm, rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a bio pro dnešek na stupni číslo 1.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Včera bylo výročí 85 let od úmrtí sochaře Františka Bílka. A pokud máte rádi neobvyklou architekturu, nenechte si ujít návštěvu Bílkova domu v Chýnově. Za chvíli vás tam pozveme. Do té doby na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice Lighthouse Family a písnička se jmenuje High. Tak si ji užijte. Dobré jitro.

0: Secese kombinovaná s mystickým vytržením, tak by se ve stručnosti dala shrnout tvorba umělce Františka Bielka. Včera uplynulo 85 let od jeho úmrtí. Pražská vila na Hradčanech, která mu patřila, je jedním ze známých návštěvnických cílů. František Bílek si ale postavil také ateliér v rodném Chýnově na Táborsku. Vydal se tam redaktor Filip Černý.
1: Nacházím se v Chýnově před vilou sochaře Františka Bílka. Na zvonku na zahradní brance je napsáno zvoňte, tak tady zvoním.
2: Dobrý den, pojďte dál.
1: Dveře otevřela Miroslava Havlová. My jsme v nádherné a rozlehlé secesní stavbě, kterou František Bílek ovšem nazýval chaloupkou. Proč si ji tu postavil?
2: Tento dům si postavil v roce 1898 na základě toho, že neměl vlastně kde pracovat a postavil si ho vlastně díky tomu, že potřeboval ateliér. Postavil si ho na zahradě svých rodičů a dům začali stavět v dubnu a skončili v září. Dům stál 4000 zlatých, on měl pouze 2000 zlatých a 2000 mu půjčila Helena Emingerová, což byla malířka.
1: Ty 4000 zlatých bylo na tu dobu hodně nebo málo?
2: Asi hodně.
1: Dům je uspůsoben právě pro pobyt výtvarníka, když to tak řeknu, protože vstoupili jsme do velké haly, kde v úrovni prvního patra je ochoz, takže zde se dala dělat veliká monumentální díla. Některá díla jsou umístěna i zde. My stojíme u velmi zajímavé expresivní sochy, plastiky, poprsí Krista.
2: Jmenuje se Náběh ke krucifixu a je to vlastně studie k ukřižovanému a ukřižovaný je vlastně dřevěná socha, která je v chrámu svatého Víta v Praze. František Bílek ji věnoval Tomáši Garriku Masarykovi a Masaryk ji věnoval chrámu svatého Víta.
1: Je tu také velký další náboženský motiv, jestli se nepletu, to je poslední večeře. Rozměrný obraz, který má poměrně zajímavou barevnost.
2: Je to obraz Večeře páně, je to vlastně tempera na plátně a je to jeden z mála barevných bílkových obrazů, protože Bílek trpěl částečnou barvosleposti, takzvaným daltonismem a zde bojoval se zelenou a s červenou barvou.
1: Pojďme se podívat do patra, jaká zajímavá další díla zde vystavujete. Tak, teď jsme v ložnici?
2: Teď jsme vlastně ano, v ložnici Františka Bílka a zde jsou soší, nebo taková bysta rodiny, je zde manželka Berta, syn František a dcera Berta. Je to spálené hlíny. V Chýnově vlastně byli hrnčíři a František Bílek se učil od nich práci s hlínou od malička.
1: Komůrka to je relativně malá, mě ještě zaujalo, to je pracovní stůl a on trochu vypadá, nebo je to vůbec pracovní stůl, mě to připomíná harmonium.
2: Je to toaletka, ta toaletka je zde převezena z pražské vily a patřila do ložnice dcery Berty.
1: Ten dřevěný artefakt na tom, který imituje knihu, v tom je tedy zrcadlo schov?
2: Je zrcadlo, ano, trojdílné zrcadlo.
1: Tento dům je nádherný, nicméně asi by nesplňoval teď už parametry, jaké klademe na hospodaření s energiemi. V zimě máte zavřeno, to asi je obtížné vůbec zde vytopit.
2: Ano, je zde otevřeno od 1. května do posledního října. Vlastně bylo by to zde obtížné vytopit, akorát se vlastně tady temperuje kvůli sochám a nábytku.
0: A já ráda doplním, že pokud byste nestihli Chýnovský dům Františka Bílka navštívit během sezóny, v zimě ho přeci jen můžete po telefonické domluvě se správcem vidět také. Lucie Vondráčková připravena, další z písniček, které nestárnou. Dobré středeční ráno s datem 14. října.

0: desátá rozhlasová tančírna v náladě swingu už zakrátko ve společenském sále Metropolu v Českých Budějovicích přinese ve středu 21. října od 7 večer opravdu hodně dobré muziky k tanci a k poslechu v podání Českobudějovického rozhlasového swingového orchestru pod vedením Josefa Krejčíka se zpěvačkami a zpěváky Petrou Chlebničkovou, Alenou Čechovou, Michalem Leštinou a Martinem Dobíškem. Hostem desáté rozhlasové tančírny bude hvězdní český swingový vokalista Jan Smigmátor.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Táboře vzniká nová koalice. Memorandum o spolupráci podepsal vítěz voleb hnutí Naše Česko s dalšími třemi subjekty. Podle lídra hnutí Ondřeje Semeráka se dohodli na spolupráci s hnutím ANO 2011 a koalicemi Společně pro Tábor a Šance pro Tábor. Dnes by měli zástupci budoucích koaličních partnerů přednést připomínky, aby mohla vzniknout koaliční smlouva. Méně vody v řece Blanici znamená změnu podmínek pro místní rybáře. Průtok v řece ovlivňuje stav husinecké přehrady na Prachaticku, která kvůli suchu klesla na nejnižší provozní hladinu. Její zásobní prostor je skoro vyčerpaný a odtok do řeky Blanice se pohybuje kolem 200 litrů za sekundu. Voda z řeky plní sádky i rybníky vodňanských rybářů. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při Papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Polostátní ČES se bude u soudu bránit proti zablokování svých podílů v Lucembursku. Českému rozhlasu to napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Tamní soudy ke kroku přistoupily kvůli sporu Česka s firmou Diag Human, který trvá od 90. let. Firma chce od státu 17 miliard korun za zmařený obchod s krevní plazmou. Premiér Babiš řekl, že stát nadále neuznává nárok firmy na odškodnění a bude se dál bránit. ČES uvedl, že zablokování podílů se nedotkne zákazníků. Karin Grofová jako jediná ze šesti českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl na šampionátu v Lublani účast v pavouku pro 64 nejlepších mužů jistou. První kolo je na programu dnes. Jančařík se utká s Norem Haugem, Grofovou čeká 20. evropského žebříčku Lupuleskuová ze Srbska. Ráno převážně zataženo, ojediněle slabý déšť. Během dopoledne srážky ustanou a ubyde i oblačnosti. Odpoledne už polojasno, na Šumavě až jasno. Naměříme až 16 stupňů, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Vzít starý materiál a vyrobit si z něj něco nového. Dětem s tím pomáhá Městská knihovna Tábor, která od září do prosince pořádá druhý ročník upcyklačních dílen. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračuje Jihočeské ráno, aktuální čas 5 hodin 33 minut.

0: Zpestřit si den nebo si jen zkusit něco vyrobit a zároveň pomoci planetě. Městská knihovna Tábor od září do prosince pořádá cyklus odpoledních dílen. Tématem je upcyklace, neboli znovu použití materiálů, které by jinak šly do odpadu. Do jedné ze tří poboček táborské knihovny může zamířit kdokoliv. Nejčastěji však přicházejí děti z místních škol a také z družin.
1: Na to, pojďte.
2: Cyklus upcyklačních dílen pořádá městská knihovna Tábor letos podruhé. Téma z odpadu poklad provází dílny od září do prosince a každý měsíc v nich děti pracují s jiným materiálem, řekla knihovní lektorka Andrea Šáchová.
3: Teď září jsme začali papírem, příští měsíc bude plast, protože máme kolem spoustu igelitek nepotřebných, další je sklo a poslední takový prosincový téma, tak to bude kov.
2: Odpolední dílny začínají vždy ve 14 hodin a přijít může kdokoliv s dětmi od 6 let. Není ani potřeba být držitelem knihovní průkazky.
3: Oslovujeme školy, oslovujeme družiny, protože víme, že nám sem ty školáci přijdou, celá ta družina, ale samozřejmě ten čas je dlouhý a vítáme i rodiče s dětmi nebo děti, kteří zrovna jsou v knihovně, tak se k nám můžou přidat a můžou tvořit s námi.
2: Na zářijových setkání tvoří s dětmi lektorka Andrea Šáchová desky na výkresy. Než začali, pověděla jim, z čeho a proč je budou vyrábět.
1: Představte si, my prostě občas musíme ty knížky protřídit a dát je stranou. A mě hrozně baví přemýšlet, co s takovýma knížkama udělat, aby dostali druhý život. A protože ten vnitřek vyhodit do toho kontejneru můžeme, ale ty desky tam nemůžeme vyhodit. Tak takováhle věc by šla na sklad. A mně to přijde líto, aby to bylo zbytečně na skládce, když pro nás to může být parádní tvůrčí materiál. Na to něco dělat.
2: Na jedno tvořivé odpoledne dorazily děti ze základní školy v Helsinské ulici. Po hodině malování a lepení si odnesli své vlastní desky. O jejich podobě měl hned jasno druhák Ryan.
4: Namaluj si tam žirafu a tygra.
2: Naproti se s voskovkami posadila jeho spolužačka Laura.
5: Já udělám kytičku a srdíčko. Červenou a růžovou.
2: Cyklus upcyklačních dílen rozšiřuje povědomí o třídění a recyklaci i mezi nejmenší. Městská knihovna Tábor získala na projekty s tématem udržitelnosti také dotaci z Ministerstva kultury. Díky tomu můžou lektoři po celý rok připravovat program pro několik ročníků zároveň. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Tři čtvrtě na šest je na čase podívat se na dnešní předpověď počasí, která nese datum 14. října. Ráno bude převážně zatažené, ojediněle se slabým deštěm. Na Šumavě očekáváme oblačnosti méně. Během dopoledne srážky ustanou a bude ubývat i mraků. Ve druhé polovině dne očekáváme už polojasnou oblohu, na Šumavě přechodně až jasno. Dnešní nejvyšší maxima 13 až 16 stupňů, nejvyšší teploty na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Vítr povane mírný, severozápadní, o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Večer bude slábnout. Předpokládané úhrny srážek dnes do 1 mm. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a bio pro dnešek na stupni zátěže číslo 1.
0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Na výstavu Hub, na koncert ku poctě Petru Novákovi či na cestovatelské promítání o Mongolsku vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozveme už za pár minut, a sice v tipech pro volný čas. Tak si je nenechte ujít. Hezké ráno.

0: Písničku Sweet Caroline už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vystřídá kapela Jelen a Touha a pláč.
1: Tipy pro volný čas.
0: V sále městské knihovny v Písku je dnes od 17 hodin křest nové dětské knihy Milý dědečku na nebíčku. Autorka Barbora Smrčinová, která pracuje pro domácí hospic Atelas, v ní popsala příběh o loučení, lásce a vzpomínkách nejen pro děti. Na tradiční výstavu hub můžete od dneška do pátku zajít do prostor Muzea České loutky a cirkusu v Prachaticích. Autorská móda, šperky a design plus delikatesy, takzvaný Mint Market, zaplní od 10 hodin náměstí Svornosti v Českém Krumlově. Domácí hospic svatého Jakuba od 17 hodin pořádá papučový den pro všechny, kteří si chtějí poslechnout benefiční koncert formace String Floyd. Výtěžek podpoří nepřetržitou péči o nemocné na Prachaticku a v blízkém okolí. V českobudějovickém metropolu v 7 večer začne večer k poctě legendy Petra Nováka. Vystoupí Karel Kahovec, Petr Bende, Viktor Sodoma nebo Slávek Janoušek. Na pořad Zhudebnělá poezie Otokara Březiny si můžete vyjít do Bílkovy vily v Chýnově. Začíná v 17 hodin. Benefiční koncert žáků a žákyň základní umělecké školy v Kaplici u příležitosti Papučového dne na podporu péče o dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocné začne dnes v 17.30 a to v budově v Linecké ulici. V 18 letech na motorce až do Mongolska, to je název cestovatelského promítání Davida Běhounka, které začne v 18 hodin v Česko-rakouském komunitním centru v Českých Velenicích. O vzácných broucích Šumavy bude dnes od 16 hodin přednášet entomolog Lukáš Drak v Alšově Jihočeské galerii ve Wortnerově domě v Českobudějovické ulici u Černé věže. Program k už zmíněnému papučovému dni na podporu péče o nevyléčitelně nemocné připravila od 18 hodin také Schmidingerova knihovna ve Strakonicích. Lidé uvidí například klip o cestě za důstojným loučením. A historik Vladislav Burian od 17 hodin bude přednášet v Blatském muzeu ve Veselí nad Lužnicí o 82. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Starostové a nezávislí vyhráli komunální volby ve Vimperku na Prachaticku. Knihovna v Ledenicích na Českobudějovicku rozšiřuje nabídku o přednášky se spisovateli nebo akce pro místní školáky. České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají. V baráži vypadly se Skotskem. Ráno bude převážně zatažené, odpoledne polojasno. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Bezmála 8,5 tisíce hlasů zajistilo vítězství hnutí Starostové a nezávislí při komunálních volbách ve Vimperku na Prachaticku. Ze 17 členného zastupitelstva získalo celkem 5 křesel. Dosavadní starostka města a lídrině kandidátky Starostové a nezávislí Jaroslava Martanová doplňuje.
4: Rádi bychom navázali na tu spolupráci, která tady byla na radnici, kde jsme měli udržovanou koalici, ale chtěli bychom i další, aby se zapojili nějakým způsobem do řízení města a zejména do jeho směřování do budoucna. Budeme si za starosty ucházet o postarosty a já budu nominována na postarostky.
3: Od dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se ale už včera zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Deňáci chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledku v jednom okrsku. Místní knihovna Ledenice na Českobudějovicku se snaží natchnout malé školáky do čtení. Společně s Ledenickou základní školou tam proto spolupracuje na různých akcích a programech. Zapojila se třeba taky do celostátního projektu Týden knihoven. Další plánované akce přiblížila knihovnice Jana Franková.
5: Pro ty dospělé čtenáře teď aktuální máme 12. října besedu s Jiřím Šestákem a 12. listopadu s panem Janem Štifterem a Jiřím Březinou.
0: Sport.
3: Mistrovství světa fotbalistek bude příští rok bez české účasti. Ve Skotsku svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové prohrály 2-3 a po dvou porážkách z baráže o šampionát vypadly. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale třikrát inkasoval. A právě podle kapitánky Cahinové k prohře přispělo i hodně individuálních chyb.
6: Myslím, že ten začátek jsme měli dobrý, pak sice oni vyrovnali, ale to

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: To je aktuální čas. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno s Adélou Jirkalovou a v kalendáři dnes středa s datem 14. října. Chystám pro vás přenádherné písničky, které nestárnou. Od všeho něco, řekla bych, zazní Michal Tučný, Eva Farná, Bonnie Tyler, Janek Ledecký a také kapela Kryštof. Bývalý fotbalový kanonýr a reprezentant České republiky David Lafata dnes mezi 15. až 18. hodinou bude v Pelhřimově, kde v rámci akce Nemoc si nevybírá pomůže dětem s poruchou krvetvorby. To bude první reportáž této hodiny. Tak si na ní počkejte už za chvíli.

0: Bývalý fotbalový kanonýr Jablonce, Sparty nebo české reprezentace David Lafata se po ukončení profesionální kariéry věnuje fotbalistům v českobudějovickém gymnáziu Česká. Aktuálně si zkouší, jaké to je být na hřišti s florbalkou.
1: Ten nápad vznikl v Pelhřimově.
2: Říká David Lafata, který se prakticky během celého sportovního života pohyboval po fotbalových hřištích. Studenti gymnázia Česká se teď chystají právě pod vedením trenéra Davida Lafaty na zápas,

0: který pomůže dětem s poruchou krvetvorby. Ve středu nastoupí k utkání v Pelhřimově, ne v kopačkách, ale s florbalkou. První myšlenka uspořádat sportovní den se narodila v gymnáziu a obchodní akademii právě v Pelhřimově.
1: Kde vlastně studenti si vymysleli takový projekt s nějakým charitativním podtextem a oslovili vlastně naší školu, potažmo mě. Nějak slovo dalo slovo a myslím si, že se to rozběhlo.
0: Dokonce tak, že studenti z gymnázia Česká míří do Pelhřimova, kde budou součástí sportovního dne. V jeho programu bude autogramiáda olympioničky v taekwondo Dominiky Medové a fotbalového kanoníra Davida Lafaty. Ten studentům předává hodně věcí. Fotbalové dovednosti, vztah k charitativním projektům, ale také soutěživost. Jan Sekyrka by měl být jednou z opor týmu Gymnázia Česká.
2: Nejedem tam prohrát. Tady ty charitativní utkání jsou jako pro dobrou věc, ale tak jako nejedem tam udělat naší škole ostudu.
3: Týmově jako tu chemii si myslím, že tam furt máme.
0: Doplnil další hráč českobudějovického týmu Jiří Král.
4: Krásná myšlenka mě přijde na tom je to, že děti pomáhají dětem.
0: Vysvětluje ředitel Gymnázia Česká Antonín Sekyrka.
4: Protože tyhle ty náramečky vyráběly děti ve školkách.
0: Zápas provází prodej speciálních náramků.
4: A vlastně za symbolickou částku 100 korun si tady naši studenti
0: nakoupili. Jeden měl na ruce i David Lafata.
5: Mateřskou školku do toho zapojili, zvláštní školu, jo, to všichni vyráběli. Já myslím, že dokonce i nějaký druhý věk důchodců, jo, teďkom vyrábí ty náramky, že to jako je.
0: Popsal fotbalový kanonýr aktivitu, která propojila generace. Lafata bude minimálně pro jedno odpoledne florbalovým trenérem, přestože florbalkou nikdy žádný gól nevstřelil.
1: Ne, tak tím jsem úplně nepolíbený. Vlastně jsme řešili, jaký sport, přece jenom my jsme sportovní gymnázium, tak aby to bylo trošku vyrovnaný, máme tady nějaký kmenový sporty. Takže florbal u nás kmenový sport není a Pelhřimově se tomu trochu věnují, tak jsme se domluvili na florbal a myslím si, že to bude tak úplně ideální.
0: Lafata má soutěživost v krvi, ani on nebude chtít prohrát, ale v tomto konkrétním utkání půjde úplně o jiné vítězství.
1: Největší kus práce asi odvedli děti s paní učitelkama v Pelhřimově.
2: Komu půjde vítěžek?
1: Na spolek Hajma, který pomáhá rodinám, který mají nemocní děti s poruchou krvetvorby.
0: Dodal bývalý fotbalový reprezentant, člen pedagogického sboru Gymnázia Česká David Lafata. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm, opět se jdeme pověnovat počasí. Dobré ráno plus šest trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Dobré ráno ve Strakonicích, trochu sprchlo a je zataženo 10 stupňů. Přeji všem stále zdraví, podepsán je Jindra. Díky za vaše zprávy, těším se na další na čísle 90 011 03. Píšete je stále ve tvaru CB, mezera, podsasy, mezera, text. Předpověď na dnešek, ráno zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm, během dopoledne srážky od západu postupně ustanou a ubude i mraku. Odpoledne očekáváme už polojasno, k večeru opět přibude převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Středeční nejvyšší maxima 13 až 16 stupňů, nejvyšší teploty na horách 10 až 13, povane mírný severozápadní až západní vítr, bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu, večer bude slábnout, předpokládané úhrny srážek dnes do 1 mm, rozptylové podmínky dobré odpoledne až velmi dobré a bio pro dnešek na stupni číslo 1.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Bonnie Tyler doznívá, já pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice chystám také Bonnie M, kromě jiného zazní také Eva Farná, Michal Tučný. Zkrátka písničky, které nestárnou, jsou součástí dnešního jihočeského rána s datem 14. října. Svátek mimochodem dnes slaví Agáty, tak přejeme jen to nejlepší. A dnes po 13. hodině vysíláme, jak jistě víte, pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítá tam po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jubilejní desátá rozhlasová tančírna v náladě swingu už zakrátko ve společenském sále Metropolu v Českých Budějovicích přinese ve středu 21. října od 7. večer opravdu hodně dobré muziky k tanci a k poslechu v podání Českobudějovického rozhlasového swingového orchestru pod vedením Josefa Krejčíka se zpěvačkami a zpěváky Petrou Chlebničkovou, Alenou Čechovou, Michalem Leštinou a Martinem Dobíškem. Hostem desáté rozhlasové tančírny bude hvězdní český swingový vokalista Jan Smigmátor.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci v prvním čtení podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Jde o opatření, které vláda přijala kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Daň by měla platit za letošní a příští rok a vztahovat se bude na zvýšené marže oproti roku 2025. Podle ministerstva financí do státní kasy přivede 5,5 miliardy korun. Reálně dopadne na dvě české rafinerie, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Ta zavedení daně kritizuje. Její zpětnou účinnost považuje za protiústavní. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor. Ve Volyni na Strakonicku můžou nezávislí kandidáti dosavadního starosty Martina Červeného pokračovat ve vedení města. V komunálních volbách získali 8 z 15 zastupitelských mandátů. Nejvíc hlasů ze všech kandidátů dostal primář Radek Chalupa. Druhý skončil ředitel průmyslové školy Jiří Homolka a třetí starosta Martin Červený. Ten potvrdil, že i přes většinu v zastupitelstvu budou oslovovat další strany a hnutí. Na obnovu kostela v Chlumu u Třeboně, který na jaře 2024 poničil požár, poslali dárci přes 2 miliony korun. Sbírku už městys dvakrát prodloužil a skončí 31. října. Oheň na barokním kostele na Nebevzetí Panny Marie způsobil škodu 17 milionů korun a hasiči zabránili dalším škodám za 30 milionů korun. ČTK to řekla starostka Jitka Bednářová za Vaši občané pro Chlumecko. Peníze ze sbírky poskytuje městys římskokatolické farnosti, které památka patří. Nová venkovní výstava ve Strakonicích zavede lidi do minulosti strakonických hospod, hostinců a restaurací. Expozici historických fotografií připravil státní okresní archiv Strakonice. Potrvá do 30. listopadu v parku u soudu. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Diagnózu potvrdilo vyšetření. Lékaři mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala asi hodinu a půl a podle Vatikánu byl zákrok bez komplikací. V římské nemocnici Gemelli se bude papež zotavovat týden. Pro Lva XIV. Šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Ráno bude převážně zatažené, ojediněle se slabým deštěm. Během dopoledne srážky ustanou a ubude i oblačnosti. Odpoledne bude polojasno, na Šumavě až jasno. Teploty do 16 stupňů, na horách kolem 11. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na jihu Čech na jedničce a na Vysočině na stupni 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ke střetu nákladního a osobního auta došlo u obce Křenovice na Písecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Alík, Azor, Pusík nebo Režoun, Micka, Mourek a Lízinka. A třeba také kráva Javora nebo slepice Rousečka. Taková jména dávali před 100 lety lidé svým zvířatům v Chotěmicích mezi Soběslaví a Deštnou. Jak to vůbec můžeme takto přesně vědět? Otevřeme skoro 100 let starou školní vlastivědu společně s archivářem Jiřím Cukrem a redaktorem Zdeňkem Zajíčkem. A to už za chvíli. Jeho česká vlastivěda připravena, tak si na ní počkejte a do té doby další z písniček, které nestárnou. Obstará ji Jiří Korn.

Jak se před stolety v jihočeských Chotimicích jmenovali psi, kočky, koně, krávy nebo slepice? Přesně to víme a připomeneme si to v jihočeské vlastivědě. Jména dávali svým zvířatům naši předkové odjakživa. Jaká to byla, to se ale můžeme dozvědět jen z ojedinělých zpráv, protože do oficiálních písemností se takovéto drobnosti nedostaly. Takovým nevšedním zdrojem informací je v případě Chotěmic, obce mezi Soběslaví a Deštnou, kniha, kterou sepsali za první republiky učitelé tamní obecné školy Vaňas a Devéter. Původně se jednalo o pomůcku, která sloužila k výuce místní vlastivědy. Protože byli autoři velmi pečliví, můžeme se z ní dozvědět řadu postřehů z každodenního života obce. Nachází se tam například kapitola o dětských hrách, bydlení, zvicích a tak dále. A je tam právě i pasáž věnovaná jménům zvířat. Takže jaká to byla? Své psy pojmenovávali lidé v Chotěmicích nejčastěji Alík, Azor, Bela, Blesk, Hektor, Ořech, Pusík, Rek nebo Režoun. Kočky dostávaly jména Micka, Macík, Mourek nebo Lízinka. V případě koní převažovala za první republiky pojmenování Lucka, Minda, Srnka, Vlasta nebo Hanzl a u krav Javora, Liska, Plavka, Straka a Šimla. A na závěr ještě Kropěnka, Popelka, Rousačka nebo Ryběnka. To byla jména, která chotimičtí a jistě nejenom oni dávali slepicím. Český rozhlas České Budějovice.

0: 7:15 s vámi Český rozhlas České Budějovice. Pokračuje Jihočeské ráno. Už za chvíli nám svoji energii hudební předá také Lucie Bílá. A jestli nám energii dodá i počasí, to uslyšíme.
1: Počasí.
0: Já jsem se tady teď málem udusila, tak raději slovo předávám Petrovi Friebauerovi, kterého se rovnou táži, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme zataženo místy s deštěm, který se nachází v takovém pásmu od Šumavy až k Táboru a relativně rychle postupuje k jeho východu. Za teplou frontou, která nás přišla v noci, nás teďka Českou republiku tedy přechází fronta studená. Teploty na jihu Čech se pohybují mezi 7 až 12 stupni Celsia a nejnižší teplotu dnes naměřilo pohoří na Šumavě minus 1,2 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně zataženo s deštěm, teplota je 10,8 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1027 hektopaskalů. Churáňo hlásí zataženo a již beze srážek, teplotu 8,7 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 3 metry za sekundu.
0: Máme tady, řekla bych, relativně teplé ráno. Jaký bude dnešní den?
2: Srážky budou během dopoledne ustávat a ubyde i oblačnosti. Odpoledne už očekáváme polojasno a k večeru pak opět přibyde vysoké průsvitné oblačnosti. Počasí u nás během nebude ovlivňovat již tlaková výše postupující do střední Evropy od jeho západu. Teploty dnes vystoupají na 13 až 16, na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, severozápadní až západní, 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude slábnout. A biopředpověď pro většinu kraje dneska na jednice, mírná zátěž, pouze východ kraje má dvojku, střední zátěž.
0: Dívám se tady z našeho rozhlasového okna, už jsou vidět obrysy střech, ale zatím je tma. V kolik vyjde a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyjde v 7 hodin a 21 minut a zapadat bude ve 18 hodin a 14 minut.
0: Prozraďte nám také nějaké teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu.
2: Nejvyšší teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 1967, a to 24,5 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota v roce 1959, a to minus 3,5 stupně Celsia.
0: Mrznout dnes nebude, ovšem jak chladná bude dnešní noc a také zítřejší den?
2: Ta noc, ty teploty klesnou v noci na 4 až 1 stupeň Celsia a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou zítra ještě o stupeň vyšší než dnes, mezi 14 až 17, na horách kolem 13 stupňů Celsia. V noci i zítra očekáváme převážně oblačno až polojasno. Během noci se navíc místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, které se během zítřejšího dopoledne budou rozpouštět. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše, která bude postupovat dál k severovýchodu. Vítr bude ale pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a nebo bezvětří. A biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: To byla, řekla bych, velice příjemná předpověď počasí z úst Petra Friebauera. Děkuji za váš čas, za hodinu opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Moštárny letos spotřebují více vody než energií. Drtičky a lisy zatím zpracovávaly jen minimum ovoce. V moštárnách se proto více uklízí, než moštuje. Do jedné z nich vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vezmeme už za chvíli. Čelop.

0: tak.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
2: Moštárny a pěstitelské pálenice letos více uklízí, než moštují. Zákazníků je málo, proto některé provozy omezily otevírací dobu, jako třeba ve Hvostci u Českých Budějovic. Pracovníci se ve volných chvílích více věnují údržbě zařízení.
3: Takovýhle množství bibelinky a plek manželka běžně vzdělává na štrůdl o víkendu.
4: Pracovník lihovaru a pěstitelské pálenice ve Hvostci na Českobudějovicku Jaroslav Kraft letos stráví v moštárně minimum času.
3: Teď jsme zapli list, čekáme, až poteče šťáva.
4: Je vidět, že šťávy je opravdu málo.
3: Zhruba těch 50% výtěžnosti z jablek. V jiných sezónách je to až 70%, ale nějaký litr zákazníkovi nateče. Po každém zákazníkovi, který ho zpracuju, tak vyplachuju šroťák, list na moštování, aby to nezaschlo.
4: Protože ta pravděpodobnost letos je velká.
3: Ano, až přijde další zákazník, tak by jabka byly ve šroťáku kyselý zbytek. Už víme, že letos spotřebujeme míň energie než vody.
4: Zákazníků, kteří přijeli moštovat sem do Hvostce, je letos opravdu minimum, což mi potvrdil i majitel lihovaru Tomáš Linhart.
5: Od začátku září ta sezona je hodně slabá, v průměru nám jezdí tak 2-3 zákazníci na moštování za den. Když to srovnám s loňskou sezonou, tak to bylo 3 zákazníci jezdili tak během půl hodiny.
4: Takže si nacházíte jinou práci tady?
5: Takže děláme různé údržby, vylepšujeme, co se dá.
4: Tady vedle vidím, že máte ještě větší drtičku a ta je umytá. Tu jste letos použili?
3: Ještě jsme ji letos nepoužili, protože aby se nám vůbec protlačily jabka, tak potřebujeme aspoň 100 kilo várku jablek. Letos používáme jenom malou drtičku a všechno přesýpáme jenom kbelíkama do kontejneru.
4: Lihovar ve Hvostci nejenom moštuje, ale zabývá se i výrobou ovocných destilátů. Letos bude podle Tomáše Linharta rok velmi ztrátový.
5: Tím, že ho málo, tak samozřejmě se to odráží i v nákupní ceně. A to se bude promítat i do cen finálových produktů.
4: Špatnou sezónu zaznamenala i moštárna v Nových Hodějovicích na Českobudějovicku, což mi potvrdil i její vedoucí Karel Braun.
6: Loni tak jsme měli přes 18 tun, skoro 19, a letos jsme ani ne na jedné tuně. Největší nárůst zákazníků bylo minulý týden, to jsme jich měli 12.
4: Kvůli nedostatku ovoce omezila provoz moštárna v Husově kolonii v Českých Budějovicích. Místo 2 dnů má otevřeno jenom v neděli. Jitka Ceblová, Vokatá, Český rozhlas.

0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.
1: K mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice už usedá Lenka Rybáčková, která přináší čerstvé zprávy. Středa 14. října.
2: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Evropská unie otevřela další vyjednávací bloky s Ukrajinou i Moldavskem. V Česticích na Strakonicku získalo většinu v zastupitelstvu uskupení Česticko 21. století s podporou Naše Česko. Husinecká přehrada nemá zásobní vodu, kterou by mohla posílit průtok řeky Blanice. Nízký stav ovlivňuje taky rybáře. Ráno převážně zatažené se slabým deštěm, odpoledne polojasno, teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do Unie. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti.
3: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Dosavadní starosta Jan Zábranský může v Česticích na Strakonicku navázat na své působení v čele městyse. Jeho uskupení Česticko 21. století s podporou Naše Česko vyhrálo komunální volby a získalo 6 mandátů v 11 členném zastupitelstvu. Výsledky hodnotí současný starosta a lídr uskupení Jan Zábranský.
4: Řekl bych, že se zúročila tam 4letá práce, samozřejmě to i práce celého zastupitelstva, který vlastně fungovalo velice dobře a dá se říct, že mezi námi panovala shoda a to si myslím, že je základ pro nějaký dobrý výsledky, který jsme měli za ty 4 roky.
2: Méně vody v řece Blanici znamená změnu podmínek pro místní rybáře. Průtok v řece ovlivňuje stav husinecké přehrady na Prachaticku, která kvůli suchu klesla na nejnižší provozní hladinu. Její zásobní prostor je skoro vyčerpaný a odtok do řeky Blanice se pohybuje kolem 200 litrů za sekundu. Voda z řeky plní sádky i rybníky vodňanských rybářů, potvrzuje jejich vedoucí Miloslav Vaněček.
5: My jsme to teda obezřetně sledovali, čekali jsme, jaká nastane situace tady. Jsme zastavili přítoky do těch rybníků, tlačíme tu vodu tady do náhona, snažíme se nechat průtok v řece Blanici a budeme se připravovat na výlovy a potom případ to sádkování ryb tady na sádkách.
2: Přesně před 100 lety vyšla první kniha o medvídkovi Pooh od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě medvídka Pooh zachycují i Krištůvka Robina a ostatní zvířátka z příběhů.
0: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1027 hektopaskalů. Ráno bude zataženo nebo skoro zataženo místy s občasným deštěm. Během dopoledne srážky od západu postupně ustanou a ubude i oblačnosti. Odpoledne čekáme již polojasno.

0: přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Déšť příjemně ťuká do parapetu. Teď už máme 7.05, krásně nám to utíká jihočeské ráno a ve svých uších máte Český rozhlas České Budějovice. Adéla Jirkalová stále s vámi, nebudu zde na to sama, hudebně vás potěší. I mě konkrétně Michal Šindelář, Fiction Factory, Lenka Filipová či kapela Činesky, která zahraje a zaspívá Kláru. Nicméně svátek dnes slaví Agáty, tak přejeme jen to nejlepší. Kdy jste naposledy byli opravdu naštvaní? Třeba za výši výplaty, což by bylo aktuální vzhledem k tomu, že je 14. října, nebo kvůli rozkolu v rodině, doufám, že ne, či snad kvůli cenám léků nebo kvůli povolebním náladám. Já osobně zaznamenala lehkou míru naštvanosti včera po obdržení pokuty za parkování. No, každý máme něco a právě stupnici naštvanosti má dnes na programu rozhlasový sloupek. Dočkáte se ho už za chvíli.

0: Stupnice naštvanosti, tak přesně to je titulek rozhlasového sloupku Martiny Adlerové. Poslechnout si ho ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice můžete v pravidelný čas, tedy právě teď.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Už léta používám pro vyjádření svého negativního emočního stavu takzvanou stupnici naštvanosti. Samozřejmě, že někdy vlivem nervového přetížení i v tom názvu dojde k přeřeknutí, tu naštvanost trochu zdrsním a z neutrálního pojmu je rázem vulgarismus. Ale snažím se. Tahle stupnice mi pomáhá odreagovat negativní emoce. Jde o to, přiřadit každé špatné zprávě odpovídající číslo, aby si člověk dokázal vytvořit zdravý odstup a podívat se na problém realisticky a z nadhledu. Věřili byste, že spousta lidí stále ještě nadává na COVID? Prý je příčinou současné mizérie, ať už se jedná o ekonomiku, ekologii, rozpad tradičních hodnot nebo třeba neutěšenou situaci ve školství. Ale všimla jsem si, že nejvíc nadávají ti, kterým se toho zase tolik nestalo. Tedy jsou zdraví a nepřišli o práci. Jenže se dějou pořád další a další věci. Energetické krize, ekologické krize a válečné zóny. Když už nevím kudy kam a z negativních zpráv mě bolí hlava, vždycky si zařadím konkrétní katastrofu na konkrétní místo na své osobní stupnici, abych se nezbláznila. Takže když někdo začne nadávat na COVID jako na příčinu všeho zla, vždycky si říkám, COVID? 19. Na stupnici od 1 do 100 celkem brnkačka.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Čtvrt na osm, jdeme se opět podívat na vaše SMSky a děkuju za ně zcela upřímně. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo. Klidno, 8 stupňů, zdraví Marie. Písek 12,5 stupně Celsia, podepsán Folta. Dobré ráno z Brloha, kde je zataženo, prší a teplota je plus 11 stupňů. Na svatého Kalista, Ucpy, Včelín do Čista. Děkujeme za tuto přidanou pronostiku. Z Prachatic 12 plus zataženo, den v pohodě, přeje Helča všem. A dnes je v Táboře oblačno, po dešti klidno, teplota 7 stupňů, příjemný den, přeje všem děda Pája. Takové jsou vaše SMSky a co říká Český hydrometeorologický ústav. Tak aktuálně nám prší, aspoň tady v Českých Budějovicích. Máme zataženo, nebo skoro zataženo, místy tedy s občasným deštěm. Během dopoledne srážky od západu postupně ustanou a ubude i mraků. Odpoledne očekáváme už polojasno, k večeru opět přibude převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Středeční nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, nejvyšší teploty na horách 10 až 13, vítr 2 až 5 metrů za sekundu, bude severozápadních až západních směrů, večer bude slábnout. Předpokládané úhrny srážek dnes do 1 mm. Rozptylové podmínky dobré, odpoledne až velmi dobré, bio na jedničce, na Vysočině na stupni číslo 2.
2: Vystoupal na všechny vrcholy v Alpách, které se tyčí minimálně ve 4000 metrech nad mořem. Horolezec a fotograf Jakub Cejpek si tím splnil svůj sen, který mu zabral 20 let. Která z alpských 4000 mu dala nejvíc zabrat, jaké další cíle si nyní dává a jak při lezení zvládá ještě pořizovat fotky? Nejen o tom si s Jakubem Cejpkem popovídáme ve středu 14. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Návštěva autoservisu se může prodražit. Jak nenaletět, to ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradíme už za pár minut. Do té doby Fiction Factory a další z písniček, které nestárnou. Klidné středeční jihočeské ráno.

0: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili více, než musíme? Zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
2: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
1: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
2: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
1: Na co si mám dát pozor?
2: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
1: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
3: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
1: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
2: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
1: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
2: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
1: Jaké triky používají neseriózní servisy?
2: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
1: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A já doplním, že zítra si v naší rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
4: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Byl James Blunt v jeho českém ránu na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pojďme si poslechnout zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuální hypomonitoru České bankovní asociace. V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Bezmála 8,5 tisíce hlasů zajistilo vítězství hnutí Starostové a nezávislí při komunálních volbách ve Vimperku na Prachaticku. Ze 17 členného zastupitelstva získalo celkem 5 křesel. Dosavadní starostka města a lídrině kandidátky Starostové a nezávislí Jaroslava Martanová doplňuje, že ve městě chtějí navázat na současnou spolupráci na radnici, ale taky počítají se zapojením dalších do vedení města. Na post starosty bude Jaroslava Martanová znovu nominována. Místní knihovna Ledenice na Českobudějovicku se snaží natchnout malé školáky do čtení. Společně s Ledenickou základní školou tam proto spolupracuje na různých akcích a programech. Zapojila se třeba taky do celostátního projektu Týden knihovnen. Na 12. listopadu je plánovaná beseda pro dospělé s Janem Štiftrem. Pracovníci ski areálu Monínec na hranici Středočeského a Jihočeského kraje začali vyrábět sníh na zimní sezonu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, aby sněhovou pokrývku hned neničili. Ráno zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm. Během dopoledne srážky od západu postupně ustanou a ubude i oblačnosti. Odpoledne čekáme již polojasno. K večeru opět přibude převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Teploty do 16 stupňů, na horách kolem 11. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. A biozátěž bude na jihu Čech mírná, na českomoravské vrchovině střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto se střetlo se srnou na silnici 39 u obce Přísečná na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přehlídka různých houbařských úlovků, ale třeba také mykologická poradna s odborníky. Nejen to si pro návštěvníky připravili organizátoři tradiční výstavy hub v Prachaticích. Další podrobnosti přidáme v Jihočeském ránu už za pár chvil. Čeká na nás rozhovor. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Teď už pro vás Karel Gott.

0: Příchodem podzimu vrcholí houbařská sezóna, na kterou ode dneška v Prachaticích naváže také tradiční výstava hub. Začíná dnes od 15 hodin v prachatické pobočce Národního muzea, v Muzeu České loutky a cirkusu a potrvá až do pátku. Akci každoročně pořádá Centrum ekologické výchovy Dřípatka. A další informace nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice předá jeho lektorka Tereza Millerová. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co všechno lidé na výstavě uvidí?
1: To bude možná trochu překvapení, protože nikdy moc nevíme, co přesně v tom lese najdeme, ale naši mykologové a mykoložky už vyrazili do lesa a doufáme, že tam návštěvníci a návštěvnice uvidí řadu druhů hub, které je možné najít tady v okolí Prachatic, blízkým i vzdáleným. A minulý rok třeba se nám sešlo až 200 druhů. Tak uvidíme, jak to bude letos.
0: Kromě ukázky hub máte připravenou také mykologickou poradnu. Mohla byste prosím přiblížit, s čím na místě budou odborníci pomáhat?
1: Jo, my jsme moc rádi, že s náma mykologové spolupracují, že tam máme nějaký odborný dohled. A kromě toho, že pomáhají s tím sběrem hub, určováním a instalací té výstavy, tak můžou návštěvníkům poradit s určením hub, které si přinesou oni, vysvětlí nějaký důležitý rozdíly u druhů, kde může dojít k záměně třeba za jedovatý druh. A kromě toho provázejí třeba i nějaké školní návštěvy, které nás navštěvují, vyprávějí jim různé zajímavosti a důležité věci při sběru hub, ale kromě toho můžou poradit třeba i s nějakou kulinářskou úpravou a rozhodně mají spoustu zajímavých historek ze světa hub.
0: Uvádíte, že výstavu můžou spolu vytvářet i sami návštěvníci. Jakým způsobem?
1: My každý rok umožňujeme to, že si tam každý může přinést i svoje nasbírané houby, takže přispívá do té výstavy vlastně kdokoliv, kdo něco přinese, na místě se potom ten druh určí nebo spoluurčí a umístíme ho na tu výstavu tak, aby se na něj mohl podívat každý.
0: A závěrem připravuje... Ano, povídejte, jestli se vám skočila
1: jenom
0: do řeči.
1: Jenom jsem chtěla říct, že možnost přinést ty houby je dneska zhruba od 12 hodin, už můžou začít ty houby nosit.
0: Výborně, což je užitečná informace. Na závěr, paní Millerová, připravuje Centrum ekologické výchovy Dřípatka do konce roku ještě nějaké další zajímavé akce?
1: Určitě, tak my kromě toho, že běžně tady v provozu máme programy pro školy a různé skupiny, jak krátký, tak i pobytový, tak hned v sobotu na tu houbovou výstavu navazuje mykologická vycházka s odborníky, kdy se v 8:30 ráno sejdeme nad Husineckou přehradou na Hrašově louce. Projdeme si okolní lesy a louky a na závěr si uděláme oheň, kde je možný si i něco opéct. Potom nás čeká 30. října, což jsou podzimní prázdniny pro děti, výlet do českobudějovického Reuse centra Kabinet. V listopadu nás pak čeká 4. od 6 hodin večer přednáška na téma, co dělat, když najdu divoké zvíře, které potřebuje pomoc. A tuto přednášku povede referentka zoologického oddělení Národního parku Šumava, paní inženýrka Kristýna Falková, která pracuje v záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci u Vimperka. A do konce roku nás ještě čeká seminář pro nejen vyučující prvního stupně, který navazuje na knížku, kterou jsme loni vydali pro mladší čtenářstvo Jindra a příšerácká příroda. A je to seminář, ze kterého si ti, co přijedou, odnesou řadu aktivit a metodických podkladů, které můžou využít ve výuce nebo i v nějakých volnočasových aktivitách. Tak to nás čeká do konce roku ještě.
0: Hostem Jihočeského rána byla lektorka Centra ekologické výchovy Dřípatka, paní Tereza Millerová. Děkuji za váš čas a přeji, ať se tradiční výstava hub, na kterou jste nás pozvala, i ty další akce, ať se vše vydaří. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Moc děkujeme a těšíme se na viděnou. Český rozhlas České Budějovice.

0: Tak o mrazu doufám dnes ještě příliš hovořit nebudeme. Je tady středa s datem 14. října. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Aktuální čas 7:45.
1: Počasí.
0: A teď už nás čeká povídání s meteorologem Petrem Friebauerem, kterého opět po hodině vítám ve vysílání. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, co se nám za tu hodinu, co jsme se neslyšeli, změnilo na jihu Čech.
2: Příliš se nezměnilo. K jihovýchodu přes Českou republiku postupuje stále studená fronta. Máme zataženo nebo skoro zataženo a to pásmo srážek již postoupilo na jihovýchod kraje, kde budou srážky i v následující hodině také doznívat. Ojediněle se ale vyskytují přehánky ještě na Šumavě. Teploty se taky moc nezměnily, stále mezi 7 až 12 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně zataženo a již bez deště. Teplota je 10,5 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1028 hektopaskalů. Zataženo hlásí i Churáňov, kde je teplota 8,3 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
0: Už jste naznačil, že srážky nám budou postupně ubývat, tak jaký bude ten středeční den?
2: Během dopoledne ty srážky opravdu budou ubývat a bude ubývat i oblačnosti, takže odpoledne už očekáváme polojasno, k večeru ale oblačnosti opět přibyde, bude se jednat ale o vysokou průsvitnou oblačnost. Počasí u nás bude ovlivňovat během dne postupující tlaková výše od do střední Evropy od jihozápadu. Maximální denní teploty dnes budou mezi 14 až 17, na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, severozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude slábnout. A biopředpověď pro dnešek je pro většinu kraje na jedničce mírná zátěž, pouze východ kraje má dvojku, tedy střední zátěž.
0: Jaká bude dnešní noc a co přinese čtvrtek?
2: I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující dál k severovýchodu. V noci a zítra očekáváme tedy převážně oblačno až polojasno. Během noci se navíc místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, které se během zítřejšího dopoledne budou rozpouštět. Minimální teploty budou mezi 5 až 2 stupni Celsia a místy se mohou tvořit přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou mezi 13 až 16, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a nebo bude bezvětří. A biopředpověď pro zítřek je na jednice mírná zátěž.
0: Bude mít podobný charakter počasí i pátek?
2: Pátek už bude slunečněji, bude polojasno až jasno, v noci a ráno opět místy s mlhami nebo s nízkou oblačností, která se opět dopoledne rozpustí. Minimální teploty budou kolem 5 stupňů Celsia a při vyjasnění mohou být i kolem 1 stupně Celsia. Maximální denní teploty budou o něco vyšší mezi 15 až 19 stupni. A vítr bude slabý, proměnlivý, v druhé polovině dne převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno může být místy opět i bez větří.
0: Taková je aktuální předpověď pro nejbližší dny. V podání Petra Friebauera prozatím děkuji a za hodinu se opět spojíme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Ani zima nemusí být překážkou pro to, aby některé rostliny kvetly. Příklady nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Život plne dál.

0: Sugar Sugar, ať je stejně sladké i vaše středeční ráno s datem 14. října. Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jdeme na zprávy.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Současný starosta Vítrada vyhrál komunální volby ve Veselí nad Lužnicí. Na význam domácí hospicové péče dnes znovu po celém Česku upozorní osvětová kampaň Papučový den. V Paříži opět protestovali desítky tisíc studentů, někteří se střetli s policií. Během dopoledne ubude oblačnosti i srážek, naměříme nejvýše 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ve Veselí nad Lužnicí obhájil mandát starosty Vítrada za hnutí Veseláci a Sport pro město. První setkání s dalšími subjekty budoucí koalice má starosta naplánované na dnešek. Do zastupitelstva města by tak s vítězným hnutím měli jít nestraníci pro Veselí nad Lužnicí a Veselí pro Veseláky, řekl starosta Vítrada.
3: Jsme rádi, že to dopadlo takhle pěkně pro nás. Je to pro nás takový vysvědčení, myslím, že nejenom pro nás, ale i pro celou koalici stávající a s těmi subjekty, který byli v té koalici. Tak se budeme bavit o tom, jestli se na nějaké další spolupráci dohodneme nebo ne.
1: Celostátní osvětová kampaň Papučový den dnes znovu upozorňuje na význam domácí a mobilní hospicové péče. Projekt každoročně na začátku října připomíná možnosti péče o umírající v domácím prostředí. Zapojila se třeba i hospicová péče svatého Kleofáše v Jindřichově Hradci, říká její mluvčí Petra Fajferová.
4: My v hospici s kolegy oslavíme tento den i například programem na základní škole v Lomnici nad Lužnicí, kde si budeme s dětmi vyrábět papuče a povídat si o tom, že doma je doma. Zapojit se můžete i vy a vyfotit se v papučích a fotku sdílet s hashtagem Papučový den na sociálních sítích.
1: Číňan obžalovaný ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu dnes stane v Praze před soudem. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc mu hrozí až 5 let vězení. Zároveň je prvním člověkem, který je v Česku za tento paragraf stíhaný. Podle obžaloby sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Policie v Paříži rozehnala studentský protest proti špatným podmínkám ve školství. Při střetech s demonstranty použila slzný plyn a vodní děla. Podle středoškolských organizací včera po celé Francii protestovalo skoro 500 000 lidí. Podle ministerstva vnitra to bylo asi 160 tisíc lidí.
5: Desetitisíce studentů v Paříži v úterý odpoledne vyrazili na protestní pochod směrem k invalidovně. Na místě se někteří z nich střetli s policií, na kterou házeli pyrotechniku. Ta odpověděla slzným plynem a vodními děly a po několika hodinách protest rozehnala. Proti nedostatku učitelů, špatnému technickému zázemí škol nebo netransparentnímu systému přihlášek na vysoké školy studenti protestují už 4. týdnem. Po vládě požadují další investice do školství za téměř 250 miliard korun. Vláda premiéra Sebastiana Lecornu a tvrdí, že si to státní rozpočet kvůli vysokému deficitu nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Ráno bude zataženo nebo skoro zataženo místy s občasným deštěm. Během dopoledne srážky od západu postupně ustanou a ubyde i oblačnosti. Odpoledne očekáváme již polojasno. K večeru opět přibude převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 11. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech mírná, na Českomoravské vrchovině střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto bouralo na silnici 20 u obce Dasný na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A do své čtvrté.

0: Vody v Husinecké přehradě ubývá a změny jsou znát i na řece Blanici. Nádrž na Prachaticku se kvůli suchu dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor už je vyčerpaný. Do řeky teď odtéká jen něco přes 200 litrů vody za sekundu. Dopad to má nejen na život v přehradě, ale také na ryby v řece Blanici i navazující rybniční soustavě.
1: Není žádná hloubka tady bývalo přes 2 metry, je to zanesený, třeba je tu 0,5 metru do metru vody, jo. To je málo pro tu rybu. A kdyby přišly nějaký ty mrazy, tak to zůstane pod ledem. No.
2: Václav Kůs je bývalý předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Bavorov. My jsme teď u řeky Blanice v Bavorově.
1: Zítra mi mají přivez zase rybu a pomalu ji nemáte kam dát, protože není voda. Když jsme to dávali tamhle nahoru do horního toku, to je stará řeka, tam není voda vůbec, tak teď to musím dávat tady dole.

0: Víte, je to na nic.
1: Běžně tady teče poměrně hodně vody.
0: Prostě není tam potrava, není nic. Je to na ten jejich organismus nápor, jo? Že málo vody je málo kyslíku zase. Jo?
1: Kromě toho, že je málo vody v Jablanici, tak vás trápí i její přítoky, které jsou velmi vyschlé.
0: Dubský potok není, že jo? Zlatý potok, tam máte jenom takové loužičky. Jo? Jsme nevysazovali, nelovili rybníky, jo? Protože stejně nám, když to řeknu, nenatečou. Jo?
1: S vedoucím střediska vodňanských rybářů Miloslavem Vaničkem jsme na vodňanských sádkách. I sem teče voda z Blanice.
2: Hlavním zdrojem rybníků a tady na sádkách na Vodňansku je řeka Blanice, která pramení na Šumavě. V minulém týdnu, řekněme v úzovkách, vyschla, nebo snížil se přítok, či byla dotována z Husinecké přehrady. My jsme to teda obezřetně sledovali, čekali jsme, jaká nastane situace tady. Je pravda, že kdyby tohle nastalo v létě, tak by to bylo pro nás hodně krizová situace. Ten odpar z těch rybníků byl intenzivní, takže tam nás ta Blanice zachraňovala.
1: Situaci vodňanským rybářům usnadňuje i nadcházející zima.
2: Dneska už jsme se tady potkali trošku v mrazu, tak je příjemnější, ten výpar se snížil, i ta potřeba na ty rybníky je, řekněme, nižší, mnohem nižší, takže tam jsme zastavili přítoky do těch rybníků, tlačíme tu vodu tady do náhona, snažíme se nechat průtok v řece Blanici a budeme se připravovat na výlovy a potom to sádkování ryb tady na sádkách.
1: Návrat k běžné hladině řeky Blanice bude záviset především na tom, kolik vody přinesou další srážky a jaké budou přítoky do Husinecké nádrže. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: A ve čtvrt na devět si jdeme opět přečíst nějaké ty SMSky od vás, které dorazily. Děkuji za ně zcela upřímně. Ve Velešíně zataženo 12 stupňů, slabý déšť, dobré ráno vám všem přeje Andulka. Dobré ráno, polojasno, po nočním deštíku 12 stupňů, pěkný den vám i posluchačům přeje Věra Stýna. My srdečně zdravíme a co vzkazuje Český hydrometeorologický ústav? Ráno zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm. Během dopoledne srážky od západu postupně ustanou a ubude i mraků. Odpoledne očekáváme už polojasno. K večeru opět přibude převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Dnešní nejvyšší maxima 13 až 16, na horách budete měřit 10 až 13 stupňů. Mírný severozápadní až západní vítr bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Předpokládané úhrny srážek dnes do 1 mm, rozptylové podmínky dobré, odpoledne až velmi dobré. Co se týče BIA, tak na jedničce na východě našeho kraje na stupni číslo 2.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: V tunelu Pohůrka na českobudějovickém dálničním obchvatu omezí brzy provoz. Podrobnosti prozradíme tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice hned, co dozní Alíče. Příjemný poslech.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice, 8.21, pokračuje jeho české ráno. A příští týden by měli řidiči počítat s uzavírkou tunelu Pohůrka na dálnici u Českých Budějovic. Důvody popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Kvůli pravidelné údržbě omezíme v příštím týdnu provoz v tunelu Pohůrka na českobudějovickém dálničním obchvatu. V pondělí a úterý uzavřeme pravou polovinu tunelu, ve středu a čtvrtek levou. Provoz bude vždy veden obousměrně druhou tunelovou troubou. Během uzavírek provedeme čištění tunelu, údržbu vybavení a kontrolu telematických zařízení.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
3: A slova už se ujme Lenka Rybáčková s čerstvými zprávami.
4: Je 8:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Dosavadní starosta Jan Zábranský může v Česticích na Strakonicku navázat na své působení v čele městyse. Jeho uskupení Česticko 21. století s podporou Naše Česko vyhrálo komunální volby a získalo 6 mandátů v 11 členem zastupitelstvu. Starosta a lídr uskupení Jan Zábranský zhodnotil, že se ve výsledku zúročila 4letá práce vedení městyse i celého zastupitelstva. Grantová výzva nadace partnerství s názvem Sázíme budoucnost podpoří péči o mladé stromy. Projekt, který počítá s částkou 850 tisíc korun, je zaměřený na první roky života stromu po jeho výsadbě. Žádost o finanční grant můžou zájemci podávat až do 15. listopadu. Projekt podpoří například výsadbu v lokalitě Skalka u Nové Bystřice na Jindřichohradecku nebo obnovu původního ovocného stromořadí podél Sovo stezky u Pacova na Pelhřimovsku. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování ve výši 28 miliard korun. To je o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Od začátku roku se lidé na bydlení půjčili přes 300 miliard korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Nová venkovní výstava ve Strakonicích zavede lidi do minulosti strakonických hospod, hostinců a restaurací. Expozici historických fotografií připravil státní okresní archiv Strakonice. Potrvá do 30. listopadu v parku u soudu. Fotbalisté Slávie si ve druhém kole Ligy mistrů připsali další porážku a v tabulce zůstávají bez bodu. V Baku nestačili na Sabach, který zvítězil nad českými šampiony 2-0. Ráno bude zataženo nebo skoro zataženo místy s občasným deštěm. Během dopoledne srážky od západu postupně ustanou a ubyde i oblačnosti. Odpoledne očekáváme již polojasno. K večeru opět přibude převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Naměříme do 16 stupňů, na horách kolem 11. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech mírná a na Českomoravské vrchovině střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Záchranáři zasahují u nehody auta na silnici 141 u Volar na Prachaticku a auto bouralo na silnici 20 u obce Dasný na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A my už pomalu, ale jistě směřujeme k dalšímu rozhovoru. Co se děje v lese, když se do něj vrátí vlci? To bylo hlavním tématem výzkumu zoologů ve zprávách národních parků Bavorský les a Šumava. Co zjistili, prozradíme už za malou chvíli.

0: Nejméně 43 vlků zaznamenali vědci během vlčího roku 2024 až 2025 na sledovaném území Šumavy a Bavorského lesa. Díky GPS vysílačům, fotopastem a dalším metodám zjišťovali, kde se šelmy pohybují a jak jejich přítomnost ovlivňuje jeleny i lesní porosty. Co nového o soužití vlků a dalších obyvatel lesa víme, probereme s mluvčím zprávy Národního parku Šumava Janem Dvořákem, kterého vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám všem.
0: Jaký byl hlavní cíl celého tříletého výzkumu?
1: V podstatě opravdu si jasně potvrdit, kolik vlků se pohybuje na tom území národních parků přes hranici. Zároveň nás samozřejmě zajímalo, jaký vliv mají vlci na svoji hlavní kořist, to znamená spárkatou zvěř. A zároveň jsme právě chtěli vědět, jak to i ovlivňuje to, co jste říkal na začátku, ty lesní porosty, protože právě spárkatá zvěř je, dá se říct, takovým hlavním, řekněme, důvodem třeba horšího obnovování lesních porostů a podobně. Čili tohle je vlastně věc, kterou jsme potřebovali zjistit.
0: Co je podle vás, pane Dvořáku, nejzajímavějším zjištěním?
1: No, tak je to ten počet vlků, o kterém jste hovořila, to znamená, že víme, že máme 11 teritorií, vlčích teritorií na území národních parků a vlastně v přilehlém okolí blízkém ten počet vlků, který se samozřejmě ale v průběhu času bude měnit a mění. Také vlastně jsme zjistili přesně, jak se začaly chovat jeleni, respektive jelení zvěř, ta spárkatá zvěř s přítomností vlků. No a hlavně jsme také zjistili, že opravdu ten okus dřevin v těch jádrových oblastech, kde vlčí smečky jsou, tak je nižší, než býval vlastně před přítomností vlčích smeček.
0: Vy už jste to lehce naznačil. Výzkum ukázal, že přítomnost vlků ovlivňuje také chování jelenů. V čem konkrétně?
1: Tak jeleni vlastně už se v průběhu dne méně pohybují, využívají třeba ty menší domovské okrsky, už tolik necestují, řeklo by se. Přes den se častěji zdržují na otevřených plochách, tak aby dobře viděli všude, zatímco v noci se pohybují blíže k sídlům, asi pravděpodobně, protože se tam cítí trošku bezpečněji. Také jsme zjistili, že počet jelenů, kteří vlastně v zimě vyhledávají přezimovací úbůrky, v posledních letech klesá a je to asi pravděpodobně i kvůli mírnějším zimám. No a v podstatě je jasné, že to chování té spárkaté zvěře za těch, řekněme, skoro 10 let, kdy ty vlčí smečky tady na území národních parků máme, tak se zásadně změnilo.
0: Výzkumný projekt skončil, sledování vlků ale pokračuje. Co budou odborníci zkoumat dále?
1: Hlavní bude tedy monitoring vlčí populace, to znamená, budeme neustále každoročně vyhodnocovat, jak vlčí populace v podstatě se vyvíjí, jestli počet vlků přibývá nebo naopak ubývá vlčích teritorií, vlastně jaký bude jejich vývoj. Bude nás samozřejmě ale zajímat také to, co vlci považují za svoji hlavní kořist, protože my třeba díky kolegům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zjišťujeme třeba z trusu, co je tou hlavní potravou vlků. Tam víme, že právě tou hlavní potravou je ta spárkatá zvěř, je ta jelení zvěř, ale dostává se do jejich vlastně jídelníčku také bobři už v docela zajímavé míře a podobně. Čili to je všechno, co nás čeká do budoucna. Určitě ten vývoj bude jednoznačně zajímavý.
0: V Jihočeském ránu jsem si povídala s mluvčím zprávy Národního parku Šumava Janem Dvořákem. Děkuji, že jste byl naším hostem a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já též děkuji a přeji krásný den.

0: počasí.
1: 3:15 před 8:45 už vítám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice meteorologa Petra Fribauera. Ne poprvé, ale pro jeho české ráno naposledy dnes. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jaké je stávající počasí na jihu Čech.
2: Máme zataženo nebo skoro zataženo, již pouze ojediněle s deštěm na Šumavě a na úplném jihu kraje. Teploty se na jihu Čech pohybují stále mezi 7 až 12 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro zataženo. Teplota je 11,5 stupně Celsia, aktuálně máme bezvětří a tlak přepočtený na hladinu moře je 1028 hektopaskalů. Churáňov hlásí stále zataženo, teplotu 7,8 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 3 metry za sekundu.
1: Jak bude vypadat ten 14. říjnový den?
2: Během dopoledne budou srážky zcela ustávat a ubude i oblačnosti, takže odpoledne už očekáváme polojasno, k večeru potom přibude převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Počasí u nás začne ovlivňovat tlaková výše, která bude postupovat do střední Evropy od jihozápadu. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 14 až 17, na horách budou kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, severozápadní až západní, 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Aby o předpověď pro dnešek je pro většinu kraje na jednice, mírná zátěž, pouze východ kraje má dvojku, střední zátěž.
1: Na meteorologický zoubek se podíváme také dnešní noci a čtvrtečnímu dni. Jak bude?
2: I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující dál k severovýchodu. V noci a zítra tedy očekáváme převážně oblačno až polojasno. Během noci se navíc místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, které se během zítřejšího dopoledne budou rozpouštět. Minimální teploty budou mezi 5 až 2 stupně Celsia a místy se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou mezi 13 až 16, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bezvětří. Aby o předpověď pro zítřek už je na jednice, mírná zátěž.
1: Pak už se překlopíme do druhé poloviny měsíce října. Jaký bude 16. říjen, tedy pátek?
2: Pátek bude polojasno až jasno. V noci a ráno se opět místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se budou opět rozpouštět. A večer potom od západu začne přibývat oblačnosti. Minima budou kolem 5 stupňů Celsia a při vyjasnění mohou být i kolem 1 stupně Celsia. Maxima budou kolem 17 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, v druhé polovině dne převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno může být místy i bezvětří.
1: A ještě prozraďte, jaká bude sobota.
2: V sobotu nás ovlivní zvlněná studená fronta. Očekáváme zataženo nebo skoro zataženo od severozápadu s deštěm postupně na většině území kraje. Minima budou kolem 6 a maxima kolem 12 stupňů Celsia. A vítr bude v noci a ráno slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo i bezvětří. Odpoledne se pak vítr změní na mírný, severní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik předpověď počasí měli pro nás Petr Fribauer, se kterým se vy, naši milí posluchači, uslyšíte ještě v odpolední relaci. Já se s vámi loučím, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Český rozhlas České Budějovice.

0: hodin k tomu 51 minut Tři královny dospívaly Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. A jedna taková dopolední královna už teď zavítala k mikrofonu. Jmenuje se Hanka Šoberová. Ahoj.
1: Hezké dopoledne. Ahoj Adélko. A já jsem chtěla říct, že Tři královny dospívala, Dvě královny sedí tady ve studiu.
0: Přece tak... se já nebudu pasovat do role královny, ale tebe tady
1: ale
0: máme.
1: Pojďme si to užít. Nikdo jiný nás za královny neoznačí, když to neudláme sami. Ano, co nás čeká dneska dopoledne, abychom od toho neodešli. My se podíváme na to, proč se polovina českých firm obává nedostatku vody. Taky se vypravíme do Kájova za krásou jednoho poutního místa. Připomeneme si odvážnou jihočeskou rodačku, lékařku Vlastu Kálalovou Diloty. Ta před 100 lety provozovala nemocnici v Bagdádu. Probereme blížící se omezení provozu v tunelu Pohůrka. No a protože se blíží druhé kolo senátních voleb, tak připomeneme taky, kde a jak hlasovat. Bude toho mnohem víc samozřejmě.
0: Taková byla pozvánka k dnešnímu jihočeskému dopoledni od Hanky Šoberové. Adéla Jirkalová se loučí, ovšem nebudu se loučit i nadlouho. Za chvíli mě tady zase máte úderem 12. hodiny u dnešních písniček pro radost. Tak se loučím, naslyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hnutí Děti Kaplice vyhrálo komunální volby v Kaplici na Českokrumlovsku. V čele vedení Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku bude znovu starosta Tomáš Jirsa z ODS. Moštárny a Pálenice na jihu Čech zpracovaly letos jen minimum ovoce. Dopoledne začne ubývat oblačnosti i srážek. Odpoledne bude polojasné. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hnutí Děti Kaplice se stalo vítězem komunálních voleb v Kaplici na Českokrumlovsku. Z 21členného zastupitelstva získalo celkem 10 křesel. Stávající koalice by ale měla na počet mandátů v zastupitelstvu většinu. Podle lídra kandidátky Děti Kaplice Radka Ješka hnutí na jednání o vedení města zatím nechodí.
2: Takže jsme se s kolegy shodli na tom, že teď necháme nějaký prostor na to, aby jsme si nějakým způsobem dali prostor té stávající koalici, aby si ujasnila, jestli bude pokračovat na tom původním půdoryse. A až po nějakém odstupu, tak tam chceme přijít na nějaká jednání.
0: Starosta Tomáš Jirsa z ODS znovu povede Hlubokou nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle počtu hlasů strana ve volbách skončila jako druhá. Vedení města si ale Jirsa zajistilo podepsáním koaliční smlouvy s dalšími čtyřmi uskupeními. Konkrétně jde o koalici ODS Společně pro Hlubokou, ANO 2011, Hluboká pro rodinu a Hluboká nad Vltavou Město pro život. Pokračuje starosta města Tomáš Jirsa z ODS.
3: Po volbách se sešli zástupci současné koalice a podepsali koaliční smlouvu s tím, že na Hluboké budeme pokračovat ve vedení města tak jako dosud, protože jsme dostali 16 mandátů, ta koalice z 21, takže je to výrazná převaha.
0: Ruské balistické rakety v Kyjevě zasáhly energetická zařízení, uvedl starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě. Informovala o tom ukrajinská státní záchranná služba. Dalších 21 lidí je zraněných. Kvůli bombardování ve městě vypadává elektřina. Mrtvé hlásí i Dněpropetrovská a Záporožská oblast. Celkem po nočních ruských útocích na Ukrajinu zemřelo podle agentury AFP 6 lidí. Nedostatek ovoce se letos projevuje i v moštárnách a pěstitelských pálenicích na jihu Čech. Zákazníků je minimum, proto některé omezily provoz. Pěstitelská pálenice s moštárnou v Hostci na Českobudějovicku využívá volný čas k údržbě. Situaci popsal majitel Tomáš Linhart.
4: Jabka nejsou skoro vůbec, málo jak švestek, tak hrušek. V průměru nám jezdí tak 2-3 zákazníci na moštování za den. Když to srovnám s loňskou sezonou, tak to bylo 3 zákazníci jezdili tak během půl hodiny. Takže děláme různé údržby, vylepšujeme, co se dá.
1: Počasí.
0: Během dopoledne srážky od západu postupně ustanou a ubyde i oblačnosti. Odpoledne očekáváme již polojasno. K večeru opět přibyde převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 11. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech mírná a na českomoravské vrchovině střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto bouralo na silnici 141 u Volar na Prachaticku a taky na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou v okrese České Budějovice. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dnešek patří, přátelé, Světovému dni standardů. Možná to nezní jako velké dobrodružství, ale právě díky společným normám si můžeme být jistější, že věci kolem nás fungují bezpečně a spolehlivě, od elektrických zařízeních až po techniku, kterou používáme každý den. A přidám taky hudbu. Narozeniny dneska slaví britský zpěvák Cliff Richard, který se do historie populární hudby zapsal hity jako We Don't Talk Anymore a nebo Congratulations. No a my si jí, tu druhou jmenovanou, zahrajeme na samý úvod jeho českého dopoledna. Dovoluji si ji poslat taky Agátám, které mají dneska svátek. Jméno pochází z řečtiny a znamená dobrá. Tak ať se dneska jeho význam přenese i do našich nálad. Přeji vám krásnou středu a co nejvíc důvodů.

0: Běžná spotřeba, chlazení, ale taky čištění a další využití. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží, anebo ji není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých společností se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. V průzkumu odpovídalo na přelomu srpna a září přes 100 firem, hlavně ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména v povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly, desetině dokonce o víc než o 20%. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníků vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody vcelku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firem podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemii. Chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Například papírenské provozy se podle Romana Mamuly snaží vodu odpařenou při výrobě vracet do provozu a zároveň snižovat spotřebu.
1: Nicméně jsme závislí na tom, jaký je stav na toku, pokud jednotlivé vlády se nebudou zabývat aktivně a rychle opatřeními, které se týkají hlavně retence, tak nebudeme schopni dlouhodobě s vlastními opatřeními s tím bojovat. A jak vidíme, ta situace s klimatickou změnou je velmi intenzivní.
2: Firmy od státu podle průzkumu očekávají hlavně větší podporu zadržování vody nebo propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například investuje do výstavby rybníků. V letech 2016 až 2025 podpořilo za víc než 1 miliardu korun 103 takových projektů, říká mluvčí rezortu Marek Otava.
4: Program podpořil také výstavbu 35 zcela nových nebo dlouhodobě nefunkčních a zaniklých rybníků. Tyto rybníky nyní zadržují celkem 2 miliony 401 tisíc metrů krychlových vody.
2: V programu bude ministerstvo zemědělství pokračovat. Do budoucna má navíc v Česku vzniknout několik vodních nádrží. První mají být hotové na konci roku 2033 Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Samotné firmy můžou podporu na úspory vody čerpat z dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil. Říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
5: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Podpora by podle Provazníka měla pokračovat, zatím ale není jasné, v jaké podobě a kolik peněz na ní půjde. Rezort o tom bude příští rok jednat s Evropskou komisí. Vít Andrle, Český rozhlas.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Vystoupal na všechny vrcholy v Alpách, které se tyčí minimálně ve 4000 metrech nad mořem. Horolezec a fotograf Jakub Cejpek si tím splnil svůj sen, který mu zabral 20 let. Která z alpských 4000 mu dala nejvíc zabrat, jaké další cíle si nyní dává a jak při lezení zvládá ještě pořizovat fotky? Nejen o tom si s Jakubem Cejpkem popovídáme ve středu 14. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jubilejní 10. rozhlasová tančírna v náladě swingu už zakrátko ve společenském sále Metropolu v Českých Budějovicích přinese ve středu 21. října od 7. večer opravdu hodně dobré muziky k tanci a k poslechu v podání Českobudějovického rozhlasového swingového orchestru pod vedením Josefa Krejčíka se zpěvačkami a zpěváky Petrou Chlebničkovou, Alenou Čechovou, Michalem Leštinou a Martinem Dobíškem. Hostem 10. rozhlasové tančírny bude hvězdný český swingový vokalista Jan Smigmátor.
2: Kájov je překrásné poutní místo, říká to alespoň sestra Tobia z kongregace Milosrdných sester svatého kříže. Za chviličku se tam vypravíme spolu s ní, ale předtím ABBA a její Lay All Your Love On Me. Píseň, která není jenom romantickým vyznáním, ale taky přiznáním, že zamilovaný člověk může být pořádně žárlivý a mít strach, že o svou lásku přijde. Tak si to pojďte poslechnout.

0: stezka, tak to je projekt Jihočeské centrály cestovního ruchu, kdy můžete navštívit celkem 58 kostelů či klášterů na jihu Čech nebo v Horním Rakousku. Do kostela Na nebevzetí Panny Marie v Kájově, který je jedním ze zastavení, se vypravila i Mirka Nezvalová a právě tam se při prohlídce potkala se sestrou Tobio z kongregace Milosrdných sester svatého kříže. V našem pravidelném seriálu si tak můžete poslechnout tip na další zajímavé místo, které rozhodně stojí za návštěvu.
1: Místa v srdci.
2: Pro nás je tady krásným, opravdu krásným místem a opravdu nám i přirostlo k srdci tady to poutní místo Kájov.
3: Proč by se sem lidé třeba měli vydat? Co tu uvidí?
2: Kájov je překrásné poutní místo. Dá se říct, že dneska v těch jižních Čechách máme mnoho krásných poutních míst. Některá jsou už hodně zaplněná lidmi, ale tady jsme kousek od Českého Krumlova a chtěla bych lidi do Kájova pozvat právě proto, že tady najdou hodně klidu, hodně pokoje a v kostele, když ho navštíví a chvilku tam setrvají, tak si myslím, že můžou najít i hodně pokoje uvnitř v tom svém srdci.
3: Tady vlastně Kájov je takovým zastavením na svatojakubské cestě a také nově i gotické cestě, tedy stezce. Tak prošla jste si někdy kousek té stezky?
2: Nemůžu říct, že bych si prošla kousek gotické stezky, ale pár míst na gotické stezce už jsem navštívila a myslím si, že to je jako krásný projekt. To, že se lidé mají možnost podívat na to, co ti naši předci tak nádherně vybudovali a co přetrvává staletí, protože to je podle mě něco, co dneska my se musíme znova učit. Dělat věci tak, aby přetrvaly staletí.
3: Já jsem se byla podívat po té cestičce dolů po schodech až k říčce v Polečnici a musím říct, že i když dnes tam výhled trochu zabraňují stromy na ten kostel, tak tenkrát to muselo být oslňující, když lidé šli těmi hvozdy a najednou se před nimi zjevil kostel.
2: Já myslím, že když tady kdekoliv jdete, tak Kájov je z různých míst vidět, nebo jsou to občas nějaké malé kostelíčky a že opravdu člověka to nějak jako povznáší, když vidí kostel, jako by viděl něco známého, jako by viděl něco, co nás spojuje s tím nebem, jako kdyby v té zástavbě nebo uprostřed těch lesů opravdu vyčnívala nějaká věž, která nás vede k tomu nebi.
3: Smím se vás zeptat, jak relaxujete, protože vy jste tady vlastně jenom tři sestry, které se o celý ten areál staráte, tak si myslím, že moc času na odpočinek nemáte.
2: Je to různé. Někdy, když máme hodně návštěv a hodně mluvíme, tak relaxujeme tím, že sečeme trávu. A někdy odpočíváme třeba tak, že si sedneme a něco si třeba přečteme, nějakou knížku, nebo se zahloubáme do něčeho, co nás zrovna víc zajímá, aby jsme to tady ještě víc poznali, nebo si někdy posedíme i tři sestry spolu a třeba si opečeme špekáčky.
3: Lze se zeptat sestry kongregace Milosrdných sester svatého kříže, jestli má ještě nějaký cestovatelský sen, třeba nějaký poutní kostel, cestu do Santiaga?
2: V Santiagu jsem jednou byla. Šla jsem tam kousek pěšky, asi 130 kilometrů. Musím říct, že to byl krásný prožitek a že ale už i ta sama cesta sama o sobě byla jako velkým bohatstvím, takže úplně nemám takový sen dostat se někam do světa daleko, ale takovýhle malý cesty někam, těch si vždycky vážím a myslím si, že se na ně i ráda vydávám, i když jsou to krátké cesty na nějaké malé místo, tak ta cesta sama o sobě je hrozně občerstvující.
3: No a vy se můžete vydat právě do Kájova u Českého Krumlova, kde je kostel otevřen v určitých dobách. A pokud se dohodnete a zavoláte sem, tak máte možnost absolvovat se sestrou Tobiou nebo některými dalšími sestrami, tedy dvěma dalšími, komentovanou prohlídku. Tak, sestra Tobia.
2: Kongregace Milosrdných sester svatého kříže.
3: Toho času v Kájově u Českého Krumlova. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: Ano, i příští týden se můžete těšit prostřednictvím našeho pravidelného seriálu na tipy na další místa, která jsou blízká srdci našeho dalšího hosta. Tohle už je host hudební, Marek Ztracený a píseň To se mi líbí. Tak ať se i vám líbí.

Demonstrace nezaměstnaných v trhových svinech za velké hospodářské krize byla sice krátká a někteří lidé za to šli k soudu, ale svůj účel splnila. Více si o tom řekneme v Jihočeské vlastivědě. Velká hospodářská krize, která vypukla krachem na newyorské burze na konci října roku 1929, ochromila v následujících 4 letech trh práce. Lidé přicházeli o zaměstnání a nezřídka se ocitali v existenčním ohrožení. Krize zasáhla i jihočeský region a vedla k různým incidentům. Jeden takový se odehrál 24. května 1933 v Trhových svinech, kde se v odpoledních hodinách zhluklo před radnicí na 200 demonstrantů. Ke starostovi Ladislavu Stráskému vyslali 5členů deputaci, která po něm požadovala, aby všem zajistil zaměstnání. Starosta jim pochopitelně nemohl nic slíbit, což deputace s nelibostí sdělila demonstrantům. Tu dav začal křičet, cituji doslova, dejte nám práci, dejte nám žrát, pojďte si pro naše děti, hamba! A chystal se vniknout do radnice. Hrozícímu násilí zabránili přítomní četníci, kteří dav vytlačili z průjezdu budovy a zavřeli za ním vrata. Celý incident měl ještě dohru. Na 17 demonstrantů bylo podáno trestní oznámení ke krajskému soudu, který je odsoudil za maření úředního výkonu k vězení. Nejnižší trest byl 3 dny, nejvyšší pak 14 dní. Navzdory těmto represím splnila demonstrace svůj účel, neboť část nezaměstnaných krátce na to získala práci alespoň v rámci nouzových prací na čištění velkého rybníka, budování koupaliště či stavbě okresní silnice u Mohuřic.

Česká zbrojařská skupina poprvé vystavuje na největším armádním veletrhu ve Spojených státech a chce americkým vojákům prodat Tatrovky. V čem poráží své konkurenty? Tak i to se dozvíte v jeho českém dopoledni. A to už za chvíli. Zůstaňte s námi.

0: Česká průmyslová skupina CSG podnikatele Michala Strnada se poprvé představuje na veletrhu Asociace americké armády ve Washingtonu. Hlavním lákadlem jejího stánku jsou dva těžké vojenské vozy Tatra Force z Kopřivnice. Jeden utáhne návěs s tankem, druhý si sám naloží kontejner. Firma doufá, že by Tatrovky mohly uspět v soutěži americké armády na nové taktické nákladní vozy.
1: S oranžovými Tatrovkami si v Česku hrály snad všechny malé děti. Teď jejich výrobce Tatra Kopřivnice, respektive skupina CSG, usiluje, aby jejich poněkud pokročilejší verzi nakoupila také americká armáda. Kongresové centrum pár bloků od Bílého domu tenhle týden patří armádě. Mezi tanky, drony a radary letos poprvé stojí i stánek české skupiny CSG.
2: Dobrý den.
1: A před budovou dva obři z Kopřivnice.
3: Pamětníci znají Tatrovku, jak se brodí blátem a nejdou skoro vidět kola, takže tam je Tatra nejlepší.
1: Podle ředitele vývoje Radomíra Smolky Tatra všechny překoná svým unikátním podvozkem.
3: Jako jediný na světě využívá takzvanou centrální nosnou rouru, my říkáme páteř. Na rozdíl od těch ostatních umožňuje daleko rychlejší průjezd zatáčku. A pro vojáky samozřejmě ta rychlost, kdy můžu z té ohrožené oblasti ujet co nejrychleji i v tom těžkém terénu, tak je ta největší výhoda Tatrovky.
4: Třeba tady máme naproti vlastně náš tankový dahač, tak dejme tomu, že někde bude vlastně tank, který vlastně bude potřeba přepravit a nějaké rozbahněné místo, les, nějaký velký kopec, obrovské kameny a to je vlastně Tatra, kde něco, co vlastně dokáže projet.
1: Dominik Stroka ze společnosti Tatra Defense vysvětluje, že Tatra má proti zahraniční konkurenci náskok hlavně v jedné oblasti.
4: Co se týče terénu a toho dostávání se vlastně do těch obtížných lokací, tak je určitě to, co vlastně kde Tatra vždycky uspěje.
1: Tatra Force je tahač s 8 poháněnými koly. Za sebou utáhne návěs s tankem nebo obrněným transportérem.
4: Tohle to vozidlo dokáže že vlastně tahat až 70 tun nákladu za sebou. Jo, což znamená, že když na to dáte třeba vlastně tank Leopard 2, tak by se vlastně měla utáhnout v tomhle stavu.
1: Americká armáda hledá nové těžké nákladní vozy a Tatra chce být ve hře.
5: Americký trh bude velmi strategický, my už tady působíme a důležitost amerického trhu a Made in America výrobku i v rámci CSG skupiny bude více a více důležitější, zejména do budoucna.
1: Pro české Tatrovky je to obrovská příležitost, říká zástupce skupiny Tomáš Kotera.
5: Jde hlavně o to, že jsme poprvé jako skupina CSG v rámci AUSA tady vůbec prezentováni.
1: Česká páteř, americké srdce, jestli z ní bude i zakázka, to už rozhodne americká armáda. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.

Bývalý fotbalový kanonýr a reprezentant České republiky David Lafata dneska vyrazí do Pelhřimova. Tam totiž v rámci akce Nemoc si nevybírá pomůže dětem s poruchou krvetvorby. A Kamil Jáša k tomu natočil reportáž, kterou si můžete poslechnout za chviličku. Předtím bych pro vás měla Michala Prokopa a píseň Kolej Yesterday a právě k ní i jednu méně známou zajímavost. Michal Prokop na vysokoškolské koleji nikdy nebydlel a nebydlel na ní ani autor textu Pavel Šrut. Příběh studentského života jim totiž zprostředkoval hudebník Luboš Pospíšil, který své zážitky vyprávěl. Původně se přitom počítalo s tím, že píseň bude zpívat právě on. Nakonec ji ale převzal Michal Prokop a stala se jednou z nejdůležitějších skladeb jeho kariéry. Tak si ji poslechněte.

0: Bývalý fotbalový kanonýr Jablonce, Sparty nebo české reprezentace David Lafata se po ukončení profesionální kariéry věnuje fotbalistům v Českobudějovickém gymnáziu Česka. Aktuálně si zkouší, jaké to je být na hřišti s florbalkou.
1: Ten nápad vznikl v Pelhřimově.
2: Říká David Lafata, který se prakticky během celého sportovního života pohyboval po fotbalových hřištích. Studenti gymnázia Česká se teď chystají právě pod vedením trenéra Davida Lafaty na zápas, který pomůže dětem s poruchou krvetvorby. Ve středu nastoupí k utkání v Pelhřimově, ne v kopačkách, ale s florbalkou. První myšlenka uspořádat sportovní den se narodila v gymnáziu a obchodní akademii právě v Pelhřimově.
1: Kde vlastně studenti si vymysleli takový projekt s nějakým charitativním podtextem a oslovili vlastně naší školu, potažmo mě. Nějak slovo dalo slovo a myslím si, že se to rozběhlo.
2: Dokonce tak, že studenti z gymnázia Česká míří do Pelhřimova, kde budou součástí sportovního dne. V jeho programu bude autogramiáda olympioničky v taekwondo Dominiky Medové a fotbalového kanonýra Davida Lafaty. Ten studentům předává hodně věcí. Fotbalové dovednosti, vztah k charitativním projektům, ale také soutěživost. Jan Sekyrka by měl být jednou z opor týmu gymnázia Česká.
3: Nejedem tam prohrát. Tady ty charitativní utkání jsou jako pro dobrou věc, ale tak jako nejdem tam udělat naší škole ostudu.
4: Týmově jako tu chemii si myslím, že tam furt máme.
2: Doplnil další hráč českobudějovického týmu Jiří Král.
5: Krásná myšlenka mě přijde na tom je to, že děti pomáhají dětem.
2: Vysvětluje ředitel gymnázia Česká Antonín Sekyrka.
5: Protože tyhle ty náramečky vyráběly děti ve školkách.
2: Zápas provází prodej speciálních náramků.
5: A vlastně za symbolickou částku 100 korun si tady naši studenti
2: nakoupili. Jeden měl na ruce i David Lafata.
6: Mateřskou školku do toho zapojili, zvláštní školu, všichni vyráběli. Já myslím, že dokonce i nějaký druhý věk důchodců jako vyrábějí ty náramky, že to jako
2: popsal fotbalový kanonýr aktivitu, která propojila generace. Lafata bude minimálně pro jedno odpoledne florbalovým trenérem, přestože florbalkou nikdy žádný gól nevstřelil.
1: Ne, tak tím jsem úplně nepolíbený. Vlastně jsme řešili, jaký sport, přece jenom my jsme sportovní gymnázium, tak aby to bylo trošku vyrovnaný, máme tady nějaký kmenový sporty, takže florbal u nás kmenový sport není a Pelhřimově se tomu trochu věnují, tak jsme se domluvili na florbal a myslím si, že to bude tak úplně ideální.
2: Lafata má soutěživost v krvi, ani on nebude chtít prohrát, ale v tomto konkrétním utkání půjde úplně o jiné vítězství.
1: Největší kus práce asi odvedli děti s paní učitelkama v Pelhřimově.
3: Komu půjde vítěže?
1: Na spolek Hajma, který pomáhá rodinám, který mají nemocní děti s poruchou krvetvorby.
2: Dodal bývalý fotbalový reprezentant, člen pedagogického sboru gymnázia Česká David Lafata. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: SpaceX omezila ukrajinské armádě fungování sítě Starlink. Husinecká přehrada nemá zásobní vodu, kterou by mohla posílit průtok řeky Blanice. Nízký stav ovlivňuje taky rybáře. Městská knihovna Tábor pořádá druhý ročník apcyklačních dílen. Dopoledne začne ubývat oblačnosti i srážek. Odpoledne bude polojasné, teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to narušilo některé bojové operace. Ukrajinská armáda o omezení sítě dopředu nevěděla. Zdroj agentury Reuters v ukrajinské armádě potvrdil, že vojáci zaznamenali výpadky služeb i na frontě. Firma amerického miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Méně vody v řece Blanici znamená změnu podmínek pro místní rybáře. Průtok v řece ovlivňuje stav husinecké přehrady na Prachaticku, která kvůli suchu klesla na nejnižší provozní hladinu. Její zásobní prostor je skoro vyčerpaný a odtok do řeky Blanice se pohybuje kolem 200 litrů za sekundu. Voda z řeky plní sádky i rybníky vodňanských rybářů, potvrzuje jejich vedoucí Miloslav Vaněček.
2: My jsme to teda obezřetně sledovali, čekali jsme, jaká nastane situace tady. Jsme zastavili přítoky do těch rybníků, tlačíme tu vodu tady do náhona, snažíme se nechat průtok v řece Blanici a budeme se připravovat na výlovy a potom případ to sádkování ryb tady na sádkách.
0: Městská knihovna Tábor učí děti dávat věcem druhou šanci. Cyklus apcyklačních dílen na téma z odpadu poklad pořádá od září do prosince. Do jedné z poboček můžou přijít děti ze školy a z družin a pracovat s různými materiály, řekla knihovní lektorka Andrea Šáchová.
3: Teď září jsme začali papírem, příští měsíc bude plast, protože máme kolem spoustu igelitek nepotřebných, další je sklo. A poslední takový prosincový téma, tak to bude kov.
0: Lékaři papežovi Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
4: 71-letému papežu lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
5: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
4: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Během dopoledne srážky od západu postupně ustanou a ubyde i oblačnosti. Odpoledne očekáváme již polojasno. K večeru opět přibyde převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 11. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech mírná, na Českomoravské vrchovině střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě dvou aut došlo na křižovatce ulic Husova třída a Oskara Nedbala v Českých Budějovicích. Dvě auta se střetla v Dražicích na Táborsku na silnici 19 a dodávka s osobním autem se střetla v ulici Masarykovo náměstí v Mirovicích na Písecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A
6: po zprávách s Lenkou Rybáčkovou pokračuje jeho české dopoledne. My se za chviličku vrátíme do počátku 20. století, konkrétně do Horní Plané a přilehlých zaniklých vesnic. Tehdejší život ukazuje totiž nová stálá výstava. Náš regionální stopař se na ní byl podívat a pozve nás. Zůstaňte.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jak vypadal život v Horní Plané a v okolí za časů císaře i první republiky? Tak to ukazuje nová stálá výstava fotografií Josefa a Františka Seidlových v místním kulturním a informačním centru. No a prohlédl si

0: ji taky náš regionální stopař Petr Kubát, který nám teď poví podrobnosti. Hezké dopoledne, Petře, vítej.
1: Krásné dopoledne. Tak na chodbách toho infocentra přímo na náměstí v Horní Plané je nově nastálo k vidění skoro 70 snímků od Josefa a Františka Seidlových, které pocházejí z Krumlovského muzea fotoateliér Seidl. Jedním z nich je taky obří fotoobraz pocházející z období před rokem 1903, který zachycuje hornoplánské náměstí i s obyvateli tohoto městečka. No a víc mi o výstavě říká ředitelka Kulturního a informačního centra Lucie Roubínová.
2: Je tady život na několika obrazech, jsou vidět konkrétně i lidi. Tady zrovna za náma jsou pivaři, jo, pak jsou tady ostrostřelci, jsou tady významné osobnosti vlastně na obrazech, jako je Adalbert Stifter, rodák z Horní Plané, je tady Gustav Jungbauer, který vlastně založil Šumavské muzeum tehda. No a na těch zbylých je jednak krajina, takže typy na výlety vlastně v okolí Horní Plané, nebo i na Šumavě vlastně. No a jsou tady potom vesnice i zaniklé vesnice.
0: Tak si říkám, Petře, ty historické snímky zaniklých vesnic jsou kvůli snížené hladině Lipenské přehrady teď asi hodně aktuální, že ano?
1: Je to tak. Díky tomu, že ta hladina už klesla zhruba o 3 metry, tak se odhalují samozřejmě základy původních domů, mlýnů, starých cest. Odhalil se taky násep staré železnice, která vedla po pravém břehu. No a na výstavě v Horní Plané je k vidění taky fotografie Josefa Seidla z roku 1911, která zachycuje pohled na dnes už zatopenou Dolní Vltavici směrem od silnice z Černé Pošumaví pohledem k rakouské hranici a je na ní vidět i místní hřbitov. Možná jste asi všichni zaregistrovali, že před pár dny se objevily na břehu odhalené náhrobky právě z tohoto hřbitova a některé z nich pracovníci muzea a památkáři z vody vyzvedli a teď chystají jejich stálé umístění. Tak na tom snímku uvidíte, jak to tam vypadalo. A na výstavě je taky ještě jedna zajímavost. Autoři totiž využili i umělou inteligenci. Jak to už popisuje Lucie Roubínová?
2: No my, když jsme instalovali tu výstavu těch krásných černobílých fotografií, tak jsme jenom tak zabádali a řekli jsme si, co by tomu asi řekla dnešní umělá inteligence. A tak jsme vybrali asi 31 snímků je tam a nechali jsme tu umělou inteligenci obarvit. A je to vlastně doplnění té výstavy, jak ta umělá inteligence vlastně vidí ty fotky v barvách.
1: No a já už jenom doplním, že tu výstavu si můžete prohlédnout v otevírací době infocentra, které je teď v říjnu otevřené ještě každý všední den od 7:30 do 16 hodin.
0: Petr Kubát nás pozval na výstavu do Horní Plané. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 hodin 20 minut, možná už trošičku v hlavě přemýšlíte, co byste podnikli dneska odpoledne. Mám pro vás samozřejmě pár tipů. Na tradiční výstavu hub můžete od dneška do pátku zajít do prostor Muzea České loutky a cirkusu v Prachaticích. Autorská móda, šperky, design a delikatesy, takzvaný Mint Market, ten zaplní dneska od 10 náměstí Svornosti v Českém Krumlově. V Boletickém kostele svatého Mikuláše, tam je dneska pro změnu od 19 koncert Petry Sobové a souboru Kolegyně. Vstupné je dobrovolné na akci. V Českobudějovické metropolu, tak tady dneska o 19. začíná večer k poctě legendy Petra Nováka. Vystoupí Karel Kahovec, Petr Bende, Viktor Sodoma a Slávek Janoušek. A nebo ještě pozvání do Chýnova. Na pořad zhudebněná poezie Otokara Březiny si dneska můžete vyjít do Bílkovy vily v Chýnově, kde se začíná 17 hodin. Tak se bavte.

0: Jak je ušlechtilé jít za svými sny, tak by se dal popsat příběh rodačky z Bernardic na Písecku a lékařky Vlasty Kálalové-Diloty, která před 100 lety provozovala československou nemocnici v iráckém Bagdádu. Je to i téma dnešního pořadu v městské knihovně ve Vimperku a já už mám teď na telefonu autora, historika Jiřího Práška. Tak vítejte, pane doktore, v našem vysílání.
1: Dobrý den.
0: Tak ten váš dnešní pořad jste pojmenoval Irákem ve stopách doktorky z domu Trubačů. Jak se odvážné lékařce s jeho českými kořeny říkalo? Tak se jí říkalo. Tak můžete nám něco říct?
1: Říkalo se jí doktorka z domu Trubačů. Asi je to podle té knihy, kterou napsala Ilona Borská. Díky tomu je velmi známá. Ta Vlasta Kálalová, jak už jste připomněla, se narodila v Bernardicích a letos je to právě, nebo dokonce i teďko v říjnu, koncem října to bude 130 roků. Ona vystudovala medicínu a rozhodla se, že odjede někam do Orientu, kde by založila tu československou nemocnici. Pak se ukázalo, že nejvhodnější by byl Bagdád. Takže tam přijela v roce 1925, byla jediná žena mezi 42 lékaři muži a to bylo velmi významné, protože tamní muslimky by snad radši zemřeli, než by šli k lékaři, k muži. Takže i jako s banální záležitostí. Takže na tomhletom poli tam udělala spousty práce. A ona tam také poznávala tu zemi, cestovala a navíc ještě pro Národní muzeum v Praze, pro entomologickou sbírku sbírala a posílala tam brouky, hmyz teda iránský a těch bylo na 50 tisíc kusů. Je to skutečně, jsem si to ověřil v Národním muzeu a ona tam poslala i další živočichy. V Iráku se vzala si čerstvého vdovce Jiřího Silvia Diloty a měli spolu syna Radbora a dceru Drahomilu Lidii. Jenomže v tom Iráku v roce 1931 docela těžce onemocněla, to onemocnění bylo velmi bolestivé a tak se rozhodla rodina, že se vrátí zpátky do Československa. Nakonec zakotvili v Bernardicích, v tom jejím domě, kde provozovala praxi. No a přes Bernardice se přehnaly válečné události v poslední den, kdy už v podstatě všude měl být mír, což bylo 8. května roku 1945 a v podvečer tam na rodinu zaútočili němečtí vojáci a všechny je postříleli nebo zabili. Paní doktorka jediná, která předstírala mrtvou, přežila. Ona pak zemřela v Písecké nemocnici v roce 1971.
0: Ano, letos 26. října uplyne 130 let od narození Vlasty Kálalové-Diloty. Je váš dnešní pořad poctou její práci? Případně chystáte nějakou publikaci?
1: No tak my jsme v muzeu před časem udělali takovou výstavu, která myslím byla velmi objevná. K tomu jsme vydali i katalog, který je stále k dispozici. No a my jsme s manželkou a s několika přáteli před 3 roky vycestovali do Iráku a právě podle jejich poznámek jednak jsme hledali ten dům Trubačů přímo v Bagdádu a jinak jsme projeli prakticky celým Irákem tam, kde ona byla, kde se byla podívat. Takže to bylo od jihu, skoro jako od Perského zálivu, od Basry. Jeli jsme přes ta významná starověká města Uruk, Babylon. Pak jsme byli v posvátných městech Nadžafu, Karbala. Nevyhnuli jsme se kdysi velkému městu, které je dneska malou vesnicí, Ktesifon. Pak jsme byli několik dní v Bagdádu, kde se nám zbytky, v podstatě ruiny toho domu podařilo objevit. a pak jsme pokračovali dál. Byli jsme v Mozulu, v Ninive, v Erbílu, což je hlavní město Kurdistánu, odtud jsme se potom vraceli zpátky. No a o tomhle tom, o té cestě budu dneska ve Vimperku a zítra v Katovicích vyprávět.
0: Takže dneska Vimperk, městská knihovna, 17. hodina, a ještě pozvěte nás na ten zítřek, kdyby to třeba někdo nestihnul, nebo to měl do Katovic blíž, tam se potkáte kde?
1: Tam to bude na faře v Katovicích, já myslím, že to je 18 hodin. To bych se musel podívat do diáře.
0: Tak možná klidně zalistujte ještě v krátkosti. Máte-li ho u ruky? Tak abychom...
1: Ano, už to hledám, už tím listuju.
0: V přímém přenose, to je v pořádku.
1: No, tak dneska je to v 17 hodin a zítra... 18 v Katovice.
0: Katovice. Děkujeme moc za pozvání. Historik Jiří Prášek byl s námi. Děkujeme za to. Mějte se hezky a budeme se zase někdy těšit na našem vysílání. Naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

Více než 150 letech se v Indii znovu objevil had, kterého tam naposledy zaznamenal český přírodovědec Ferdinand Stolička už v roce 1872. Šípovce afrického spatřil minulý měsíc lesní strážce v západoindickém státě Gujarat. Zpočátku si myslel, že jde o neznámého plaza, a tak hada vyfotografoval a poslal snímky odborníkům a ti potvrdili, že jde právě o druh, který byl v této oblasti považován za ztracený. A tak se po více než století a půl znovu připomněl i český vědec. Jehož dávné zápisky pomohly potvrdit, že se přírodovědný objev skutečně podařil. Tak to byl malý výlet do Indie. My se vracíme ale zpátky nejen do České republiky, ale do jižních Čech. V tunelu Pohůrka na českobudějovickém dálničním obchvatu omezí brzy provoz a my vám k tomu podrobnosti řekneme už za chviličku. Předtím vám dopřeji trošku muziky, třeba v podání Vladimíra Mišíka. Píseň jednou. Hezké dopoledne.

0: Příští týden by měli řidiči počítat s uzavírkou tunelu Pohůrka na dálnici u Českých Budějovic. Důvody nám popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Kvůli pravidelné údržbě omezíme v příštím týdnu provoz v tunelu Pohůrka na českobudějovickém dálničním obchvatu. V pondělí a úterý uzavřeme pravou polovinu tunelu, ve středu a čtvrtek levou. Provoz bude vždy veden obousměrně druhou tunelovou troubou. Během uzavírek provedeme čištění tunelu, údržbu vybavení a kontrolu telematických zařízení.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Tak řidičům doporučíme obrnit se trpělivostí. Nezapomeňte, tunel Pohůrka příští týden, pondělí až čtvrtek včetně, tak tam si budete muset trošičku udělat možná nějakou časovou rezervu. Tak s tím počítejte.

Pětice senátorů uspěla ve volbách už v prvním kole, ve 22 dalších obvodech se teprve rozhodne. My už za chvíli přineseme přehled těch nejtěsnějších soubojů a v našem volebním průvodci připomeneme i to, jak hlasovat a kde k tomu sehnat lístky. Za chviličku.

0: Lidé v pěti senátních obvodech už vědí, kdo je bude v horní komoře zastupovat. Na Vyškovsku v prvním kole uspěl jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL. Na Rychnovsku zas mandát obhájil Jan Grulich z TOP 09. Jasno už je taky na Trutnovsku, Strakonicku a Děčínsku. Dalších 22 obvodů si nové senátory vybere tento pátek a sobotu.
1: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
2: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
1: V Senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé dva roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
2: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
1: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
2: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení senátu na další dva roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: minut zbývá do 11. hodiny a já v jeho českém dopolední vítám Matěj Vodičku. Ahoj Matěj, pěkné dopoledne.
1: Jsem to já, abych navázal na tu předchozí písničku. Dobré dopoledne, Hanko, tobě všem posluchačům.
0: Ano, je to Matěj a je to taky jeho host samozřejmě po 11. Kdo přijde dneska?
1: No, vzpomněl jsem si na píseň o skupiny Opět Radeček, kterou taky tady často hrajeme. Tam se zpívá tak sorry, že mám rád hory. Ano, a to vlastně dá se říct, že to bude celkem jasné téma našeho dnešního rozhovoru, ty hory, protože už tady před studiem čeká horolezec a fotograf Jakub Cejpek, který se proslavil mimochodem tím, že zdolal všech 82 vrcholků v Alpách, které měří minimálně 4000 metrů nad mořem, což je tedy opravdu obdivuhodný výkon. Jemu to zabralo 20 let, tak se ho zeptám třeba na to, kolik těch 4000 se dá zdolat za jediný rok v průměru.
0: Tak já asi půjdu takhle kolem té kuchyňky a půjdu se z dálky podívat na člověka, který tohle to dokázal. A vy si ho můžete navíc ještě poslechnout po 11. hodině. Bude totiž hostem Matěje Vodičky.
2: Víte,

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. Hnutí Děti Kaplice vyhrálo komunální volby v Kaplici na Českokrumlovsku. Grantová výzva nadace partnerství s názvem Sázíme budoucnost chce pomoct s péčí o mladé stromy. Odpoledne bude polojasné, k večeru přibude převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
4: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
2: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku se lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Hnutí Děti Kaplice se stalo vítězem komunálních voleb v Kaplici na Českokrumlovsku. Z 21 členného zastupitelstva získalo celkem 10 křesel. Stávající koalice by ale měla na počet mandátů v zastupitelstvu většinu. Podle lídra kandidátky Děti Kaplice Radka Ješka hnutí na jednání o vedení města zatím nechodí.
5: Takže jsme se s kolegy shodli na tom, že teď necháme nějaký prostor na to, aby jsme si nějakým způsobem dali prostor té stávající koalici, aby si ujasnila, jestli bude pokračovat na tom původním půdoryse. A až po nějakém odstupu, tak tam chceme přijít na nějaká jednání.
2: Grantová výzva nadace partnerství s názvem Sázíme budoucnost podpoří péči o mladé stromy. Projekt, který počítá s částkou 850 tisíc korun, je zaměřený na první roky života stromu po jeho výsadbě. Žádost o finanční grant můžou zájemci podávat až do 15. listopadu. Další informace doplnila mluvčí nadace partnerství Jana Holomčík-Leitnerová.
6: Tím základními podmínkami jsou, aby to byly stromy mladé, tedy do 10 let od výsadby. Musí být tyto stromy vysázeny mimo les, volně dostupné pro veřejnost. V těch prvních letech po výsadbě je ta péče o mladé stromky naprosto zásadní pro jejich přežití a proto, aby mohly v té krajině plnit ten účel.
2: Projekt podpoří například výsadbu v lokalitě Skalka u Nové Bystřice na Jindřichohradecku nebo obnovu původního ovocného stromořadí podél Sovovy stezky u Pacova na Pelhřimovsku. S výsadbou pomůžou místní studenti. V Hamburku začíná proces s Ukrajincem podezřelým z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022. Muž kvůli podezření z úderu na civilní cíle čelí mimo jiné obžalobě z válečných zločinů. Ukrajinec účast na útoku popírá. Podezřelý sloužil v ukrajinské armádě. Podle obžaloby velel komandu, které mělo několik měsíců po ruském útoku na Ukrajinu, vážně poškodit plynovody spojující Rusko a sever Německa. Nejvyšší státní zastupitel muže obžalovalo i zničení staveb a narušení provozu veřejných zařízení. V německé vazbě je Ukrajinec od listopadu minulého roku.
3: Počasí.
2: Odpoledne očekáváme polojasno. K večeru opět přibude převážně vysoké průsvitné oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 11. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech na prvním stupni, na Českomoravské vrchovině na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto bouralo na silnici 135 u Deštné na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Vrcholků, které se tyčí ve výšce minimálně 4000 metrů nad mořem, je v Alpách celkem 82. Jakub Cejpek z Českých Budějovic zdolal všechny z nich. Tento sen si splnil loni zhruba po 20 letech a já se ho v našem dnešním dopoledním vysílání už za chvíli budu ptát třeba na to, která ze zmíněných 4000 mu dala nejvíc zabrat. S naším dnešním dopoledním hostem si tedy budeme povídat hlavně o horách a horolezectví. Zvu vás poslechu a při krásnou středu 14. října. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Vodičkou.
1: Horolezec a fotograf Jakub Cejpek je naším dnešním hostem. Jakube, vítejte po čase opět v našem studiu. Díky za váš čas. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jakou horu jste zdolal naposledy předtím, než jste šel k nám do studia na tenhle rozhovor?
2: To je docela zákeřná otázka. Ale byla to vlastně Sněžka, překvapivě, a to v rámci vlastně mý práce, fotil jsem tam, takže nejvyšší hora Česka byla poslední.
1: Vy říkáte v rámci mý práce, to znamená, že se živíte převážně hlavně fotografováním?
2: Živím se jako fotograf, horský průvodce taky, občas něco natočím, takže jsem vlastně živnostník, dělám na sebe a moje aktivity jsou relativně pestrý.
1: OSVČ.
2: Je to tak.
1: Pokud mám správné informace, tak vy jste s lezením začal, když vám bylo 18 let. Co vás tomu přivedlo? Je lezení třeba oblíbené u vás v rodině?
2: Tak to není vůbec oblíbené u nás v rodině. I když musím říct a poděkovat, že vlastně tu podporu jsem měl vždycky absolutní. S rodinou jsme jezdili za klasickou turistikou, za poznáváním, ale mě nějakým způsobem lákalo poznat nějaký techničtější, hůř dostupný terén, takže postupně od té turistiky jsem se propracoval k lezení, k vysokohorské turistice a nějakým i vyšším kopcům.
1: Já jsem tady už v úvodu zmiňoval, že jste zdolal všech 82 těch alpských 4000ovek, což vám zabralo tedy víc jak 20 let, pokud mám správné informace, čili tenhle cíl jste si dal hned na začátku, když jste zdolal tu první, tak jste si řekl, zdolám jich dalších 81.
2: No to ani náhodou, tak se to vyšlo to tak pěkně, ale vlastně na první 4000ovku jsme vyrazili s mým kamarádem z Gimplu. Bylo nám 18-19, mladí kluci bez zkušeností, ale samozřejmě i tohle položilo nějaký základ tomu, že to prostředí mě okouzlilo a toužil jsem se podívat i na další, ale to, že bych mohl pozbírat všechny, tak jako k tomu jsem se začal přiklánět až v úplném závěru. Nešlo mi o to jako primárně zkompletovat všechny, ale vždycky mě motivovalo podívat se na nějakou další, na nějakého místa, který neznám a který je pro mě nový.
1: Ale jak tak na vás koukám, tak vy jste spíš skutečně ten typ horolezce outdoorového, řekněme, ten, který je víc na horách, než třeba ten, který leze po těch bouldrech, jak se říká, po těch stěnách.
2: Je to tak, jako nejvíc mě baví lezení venku, i třeba skalní lezení, tak lezení v horách mě jako naplňuje nejvíc, ale já si rád i zajdu tady na překližku, na boulder, jako ten pohyb sám o sobě mi jaký přijde fajn. Vlastně ta dimenze toho, že je to nejen fyzická aktivita, ale i nějaký luštění a že to je více rozměrný, že to není jenom čistě jako fyzický výkon, tak to mě na tom baví.
1: Zároveň je to hodně taky asi o překonávání sebe sama, i v těch nějakých psychických bariérách, je to tak?
2: Je to tak, zvlášť jako když se jedná o nějaký náročnější lezení někde v horách, kde člověk musí dávat pozor i na to jištění, že nejde o to jenom to fyzicky přelíst, ale i jak vlastně obstarat celou tu komplexnost té túry, naplánovat si to, dbát na tu bezpečnost, tak to je to, co mě na tom hodně baví.
1: Teď ještě jedno takové odbočení. Mě vždycky lákalo se nějakého horolezce zeptat, když si balí na túru třeba právě to jídlo, tak jak když máte velký hlad, jste vyčerpaný, potřebujete se hodně najíst, pořád máte někde v hlavě, no ale já si musím i to jídlo donést nazpátek. Musím pořád myslet na to, že mám mít nějaké zásoby na zpáteční cestu. Tak jsem si říkal, člověk vlastně musí být permanentně v nějakém stresu z toho, aby toho jídla měl dost.
2: No samozřejmě i tohle je potřeba dobře naplánovat, ale já většinou absolvuju tury, které

0: jsou v řádu týdnů, je to prostě jeden, dva, tři, čtyři dny, to se dá naplánovat celku jasně, snídaní, večeři si člověk připraví a mezi to si dá pár nějakých tyčinek nebo kus chleba, jako není to zase žádná velká věda. A když jde o nějakou opravdu náročnou túru, tak tam je to často tak, že na to jídlo zkrátka není čas, takže tam tohle odpadá stranou a to se řeší až po návratu.
1: Tak tím se to vlastně vyřeší samo, ale zároveň v dnešní době už to jídlo, jak tak koukám v regálech obchodů, právě třeba na tu horskou turistiku obzvlášť, je taky úplně jiné, než bývalo před, řekněme, 20, 30, 40 lety. Dneska už prostě ten sortiment výrobků je opravdu široký.
0: Jo, je to tak. Ta doba, kdy jsme jedli ty dobrý hostince, který vůbec nebyly dobrý, tak to už je naštěstí dávno pryč, takže dneska už máme tu dehydratovanou stravu, což jsou jako jídla velice chutný a člověk si na tom jako fakt pošmákne, těší se na to, zároveň je to lehký, je to plný jako těch živin, který člověk potřebuje, takže tohle se hodně posunulo určitě.
1: Zmínil jsem už víckrát, že těch 4000 v Alpách je 2,80. Kolik se jich podle vás dá zvládnout třeba za jeden jediný rok? Připomínám, že vám to tedy zabralo víc jak 20 let, tak kdybychom to nějak zprůměrovali, asi se dostaneme k nějakému číslu. Ale zajímá mě, kolik vy jste jich třeba zvládl za jediný rok?
0: No tak, abych odpověděl na začátek, dají se zvládnout všechny, protože známý běžec, ultramaratonec Kilian Jornet to zvládnul za 19 dní, takže to já, že jsem to dělal 20 let, tak to je jenom důkaz toho, jak jsem se loudal s tím. Ale vždycky záleží, kolik času tím chcete strávit, jaký jsou vaše schopnosti, jaký vyjde počasí, v jakém počasí a podmínkách jste ochotný na ten kopec vystoupit, protože pokud se bavíme o těch top atletech, tak ty mají vlastně obrovskou převahu technickou nad tím terénem a jsou schopní se tam pohybovat i v podmínkách, které jsou hodně daleko k ideálu. Já vždycky jsem jezdil takzvaně na podmínku, to znamená, když bylo počasí, bylo to relativně bezpečný, tak jsem vyrazil, protože kromě toho, že si to chci vylíst, tak si to chci hlavně užít za pěkného počasí a relativně bezpečně. Takže za jednu sezónu 10-20 vrcholů není problém, protože mnohý jsou součástí třeba nějakého hřebene, takže i v rámci jednoho dne se jich dá pozbírat několik.
1: Dokážu si představit, že počasí ve 4000 nad mořem dokáže být někdy asi hodně zákeřné, zároveň hodně nepředvídatelné.
0: Je to tak a to právě jako nahrává tomu, že důležitější než ta samotná túra je často to plánování. Může se vám stát, že v srpnu přijde sněhová vánice a v terénu, kdy byste chodili v tričku, tak prostě najednou je -5 a i vás to počasí může trochu zaskočit v rámci té túry. My jsme takhle třeba jednou lezli v dubnu teda severní stěnu Mnicha, to je kopec v Bernských Alpách a to počasí se vyvinulo úplně jinak, než jsme plánovali nebo než jsme očekávali a prostě pak už jste v té stěně, musíte s tím nějak popasovat i v těch horších podmínkách, takže vždycky je dobrý mít tam nějakou rezervu v těch vašich schopnostech i v tom vybavení, abyste obstáli, i když to nejde úplně podle plánu.
1: O horách si v dnešním Jihočeském dopoledni povídáme s fotografem a horolezcem Jakubem Cejpkem.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zároveň, když spočítáme všech těch 280 vrcholů, které se tedy tyčí v té výšce víc než 4000 metrů nad mořem, je dobré si uvědomit taky ještě jednu věc a to, že se bavíme o francouzských Alpách, bavíme se o švýcarských Alpách, rakouských, italských, rakouských ne? Krutíte hlavou.
0: Ne. Nejvyšší hora Rakouska je Grossglockner.
1: Ten nemá ani 4000,
0: ten nemá ani 4000 metrů, takže je to opravdu jenom Švýcarsko, Francie a Itálie.
1: Takže 70. ani Slovinsko, protože
0: ne, rozhodně ne.
1: Triglav má taky pod 4000.
0: No, ten má dokonce i pod 3, takže tu hranici 4000 opravdu převyšuje jenom relativně malá část těch Alp.
1: Tak Triglav shodou okolností jsem viděl hodně zblízka z vrchu Vyševní, který se tyčil někde zhruba kolem 2000 metrů nad mořem. To je taková ve Slovinsku, řekněme, túra pro ty amatéry, jako jsem já vyloženě. Moc si nedovedu představit, že bych byl ještě někde o 2 kilometry výš, ale každopádně, který ten vrchol byl nejsnadnější z těch 4000 pro vás, pokud se to vůbec tak dá říct?
0: Tak jak už jsem zmiňoval, velice záleží na těch podmínkách, v jakých tam člověk jde, může tam na ty vrcholy jít v létě, v zimě, ale jsou obecně vrcholy, které jsou s nás dostupné, K těm se počítají švýcarský vrcholy Allalinhorn, nebo pak na hranici Švýcarska Itálie Breithorn, a to především díky tomu, že jsou v blízkosti lanovky, horní stanice, takže se jedná o půldenní túru relativně snadnou. Ale i tady se bavíme o ledovcovém terénu, takže je potřeba mít vybavení a adekvátní schopnosti v tom terénu se bezpečně pohybovat. No a pak jsou vrcholy, které nejsou technicky obtížné, jako třeba Bizhorn nebo Gran Paradiso, který se ale už chodí z údolí, takže fyzická nějaká náročnost tam je, ale ta technická obtíž tam zas taková není. Je celá řada vrcholů, které jsou relativně snadno dostupné, ale je potřeba dbát na to, že vlastně všechny čtyřtisícovky až na pár výjimek tak zahrnují ledovcový terén, ať už v nějaký delší části nebo minimálně na přístupu. No a to samo o sobě jako skýtá nějaký rizika, na který je potřeba být připravený.
1: Já tady marně v hlavě své pátrám, kolik má Mont Blanc třeba, ten má
0: 4810.
1: Necelých 5000.
0: Necelých 5000, je to vlastně nejvyšší z těch čtyřtisícovek a i na něj vede celá řada vlastně těch tras. Jo. Na kopce obecně se dá vystupovat takzvanými normálkami, což jsou ty nejsnažší cesty k vrcholu, ale obvykle na ten samý vrchol vede ještě celá řada obtížnějších linií nebo linií, které se chodí v jiné části roku, třeba v závislosti na tom, jak se vyvíjí sněhová pokrývka. Takže zrovna na Mont Blanc se dá celou řadou tras a já vlastně jsem tam byl v uvozovkách přinucen vylíz čtyřikrát, protože když jsem chtěl vylíz ty okolní čtyřtisícovky, tak to byly túry, které právě končily na vrcholu Blanku.
1: A dokážete říct naopak, která z těch čtyřtisícovek byla nejtěžší, která vám dala nejvíc zabrat?
0: No tak tam je to docela jednoduchý, protože to je túra hřebenem Peterej, to je právě jeden z jižních hřebenů Mont Blanku. A to bylo rozhodně túra, která nás prověřila nejvíc, byla nejnáročnější. A jak se na většinu túr zpětně člověk kouká nějakým vzpomínkovým optimismem a řekne si, tak to vlastně bylo v pohodě, tak tohle je túra, kde si člověk říká, že měl obrovský štěstí, že to vyšlo a sám vlastně trochu nedokáže uvěřit tomu, že se to podařilo, protože tam se muselo jako sejít mnoho faktorů. Dobrý parťák, relativně dobrá podmínka a zrovna dobrý fyzický rozpoložení, abychom to absolvovali.
1: Mě zaujalo, že zmiňujete, musí tam být taky dobrý parťák. To je taky klíčový faktor při zdolávání takovýchto vrcholů.
0: No stoprocentně, protože za prvé je to obrovský projekt bezpečnosti a za druhý v tomhle případě třeba my jsme tohle s mým kámošem Lukášem a on byl silnější v nějakém skalním lezení, takže když tam byly skalní pasáže, tak on to lez takzvaně na prvním a já jsem třeba pak nás podržel, když bylo potřeba v nějakým jako rozbitějším terénu nebo když jsme pak uprostřed noci museli někde se donavigovat, tak tam jsem jako tu naší dvojici zase táhnul třeba já, takže tam si troufám, že to je túra, kde bychom to jako jeden bez druhého nezvládli v tu danou chvíli.
1: A byla to zároveň i túra, kdy vám bylo nejvíc úzko z těch všech 82, když tak ono, to tak můžu říct?
0: Ono ty rizika si člověk uvědomí většinou až zpětně, protože v tu chvíli vlastně jako není úplně prostor o tom nějak přemýšlet, to se člověk zaměří na to, aby to relativně bezpečně nějak absolvoval, ale bylo tam pár momentů a obecně v těch horách jsou to takový ty jako vteřinové věci, kdy se vám pod rukou pohne kámen nebo kolem vás někde něco proletí nebo vám něco uklouzne pod nohou a vy to jako vyberete, takže ano, jeho horolezec musí mít velkou dávku štěstí, samozřejmě snaží se to riziko minimalizovat, ale to štěstí je nezbytný.
1: No, z toho, co říkáte, já si skoro říkám, že to vypadá, že přijedete z nějaké takovéhle túry a pak třeba další týdny nad tím přemýšlíte a vybavují se vám všechny ty scenérie, všechny ty hřebeny a říkáte si, jo, tady jsem měl opravdu štěstí, to pak člověk nemůže ani možná v noci usnout, ne?
0: No, takhle dramatický to není, těch momentů je spíš pár, ale samozřejmě je fajn si nad tím zaspomínat, třeba i nad fotkama, nebo když to člověk jako nějak zpětně jako probírá. Ale není to zase tak dramatický. Spíš, když člověk přijede z té túry, tak plánuje, kam vyrazí příště.
1: Další možná zajímavá věc, na první pohled asi ne tak zajímavá, ale když jsem zmínil, že to zdolání prvního a 82. vrcholu dělalo víc jak 20 let. To je poměrně dlouhá doba. V současnosti se třeba hodně i debatuje o tom, jak se Alpy proměňují ve vztahu ke klimatickým změnám. Tak máte vy s takovým časovým odstupem pocit, že je to opravdu znát?
0: No, je to obrovský znát. Je to obrovský znát i dnešek versus před 5 lety, protože ty léta byly extrémně horký a na těch ledovcích se to podepsalo neuvěřitelným způsobem. Ty doslova mizí před očima, to není nějaký přehánění. A samozřejmě to ovlivňuje i to, jak se ty daný tury dají, nebo ani v mnoha případech nedají absolvovat. Takže to, co dřív, a člověk třeba se podívá do nějakých průvodců 30-40 let zpátky, tak co byla lehká túra, někde po sněhu člověk vyšel do sedla, tak to teď už je extrémně náročný nebo neproveditelný. Zároveň se ta sezóna letní posouvá k dřívějším termínům, takže to, co se dřív typicky lezlo třeba v červenci, v srpnu, tak teď se musí lézt v květnu, v červnu, dokud je ledovec zasypaný sněhem, trhliny se dají bezpečně překonat. No a poslední věc, jak celý ty Alpy rozmrzají, tak se vlastně destabilizujou a dochází k většímu množství sesuvů, pádu kamení a tak dále. Takže obecně se to stává, to prostředí o dost nebezpečnější.
1: To jsem chtěl právě říct, že díky těm sesuvům, díky tomu tání, asi pro vás, pro horolezce, mnohem náročnější terén, protože vlastně nevíte, kdy se co sesune, kdy co roztaje a kdy to prostě půjde zrovna tou cestou, kterou jdete vy?
0: Je to tak, člověk nesmí jako dogmaticky se držet nějakých scénářů z minulosti nebo být upnutý na nějaký konkrétní cíl. Je potřeba jako hodně pracovat s těma aktuálníma podmínkama a když daná túra vypadá nebezpečně, tak zvolit jiný cíl, držet se třeba nějakých hřebenů, které jsou pevný, než aby naplul do nějaký stěny, kde padají kamení nebo sníh.
1: Říká horolezec a fotograf Jakub Cejpek, který je naším dnešním dopoledním hostem. Teď 6 minut před 11:30 je čas na písničku, konkrétně od Phila Collinse, a za chvíli jsme opět zpátky.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ve studiu je dnes stále se mnou fotograf a horolezec Jakub Cejpek, který relativně nedávno zdolal poslední z 284 tisícových vrcholů v Alpách. Ono, Jakube, z těch Českých Budějovic do Alp je to relativně blízko, přeci jenom autem pár hodin, pokud se bavíme o nějakém rakouském alpském předhůří, což vy jste ostatně tedy potvrdil v několika rozhovorech, tak se možná sluší zeptat, kam vy osobně jezdíte nejčastěji a nejraději tedy.
2: Tak je pravda, že na ten severní okraj těch Alp do toho hornorakouského předhůří to máme kousek a je to čím dál lepší díky silničnímu spojení, takže na ten kraj Alp se člověk dostane za 2 hodinky a v tom rádiusu řeknu 3 hodiny je celá řada hodně zajímavých cílů. No a já rád jezdím do pohoří, jako je Totesgebirge nebo Národní park Gezoise, trošku jižněji, nebo zalezením třeba do Berchtesgadenských Alp u Salzburku, co jsou všechno místa, kam se člověk dostane relativně rychle. A vlastně i po těch mnohých letech člověk pořád poznává další a další údolí a vrcholy a stěny, kde ještě nebyl, takže je fantastický, že je pořád hodně co objevovat i takhle relativně blízko.
1: To jsem chtěl taky říct, i když je to takhle blízko, vy zmiňujete, že pořád tam objevujete nějaká nová místa, čili ty Alpy jenom v tom samotném Rakousku nabízejí opravdu asi nepřeberné množství lokalit.
2: Je to tak, těch údolí je tam obrovské množství a samozřejmě člověk nejdřív zamíří na ty nejpopulárnější místa, nejvyšší vrcholy nebo místa, kam vedou klasické turistické stezky, ale pak si uvědomí, že vlastně mezi tím je celá řada údolíček, kam třeba vedou jenom nějaký myslivecké stezky, je už těžší tu túru naplánovat nebo zjistit, za jakým cílem vyrazit. Ale vlastně pro mě osobně je to pak jako o dost zajímavější, protože jsou to místa, kam se člověk dostane, je tam zcela sám a narazí na třeba zajímavé lezení, o kterém vůbec neměl potuchy do té doby.
1: No když se tak koukám z okna našeho vysílacího studia, slunečnou modrá obloha, říkám si, že třeba z takové kletě by dnes mohl být vidět Dachstein, ten slavný Dachsteinský masiv. Předpokládám, že ten jste zdolal taky víckrát asi.
2: Jo, párkrát jsem na Dachsteinu byl, taky tam vedla jedna z mých prvních výprav, když jsem tam jel stopem, takže na Dachsteinu jsem byl mnohokrát, ale já vždycky, když někdo říká, jak byl někde na Šumavě a koukal se na Alpy, jak se mu to líbilo, tak řeknu, když mohl popojet o 3/4 hodiny díl a mohl v těch Alpách být, takže když to jde, tak já radši vyrazím přímo tam, než jenom za výhledem.
1: No je pravda, že dnes díky té dálnici už je to vlastně skoro ta hodinka, to máte pravdu. Každopádně na tu poslední 4000ovku ve Francii, a teď schválně, jestli to přečtu správně, Aiguille du Jardin jste měl prý políčeno už několik let. Přečet jsem to správně?
2: No víceméně asi jo, nejsem francouzštinář, je to asi Aiguille du Jardin, tak co mám informace, ale je pravda, že se jmény těch alpských 4000ovek je to často velký boj, takže to se dá určitě tolerovat. No a bylo to právě, měl jsem na ten vrchol políčeno tak dlouho, nebo respektive tak dlouho jsem na ně čekal, že právě je to jedno z těch míst, kde je potřeba počkat na tu dobrou podmínku na tom kopci, která nastává jenom třeba pár týdnů do roka a přece jenom, když je to cíl, který je 1000 kilometrů daleko, člověk má nějaký omezený časové možnosti, musí se to setkat s tím, že budete mít toho parťáka, musíte tam být fyzicky dobře, tak ta množina byla často prázdná a až vlastně loni to vyšlo. Je to právě jeden z těch cílů, který vyžaduje to, aby po ránu ten nástup byl zamrzlej, protože tam leze sněhovým kuloárem, ale zase zároveň, aby ten hřeben nebyl zasněžený, protože je takový techničtější terén, takže tímhle vším proplout je náročnější, když člověk nebydlí dole v údolí pod tím kopcem, ale 1000 kilometrů daleko.
1: A jaký to byl pocit, když jste překonal tenhle vrchol?
2: Tak bylo to vlastně podobně příjemný pocit jako na jakýmkoliv vrcholu, kdy ta túra vyjde krásně, když to všechno odsejpá, nejsou žádný komplikace, člověk se cítí dobře, vyjde počasí i na časování, protože my jsme vlastně vylezli na ten vrcholový hřeben akorát v čas, kdy svítalo, takže člověk už je v těch 4000, vychází slunce, který vlastně osvěcuje všechny ty vrcholky, ve kterých se už člověk za těch 20 let vyzná, takže ví, co kde je. A navíc je to jedna z těch méně často absolvovaných tour, takže my jsme tam byli víceméně sami jenom ve dvou s kamarádem Martinem, takže to jsou ty momenty, které si člověk užívá úplně nejvíc.
1: Vy máte tři dcery, jezdí s vámi taky do hor, jinými slovy rostou třeba do toho horolezectví v úzovkách.
2: Tak my je samozřejmě do přírody a do hor bereme, protože oba, já i moje žena, máme to prostředí rádi, tak se snažíme i předávat tu lásku k horám nebo k přírodě obecně i našim dětem, ale snažíme se o to, aby to proběhlo nějakým takovým způsobem, který je o to naopak neodradí, takže jezdíme za klasickou turistikou, když jdem líst, tak si můžou zalíst, když chtějí, když nechtějí, tak si někde hrajou, takže jsme rádi venku, baví nás to tam všechny, ať už je to nějaký cestování po Evropě nebo lezení tady na skalkách nedaleko Budějic.
1: Změnilo nějak otcovství to, s jakou zodpovědností k lezení po horách přistupujete?
2: Spíš se změnilo to, že člověk vyráží opravdu fakt jenom, když se všechno sejde, to znamená, vím, že to stojí za to vyrazit, že to není nějak na sílu i s ohledem na rodinu, ale při tom samotném lezení už vlastně se člověk soustředí jenom na to lezení samotný a tam mi málo kdy naskakuje do hlavy to, že mám doma děti a rodinu, zkrátka i bez nich jsem se vždycky snažil držet vždycky spíš zpátky trošku směrem k té opatrnosti a pohybovat se tak, aby to bylo co nejbezpečnější. Takže spíš ten rozhodovací proces to trošku ovlivňuje předem, ale pak už na té samotné túře se člověk soustředí jenom na to, aby si to užil a aby se bezpečně vrátil domů.
1: Vy působíte i jako průvodce, tak se nabízí rovněž otázka, jestli je to hodně stresující, když máte zodpovědnost třeba i za ty neskušené turisty.
2: No, při tom průvodcování vlastně ten způsob myšlení je úplně jiný, protože člověk se na to zkouší dívat pohledem těch, se kterými tam je, takže vlastně to, co by sám třeba vůbec neřešil, tak najednou jako třikrát zvažuje, aby ta túra proběhla v první řadě bezpečně a aby si ty lidi jako donesli pozitivní zážitky z toho, ale zase je jako výrazně obohacující to, že díky nějakému mému přispění se ty lidi dostanou do prostředí, kam by si sami netroufli, anebo si to tam užijou bez toho stresu, aby museli řešit nějaké rozhodování a plánování.
1: Ve vašem horolezeckém hledáčku nejsou a nebyly nikdy jenom Alpy. Vy jste navštívil třeba hory taky na Novém Zélandu nebo v Jižní Americe. Mají všechny hory na světě něco společného, nebo jsou prostě každé ty hory jiné?
2: No tak společné mají asi to, že mě osobně jako lákají k tomu, abych na ně vyrazil, nebo ty, které jsem si vybral. A pro mě to, každý ten kopec měl vždycky takovou auru nedostupnosti, když člověk to plánuje a to může být nějaký nižší vrchol tady, dokud to člověk nezná. A vlastně poté, co ten výstup absolvuje, tak vlastně toho tu auru trochu ztrácí, takže za mě vlastně každý ten neznámý kopec v sobě má takový kouzlo, který člověk z něj tak trochu sejme tím, že na něj vystoupil, ale samozřejmě, když ta túra nebo ten výlet nebo nějaká expedice proběhne podle nějakého plánu a člověk se v pořádku vrátí, tak to jako velice obohatí zase jako do dalších let.
1: Logicky asi každý nebo spoustu horolezců má ty ambice vyrazit do Himalájí, do toho nejvyššího pohoří na světě. Vy, pokud vím, už jste třeba v Nepálu byl, ale láká vás to tam vyrazit skutečně a zdolat ne už 4000, ale třeba nějakou 8000?
2: Tak já jsem v Nepálu byl celkem třikrát, jednou soukromně za právě trekkingem a nějakým taky pokusem o nějaký výstup a teď už tam jezdím i jako průvodce, takže tu zemi mám moc rád, ty hory jsou velkolepý, je to zase úplně jiný měřítko než tady v Alpách, je to neporovnatelně jako majestátní. A co se týká těch úplně nejvyšších hor, tak ty mě aktuálně nějak extra nelákají, protože buď jsou přeplněný lidma, anebo jsou technicky velice náročný, ale dovedu si představit výstup na nějakou jako velehorskou 6-7 tisícovku, kde člověk bude v nějaký menší skupince, relativně sám, tak to je něco, co si dovedu v budoucnu představit.
1: Chtěl jsem se zeptat ještě taky na to fotografování, ale na to nám už bohužel dneska nevyzbyl čas, tak doufám, že třeba příště. Horolezec a fotograf Jakub Cejpek byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Jakube, díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom na těch horách. Naslyšenou.
2: Těší mě, děkuju.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a přeji vám krásnou středu 14. října. A zvu vás ještě taky k poslechu našeho pravidelného rozhlasového sloupku, který nabídnu už za okamžik, tak si na to počkejte. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Jana Kratochvílová a V stínu kapradiny, to byla písnička, která dozněla krátce před 11:45 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Stupnice naštvanosti, to je titulek rozhlasového sloupku Martiny Adlerové. Poslechnout si ho můžete právě teď a já vám přeji příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Už léta používám pro vyjádření svého negativního emočního stavu takzvanou stupnici naštvanosti. Samozřejmě, že někdy vlivem nervového přetížení i v tom názvu dojde k přeřeknutí, tu naštvanost trochu zdrsním a z neutrálního pojmu je rázem vulgarismus. Ale snažím se. Tahle stupnice mi pomáhá odreagovat negativní emoce. Jde o to, přiřadit každé špatné zprávě odpovídající číslo, aby si člověk dokázal vytvořit zdravý odstup a podívat se na problém realisticky a z nadhledu. Věřili byste, že spousta lidí stále ještě nadává na COVID? Prý je příčinou současné mizérie, ať už se jedná o ekonomiku, ekologii, rozpad tradičních hodnot nebo třeba neutěšenou situaci ve školství. Ale všimla jsem si, že nejvíc nadávají ti, kterým se toho zase tolik nestalo. Tedy jsou zdraví a nepřišli o práci. Jenže se dějou pořád další a další věci. Energetické krize, ekologické krize a válečné zóny. Když už nevím kudy kam a z negativních zpráv mě bolí hlava, vždycky si zařadím konkrétní katastrofu na konkrétní místo na své osobní stupnici, abych se nezbláznila. Takže když někdo začne nadávat na COVID jako na příčinu všeho zla, vždycky si říkám, COVID? 19. Na stupnici od 1 do 100 celkem brnkačka.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Hlasy jihočeských zvonů nás dnes zavedou do Oslova na Písecku, do věže kostela svatého Linharta. Nachází se v ní historický zvon z roku 1635, který nese jméno patrona kostela. Zvon Linhart odlil roudnický zvonař Tomáš Frič. Má průměr 63 cm, váží 145 kg. Jeho hlas ohlásí dnešní

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Evropská komise doporučila o rok odložit začátek platnosti metanového nařízení pro dodavatele ropy a zemního plynu. V čele vedení Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku bude znovu starosta Tomáš Jirsa z ODS. V Prachaticích dnes začíná výstava hub. Lidé můžou přinést vlastní nálezy. Odpoledne bude polojasno, přechodně jasno. Zítra polojasno až oblačno. Teploty kolem 15 stupňů. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27 včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Těžaři a dodavatelé ropy a plynu by podle nich měli kontrolovat a vykazovat emise metanu. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a nezávislí ověřovatelé. Starosta Tomáš Jirsa z ODS znovu povede Hlubokou nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle počtu hlasů strana ve volbách skončila jako druhá. Vedení města si ale Jirsa zajistil podepsáním koaliční smlouvy s dalšími čtyřmi uskupeními. Konkrétně jde o koalici ODS Společně pro Hlubokou, ANO 2011, Hluboká pro rodinu a Hluboká nad Vltavou město pro život. Celostátní osvětová kampaň Papučový den dnes znovu upozorňuje na význam domácí a mobilní hospicové péče. Projekt každoročně na začátku října připomíná možnosti péče o umírající v domácím prostředí. Zapojila se třeba i hospicová péče svatého Kleofáše v Jindřichově Hradci, říká její mluvčí Petra Fajferová.
2: My v hospici s kolegy oslavíme tento den i například programem na základní škole v Lomnici nad Lužnicí, kde si budeme s dětmi vyrábět papuče a povídat si o tom, že doma je doma. Zapojit se můžete i vy a vyfotit se v papučích a fotku sdílet s hashtagem Papučový den na sociálních sítích.
0: Tradiční výstava hub v Prachaticích ukáže dnes od 15 hodin desítky jedlých i jedovatých druhů. Pořádá ji Centrum ekologické výchovy Dřípatka. Návštěvníci můžou výstavu až do pátku navštívit v pobočce Národního muzea v Muzeu České loutky a cirkusu. Lidé na ní můžou přinést vlastní houby. Podrobnosti přidává lektorka centra Tereza Millerová.
3: Mykologové pomáhají s tím sběrem hub, určováním. Můžou návštěvníkům poradit s určením hub, které si přinesou oni. Vysvětlí nějaký důležitý rozdíly u druhů, kde může dojít k záměně třeba za jedovatý druh. Provázejí třeba i nějaké školní návštěvy.
0: Prachatická výstava hub potrvá až do pátečních 16 hodin.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1029 hektopaskalů. Odpoledne bude polojasné až oblačné, večer bude mraků ubývat. Naměříme až 17 stupňů, na horách do 13. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Noc bude zpočátku polojasná, přechodně až jasná. Během noci přibude zejména vysoké průsvitné oblačnosti. Ve druhé polovině a kránu se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou až na 2 stupně, na horách až k 1. V horských kotlinách nebo při uklidnění větru bude až kolem 3 pod nulou. Čtvrteční obloha bude polojasná až oblačná, ranní mlhy se budou během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách naměří do 14. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno a biozátěž na stupni 2.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: A u těch dnešních 14. říjnových je s vámi, milí posluchači, Adéla Jirkalová. Doufám, že se máte hezky a že jste k sobě laskaví. To mi v tuhle chvíli trošku nahrává, protože ráda připomenu, že svátek dnes 14. října slaví Agáta a je to jméno řeckého původu, které znamená právě dobrá či laskavá. Tak přejeme jen to nejlepší. A přidáme hned první gratulaci, která se týká Barbory Špindlerové. Zdraví obec Baráčníků v Týně nad Vltavou. Barbora Špindlerová slaví 30. narozeniny. A obec Baráčníků v Týně nad Vltavou přeje tetičce k významnému životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Za obec Baráčníků přejí gratulační Eva a Marie. Zdravíme tedy ještě jednou Barboru Špindlerovou do Týna nad Vltavou a posíláme Třeboňskou 12. Vše nejlepší.

Já bych naopak řekla, že dnes to sluníčko naopak konečně roztrhalo ty mraky pod sebou a už nás i trošičku zahřejí sluneční paprsky. Pokračují písničky pro radost na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a teď budeme gratulovat k významnému životnímu jubileu do Padařova Jitce Markové. Z celého srdce ti přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a šťastných chvil strávených při společných procházkách přírodou a při poslechu veselých tónů oblíbené dechovky. Děkujeme za tvou lásku a oporu. Máme tě moc rádi. Manžel Jaroslav a dcery s rodinami. Šohajka růže pro maminku, velmi děkujeme všem, kteří se v rádiu podílí na tomto pořadu. Přinášíte lidem radost i dojetí. Děkujeme. My velice rádi posíláme vámi vybranou šohajku a sice konkrétně jedné jediné osobě, především tedy Jitce Markové do Padařova k narozeninám. Vše nejlepší.

Posloucháte středeční vysílání Písničky pro radost tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Teď už budeme zdravit do

Strakonic a hned v zápětí také do Jindřichova Hradce. Okresní myslivecká rada Strakonice se svým předsedou Milošem Vondráškem přeje panu Miroslavu Šišpelovi k životnímu jubileu, jedná se o 60 let, kterého se dožívá 14. října. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho mysliveckých zážitků a vzpomínek. K tomuto krásnému životnímu jubileu prosíme o zahrání písničky Do lesíčka na čekanou, lovu zdar. Ano, tak malá muzika na uše Pepíka jest připravena, do lesíčka na čekanou se rozezní za pár chvil a přidáme, jak už jsem zmínila, ještě dalšího gratulanta. Opět se jedná o 60. narozeniny, říkala jsem gratulanta, je to samozřejmě jubilant, jubilantka a je to Marie Kubatová. Já budu teď tím gratulantem a budu vyřizovat ti tento krásný vzkaz. Milá tetičko, přejeme ti k tvému životnímu jubileu hlavně pevné zdraví v osobním životě, klid a pohodu. To ti ze srdce přejí tetičky a sousedy z obce Baráčníků Jindřichův Hradec. I pro Marii Kubatovou tedy posíláme do Jindřichova Hradce krásnou písničku od malé muziky na uše Pepíka. Stejně tak zdravíme prvního zmíněného Miroslava Šišpelu do Strakonic. Vše nejlepší oběma.

Jdeme opět gratulovat, a to v čase 12 hodin a 18 minut k tomu. Jsou tady jedny šedesátiny, zdravíme do Dírné, a sice paní Jitku Práškovou. Dobrý den, vážená redakce. Obecní zastupitelstvo Dírná vás touto cestou žádá o zahrání písničky k narozeninám pro paní Práškovou. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí a spokojenost. K přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce Věra Novotná. Paní Jitko Prášková, doufám, že posloucháte, a právě pro vás k těm krásným šedesátinám posíláme keramičku.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, pokračujeme, máme 12 hodin, k tomu 25 minut. A na řadě jsou další dvě přání. Tentokrát pozdravíme do Hosína paní Drahomíru Fikotovou, respektive do Dobřejovic. Hodně štěstíčka a zdravíčka k tvým narozeninám. To ti přejí kamarádky a kamarádi z Hosína a právě Dobřejovic. Jsou to 69. narozeniny, ty jsou tím důvodem, proč se dnes blahopřeje paní Drahomíře Fikotové. Drahuška je velká faninka Babouků, kdyby to bylo možné, zahrajte písničku Krásné noci, čarovné noci. Písnička je připravena s jedním mým malým dovětkem, protože o Babouky jste si dnes psali v několikero případech. Samozřejmě ne všechny můžeme konkrétně uspokojit, protože co se týče věkové posloupnosti, tak už by nám to v písničkách pro radost nesedělo, ale věřím, že Babouci potěší všechny dnešní oslavence, stejně tak jako další a další písničky a kapely v zápětí, které uslyšíte také tady u nás v dnešních písničkách pro radost. Ještě tu máme jednu oslavenkyni, její Marie Kozová ze Zubčické Lhotky, slaví 70, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Stále dobrou náladu a životní pohodu vám k vašemu jubileu přeje zastupitelstvo obce Zubčice. I paní Marie Kozové samozřejmě přejeme jen to nejlepší. Tady jsou Babouci.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, středeční písničky pro radost s datem 14. října. Máme tady další dvě gratulace, obě se týkají jubilea 80 let. Milý dědečku, to už je vzkaz pro Václava Dacha z obce Čavině. Přejeme ti k tvým 80. narozeninám vše nejlepší, mnoho spokojenosti a krásnou oslavu. Do dalších let, ať máš stále plno elánu, pevné zdraví a neutuchající smysl pro humor. To ti z celého srdce přejí manželka Jana, děti a vnučky Klárka a Monička. Takové jest přání panu Václavu Dachovi. Zdravíme ho do obce Čavině a přejeme k 80. jen to nejlepší. K 80. blahopřejeme i do Soběslavy, a sice paní Haně Valešové. Milá Haničko, k tvým krásným 80. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví a životní optimismus do dalších let. Přejí kamarádi z 503. Paní Hana Valešová je zajisté také potěšena v Soběslavi touto gratulací a posíláme oběma zmíněným oslavencům velice rádi plzeňskou 12.

To byla písnička, která se jmenuje Zamilované klarinety. Já vám všem přeji láskou naplněné odpoledne při středě s datem 14. října. Pokračujeme v písničkách pro radost a radost teď dvojitým přáním budeme dělat Stanislavu Radostovi z obce Borkovice. Ty náš Stando, k tvým kulatým 80. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, to ti ze srdce přejí dcera Dita a vnoučata Damian, Lilinka a Jája. Přáli jste si písničku, kde je Zálší jsou Mažice, protože váš tatínek pochází právě ze Zálší, tak písnička je připravena a za chvíli panu Stanislavu Radostovi uděláme touto cestou velikou radost a ještě jedno přání dorazilo právě jemu. Krásné narozeniny, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti přeje zastupitelstvo obce Borkovice. Vše nejlepší.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Za 3 minutky 3/4 na 1 jdeme na další srdečnou gratulaci, tentokrát do Višňové u Příbrami panu Václavu Lukášovi ke 83. narozeninám. Prosím o zahrání písničky Višňová od Doubravanky pro pana Václava Lukáše z Višňové, který oslaví 14. října krásné 83. narozeniny. Vašek je velice starostlivý manžel, táta, děda, milý kamarád, milující rodinu a hezkou dechovku, za kterou vyráží s kamarády. Milý Vašku, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny, všech setkání na dechovce, ještě alespoň ve stovce. To přejí celá rodina, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel. Zdravíme tedy ještě jednou pana Václava Lukáše, a to do Višňové u Příbrami. Rádi posíláme Doubravanku. Vše nejlepší.

A krásně nám to bude navazovat tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice po výzce chalupářů z Višňové. Na nás totiž čeká písnička Jihočeské chaloupky od Iglovanky. Budeme zdravit a hrát pro Martina Duška do obce Černice, slaví 87. narozeniny. Milý dědečku, ke tvým dnešním 70. respektive 87. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu elánu a mnoho důvodů k úsměvu. Ať jsi stále obklopený lidmi, kteří tě mají rádi a nikdy nezapomeneš, jak moc pro nás znamenáš. Všechno jen to nejlepší ti přejí Libuška, Jirka, Jiřík a Anička. A tahle písnička je jen pro tebe. Hrajeme tedy panu Martinu Duškovi do obce Černice, slaví 87 let. Všechno nejlepší.

Musím se vám k něčemu přiznat, milí posluchači, matematika mi nikdy příliš nešla a tak jsem dnes zaměnila poslední dvě přání. Před chvílí jsme hráli panu Martinu Duškovi k 87. narozeninám a teď tedy budeme hrát paní Jiřině Vochoskové, která slaví 85. Kdybych si to bývala byla lépe promyslela, samozřejmě bych ta přání otočila. Jistě mi to odpustíte, nicméně to poslední dnešní přání tedy míří paní Jiřině Vochoskové do Starých Hodějovic a slaví 85. narozeniny. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti ke tvým 85. narozeninám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. To ti přejí syn Petr s manželkou Ivetou, vnuk Petr s manželkou Adélkou, vnučka Nikča s manželem Tomem, pravnoučata Peťa, Tomášek a Matýsek. Přáli jste si Budvarku, tady je, jmenuje se k narozeninám a my tedy srdečně zdravíme paní Jiřinu Vochoskovou. Všechno

0: Tak jsme z dnešních písniček pro radost s datem 14. října ukrojili tu písničku úplně poslední, obstarala ji Budvarka. Adéla Jirkalová vám všem, milí posluchači, děkuje za pozornost, zdravím všechny milovníky dechovky a všechny milovníky ranního vstávání budu očekávat zítra u Jihočeského rána, krátce po 5. hodině. Tak naslyšenou a mějte se nádherně.
1: Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Povolební vyjednávání o nové koalici v Českých Budějovicích pokračují. Naše Česko nepočítá s Piráty a ODS. Divadelníci a nakladatelé kritizují nové podmínky dotačních řízení Ministerstva kultury. Městská knihovna Tábor pořádá druhý ročník tvůrčích dílen. I zítra bude příjemný podzimní den s teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. První kolo povolebních vyjednávání má za sebou vítěz komunálních voleb v Českých Budějovicích hnutí Naše Česko. Do nového zastupitelstva se dostalo celkem 15 kandidátů s výsledkem 29,57%. Naše Česko aktuálně vede jednání o možné koalici s hnutím Občané pro Budějovice, ANO a koalicí Společně pro Budějovice.
4: Vítězné hnutí Naše Česko potřebuje k sestavení koalice získat alespoň 8 dalších zastupitelů, které mají jak Občané pro Budějovice z 9 posty, tak hnutí ANO s 8 místy. Podle náměstka primátorky a člena vyjednávacího týmu Petra Maroše z Našeho Česka hnutí už ukončilo vyjednávání s Piráty, kteří mají 6 mandátů a s ODS se 4 křesly. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace můžou vést k autocenzuře. Městská knihovna Tábor učí děti dávat věcem druhou šanci. Cyklus upcyklačních dílen na téma Z odpadu poklad pořádá od září do prosince. Do jedné z poboček můžou přijít děti ze školy a z družin a pracovat s různými materiály, řekla knihovní lektorka Andrea Šáchová.
5: Teď září jsme začali papírem, příští měsíc bude plast, protože máme kolem spoustu igelitek nepotřebných, další je sklo. A poslední takový prosincový téma, tak to bude kov.
3: Snížená poptávka po teniskách se podle agentury Bloomberg projevuje i na světových trzích. Akcie výrobců bot jako je Nike nebo Adidas dlouhodobě oslabily. Podle agentury se v současnosti líp prodávají formálnější druhy obuvi, jako jsou mokasíny. Nosit tenisky do kanceláří údajně už není in, dodává Bloomberg. Poptávka po sportovních botách, která rostla před pandemií COVID-19, teď znovu klesá. Oživení šatníků se týká i spodního prádla, podotýká agentura akcie amerického výrobce oblečení Victoria's Secret vzrostly za posledních 12 měsíců o 200%.
6: Počasí.
3: Odpoledne bude polojasné až oblačné, večer bude mraku ubývat, naměříme maximálně 17 stupňů. Teploty v noci klesnou na 5 až 2 stupně. Ve čtvrtek očekávejte polojasno až oblačno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bezvětří, biozátěž bude střední.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Zachranáři zasahují na okraji Haklových dvorů na Českobudějovicku. Osobní auto tam narazilo do stromu. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických,

0: v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
1: Nesmíte přibrat teda.
0: Ale můžu přibrat. Já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
1: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán. Jaká je jejich role?
0: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze své země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Toma Peske, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
1: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
0: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
1: Zmapované. No, tak víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
0: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na dva týdny tam místo sedmi lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím, než
1: se neseznamovali až tam.
0: Přesně.
1: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, jako že ten výběr bude. Takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěženích věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu. To ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vojenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero-G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero-G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektoriích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce, než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčej a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla. Takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým. Na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily. Ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: odšpuntuje. Takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, to znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Achost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, je astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut, je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola Země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jedno dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda, výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i ne... Máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek. Ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahoz si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: No tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnímu komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán až po té, co tedy nabidete tu velkou zkušenost, tak se vracíte ne do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim
0: nějakou
1: zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, ať všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex Ahoz a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl, Aleš Svoboda.
1: Děkuji.
2: Alex Ahoz. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na rakouské straně Novohradských hor by mohl stát větrný park. Česko se připojilo k mezistátnímu posouzení jeho vlivu na životní prostředí. Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Lidé se můžou vyjádřit k budoucí podobě prostoru u soutoku Vltavy a Mlýnské stoky v Českých Budějovicích. Na jihu Čech ubývá oblačnost, teploty rostou až na 16 stupňů. Zprávy o Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Česká republika se připojila k mezistátnímu procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA týkajícího se plánovaného větrného parku u Sandlu na rakouské straně Novohradských hor. Větrná elektrárna by měla mít 19 stožárů o výšce až 285 metrů a stála by zhruba 3 kilometry od pohoří na Šumavě. Proti záměru protestují čeští ochránci přírody i odborníci. V oblasti se nachází maloplošná zvlášť chráněná území, evropsky významné lokality nebo přírodní park a ptačí oblast Novohradské hory. Lidé můžou zasílat své připomínky k projektu na Ministerstvo životního prostředí do 29. října. Proti záměru na vybudování větrné elektrárny vznikla i petice, kterou od února podepsali 4000 lidí. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Guláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
2: Přesto všechno, vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila toto opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat tzv. Nařízení vlády.
0: Ústavní soud návrh dostal minulý týden, senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle rezortu musí mít možnost včas zasáhnout. Obyvatelé Českých Budějovic se můžou vyjádřit k budoucí podobě prostoru u soutoku Vltavy a Mlýnské stoky. Město připravilo krátký dotazník, ve kterém lidé můžou sdělit své nápady na proměnu tohoto místa u Dlouhého mostu. Zájemci dotazník najdou na webu města, ale k lokalitě se můžete vyjádřit i osobně právě dnes přímo na místě. Až do 18 hodin se u Dlouhého mostu můžete podělit o své zkušenosti. Stejná akce bude v místě i po celou sobotu. Tradiční výstava hub v Prachaticích ukáže dnes od 15 hodin desítky jedlých i jedovatých druhů. Pořádá je Centrum ekologické výchovy Dřípatka. Navštěvníci můžou výstavu až do pátku navštívit v pobočce Národního muzea v Muzeu České loutky a cirkusu. Lidé na ní můžou přinést vlastní houby. Podrobnosti přidává lektorka centra Tereza Millerová.
3: Mykologové pomáhají s tím sběrem hub, určováním. Můžou návštěvníkům poradit s určením hub, které si přinesou oni. Vysvětlí nějaký důležitý rozdíly u druhů, kde může dojít k záměně třeba za jedovatý druh. Provázejí třeba i nějaké školní návštěvy.
0: Prachatická výstava hub potrvá až do pátečních 16 hodin.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasné až oblačné, večer bude mraků ubývat. Naměříme 14 až 17 stupňů Celsia, na horách do 13. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Teploty v noci klesnou na 5 až 2 stupně, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Ve čtvrtek očekávejte polojasno až oblačno, ranní mlhy se budou během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bezvětří, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nárazu auta do stromu na okraji Haklových dvorů na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Ústecká přehrada je na nejnižší provozní hladině a s menším množství vody se musí obejít i řeka Blanice. Podrobnosti v naší reportáži. A také se s naším regionálním stopařem vypravíme k Lipenské přehradě a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívá nám Leona Machálková. Hezký a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 12 minut. Tábor už zítra přivítá dvě výrazná jména české klasické hudby. Sopranistka Kateřina Kněžíková vystoupí společně s Benevicovým kvartetem ve Spolkovém domě Střelnice. Koncert začíná v 19 hodin a je součástí festivalu Klasici v táboře, který už 16 let přiváží do města špičkové interprety. O dramaturgii přehlídky, zítřejším programu i dalších hudebních setkáních budeme právě teď mluvit s ředitelem festivalu Klasici v táboře Tomášem Hubkou. Přeji vám dobré odpoledne.
1: Já přeji krásný prosluněný den.
0: Pane řediteli, čtvrteční koncert propojí Kateřinu Kněžíkovou s Benevicovým kvartetem. Co vás na tomto spojení dramaturgicky zaujalo a jaký bude program koncertu?
1: My se už dlouhodobě zabýváme takovým vyzobáváním toho nejlepšího, co naše klasická hudba v České republice nabízí. A i ty špičkoví interpreti doopravdy jako na světové úrovni si vybírají určité komorní pro sebe takové, bych řekl, uniky z toho velkého tlaku velkých sálů a hledají takové projekty, kde si myslím si trošku jako odpočinou od té extatické hudby a obrátí se trošku jako spíš do sebe. Jsou to takové jako očistné programy, bych řekl. A poměrně to dělá jako dost těch špičkových interpretů. A my vždycky, já když to někde vidím nebo zaznamenám, že to existuje, jak se to snažím prostě dostat do tábora. A to je i případ teda tohle koncertu, kde samozřejmě spojení absolutních špiček pro mě jako Benevic kvartet, Zemlinský kvartet patří mezi to úplně nejlepší u nás a Kateřina Kněžíková je určitě dneska sopranistka číslo jedna v České republice. Takže jsme samozřejmě, když jsem viděl, že ten program nějakým způsobem existuje, tak jsem si moc přál, aby jsme ho tady mohli uvést a povedlo se to.
0: Tak to je dobrá zpráva. Každopádně festival Klasici v táboře budujete už 16 let. Jak se za tu dobu podle vás proměnil?
1: No, proměnil se, tak samozřejmě se jako zvětšil, ale nepoměrně. Máme vlastně třeba jako 20krát víc interpretů za rok a děláme velké projekty, dělali jsme pouze malé komorní, pak jsme si troufli na jeden větší třeba za rok, teď už se snažíme, vlastně těch středně velkých je třeba 6 a 2 jsou doopravdy velké ty projekty a pak tady máme ty profanšmekry, takové ty komorní, což je jako zajímavý, že vlastně tohle bude nejnáročnější program tohodle roku a je to vlastně jako absolutně jako vyprodaný. Ještě budeme dostavovat zítra teda jednu řadu, jestli se nám to tam vejde, aby na místě, kdo přijede, třeba i mimo tábor, což se nám děje, tak aby se ještě dosálo dostal, ale

0: Teď úplně si nepamatuju tu otázku.
1: Každopádně, jak se za tu dobu proměnil ten festival, ale mám jinou otázku. Jo. Zajímalo by mě, vy jste říkal, že to byl jeden vlastně z nejnáročnějších programů. V čem byl nejnáročnější?
0: No, bude, ten zítřejší. Jinak jenom, jako ten festival se prostě rozrostl, no. Trošku se jako profesionalizujeme, no můj vkus až moc a snažíme se furt teda zachovat tu neformálnost toho festivalu, že ty interpreti komunikují třeba jako s publikem a tak. Vybíráme programy, které by měly pobavit, ale dbáme prostě na tu kvalitu interpretace. A co se Zítřka týče, vlastně tam jsou krásné věci, ale je to jako písňová tvorba a ne takové ty árie slavné sopránové. Je to prostě na jiném principu a pak teda, a to procházelo doopravdy jako dramatickými změnami v mojí hlavě zejména. Asi třikrát jsme to chtěli jako měnit a rušit a pak jsem to třikrát zase jako obnovoval, no prostě zazní tam Šnitkeho třetí kvarteto a to je teda jako velice náročný dílo, ale zas to je prostě, za prvý si to můžou dovolit jenom absolutní špičkový kvarteta to zahrát, protože je to neuvěřitelně náročný pro to kvarteto. A za druhý, že ty lidi už to třeba nikdy neuslyšejí naživo, jo? Nebo moc jich není na tom světě, kdo se dostane do toho sálu, ale udělali jsme to tak, aby zase potom byla krásná muzika jako další, takže jako myslím, já na ty lidi samozřejmě myslím a nedělám to jako bezohledně kvůli nějakému egu dramaturgickému, jo. Dohodli jsme se s Benevit, že to dají a myslím si, že to bude vlastně nejtěžší jako interpretačně hudba za 16 let, co tady kdo hrál.
1: Panečku, kdybyste mě nám měl prozradit, tak podle čeho vybíráte interprety a program? Vy jste to trošičku částečně naznačil, že to je podle toho hlavně, aby ten program pobavil, ale máte nějaký mustr v hlavě, jak vlastně vybíráte interprety a program konkrétní?
0: No tak mustr jako jednoduché je to na prostě chceme tady to nejlepší, co máme v Čechách. Jo? Těch lidí zas v podstatě není tolik, ta země není jako Německo třeba velká, že jo? Nebo jiné velké země a z toho se to všechno odvíjí, no, na těch interpretech. A ještě mi jako vlastně taky lidsky sympatický ty lidi musí být. Žádný pózy a podobný jako takový ty, nevím, jak ta hudba jakože je vážná a mít sebe za nějakou hvězdu. Já jsem strašně rád obklopuju lidma, kteří jsou relativně normální, i když jsou to většinou úplný blázni teda, ale takže nejdůležitější je samozřejmě absolutní ta jako kvalita té interpretace. Já myslím, že na tomhle je to založený a my jsme třeba v loni měli všechny koncerty vyprodaný a to je důkaz i přesto, že nemáme moc vlastně jako finančních prostředků na reklamy a nějaký velký jako prostě PR, tak se nám v tomhle daří a vytvořili jsme si tady asi už docela silnou základnu těch lidí, kteří jako tomu uvěřili, tomu konceptu a chodí na ty koncerty, no.
1: Ano. V listopadu připomenete 60 let soutěže Concertino Praga. Jak důležité je dneska podporovat mladé hudební talenty, respektive máte nějaký recept na to přivést děti a mladé lidi ke klasické hudbě?
0: Tak samozřejmě to je vlastně hlavní pilíř, který už od prvního ročníku se o něco takového snažíme a vlastně jako na bázi toho Českého rozhlasu trošku chceme spolupracovat víc, dělat takové jako interaktivní věci pro ty mladí a co se týče třeba koncertína, tak my samozřejmě chceme nabízet těm mladým interpretům prostor k tomu, aby si zahráli, že jo, tady třeba bude i malá jako nějaká motivace finanční odměny a tak, ale myslím si, že ta příležitost zahrát si před jako kvalitním nebo už jako nějakou dobou vzdělaným publikem a jako vůbec mít ten prostor, tak to je jako radost a samozřejmě nic ty interprety neposouvá tak dál, jako to, ta možnost vystoupit na veřejnosti. A další věc je, že jako ta doba je velice pro mladí složitá, jako já vlastně fakt obdivuju ty lidi, já už jsem je obdivoval, když jsem byl já mladý, jo, ale já obdivuju ty lidi, že jsou schopní, jako oni musí na týhle úrovni třeba 6 hodin každý den cvičit na ten nástroj, žádný jako léto, prázdniny, nic neexistuje. A to je neuvěřitelný při těch lákadlech a takovému tomu směřování k určitý jako lenosti nebo samostatnosti, nebo osamocení spíš teda bych řekl, tak, že tyhle lidi jako jsou schopní v sobě najít tu energii a takhle jako na sobě pracovat, je to úžasný. A pak je tam taky velká pospolitost, protože řada z nich skončí v orchestrech a už jako mladí se takhle jako setkávají a já bych jako vůbec tím festivalem chtěl podporovat tady to, jako tuhle sociální rovinu toho jako potkávání se lidí a nějakého normálního života, jo, ne se furt trápit nad někýma negativníma informacema a tak, no.
1: Můžete nám ještě představit další festivalový program, který je teprve před námi?
0: Jo, tak my máme za sebou vlastně takový ty seniory, už máme za sebou a v podstatě se budeme věnovat mladým, no, protože teda 4. listopadu bude koncert Concertina Praga, což je teda mezinárodní projekt, já jsem moc rád, že se nám to povedlo do tábora dostat a pak vystoupí Sukovo kvarteto, kde je primárius skvělý Daniel Matejča, ale taky si myslím, že jedná se o jako jedno z nejtalentovanějších kvartet a pak už pokračujeme takovýma crossoverama, který ale jsou na bázi velký kvality a to zazní tady hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance s Janem Valtou v takové té komorní verzi, bylo to asi před 10 dny v Českých Budějovicích, já jsem tam byl a je to prostě fantastická muzika, já si myslím, že nikdo v posledních letech nenapsal jako v Čechách takhle dobrou muziku a jako mimochodem tu muziku poslouchá asi 500 miliardy lidí na světě, jo, což samozřejmě jako by člověk neřekl, protože ta hra je jako velice úspěšná. A pak představíme, tím končíme, Jana Cinu v projektu Malý princ, kde jsme taky zvolili jakou střední cestu, ne takovou tu velkou, velký symfonický orchestra, ale komorní verzi, ale takovou střední, kde už hraje smyčcové kvarteto, klavír. Je tam velký důraz na kvalitu té muziky a té interpretace a jako na to se taky moc těšíme. No. To bude takový vánoční, to chceme jako vlastně dávat takový vánoční dárek. No a jinak už pilně pracujeme i na roku 27 a 28, takže máme teď
1: před váma
0: 5 koncertů a myslím si, že ta bohatost toho programu je velká, že se lidi mají na co těšit. Prostě, no.
1: Říká ředitel festivalu Klasici v Táboře Tomáš Hubka, kterému děkujeme za rozhovor. Pane řediteli, mějte se hezky, ať se vám vše vydaří a naslyšenou.
0: Jo, taky všechny zdravím a mějte se hezky.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vrcholku, které se tyčí ve výšce minimálně 4000 metrů nad mořem, je v Alpách celkem 82. Jakub Cejpek z Českých Budějovic zdolal všechny z nich. Horolezec a fotograf si tento sen splnil loni po více než 20 letech, co se po horách ve Francii, Švýcarsku a Itálii pohyboval. S moderátorem Matějem Vodičkou si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal třeba o tom, jak se Alpy za poslední dvě desetiletí proměnily.
1: Když jsem zmínil, že to zdolání prvního a 82. vrcholu dělalo více jak 20 let, to je poměrně dlouhá doba. V současnosti se třeba hodně i debatuje o tom, jak se Alpy proměňují ve vztahu ke klimatickým změnám. Tak máte vy s takovým časovým odstupem pocit, že je to opravdu znát?
2: No, je to obrovsky znát. Je to obrovsky znát i dnešek versus před 5 lety, protože ty léta byly extrémně horký a na těch ledovcích se to podepsalo neuvěřitelným způsobem. Ty doslova mizí před očima, to není nějaký přehánění. A samozřejmě to ovlivňuje i to, jak se ty daný tury dají, nebo ani v mnoha případech nedají absolvovat. Takže to, co dřív, a člověk třeba se podívá do nějakých průvodců 30-40 let zpátky, tak co byla lehká túra, někde po sněhu člověk vyšel do sedla, tak to teď už je extrémně náročný nebo neproveditelný. Zároveň se ta sezóna letní posouvá k dřívějším termínům, takže to, co se dřív typicky lezlo třeba v červenci, v srpnu, tak teď se musí lézt v květnu, v červnu, dokud je ledovec zasypaný sněhem, trhliny se dají bezpečně překonat. No a poslední věc, jak celý ty Alpy rozmrzají, tak se vlastně destabilizujou a dochází k většímu množství sesuvů, pádu kamení a tak dále. Takže obecně se to stává, to prostředí, o dost nebezpečnější.
1: To jsem chtěl právě říct, že díky těm sesuvům, díky tomu tání, asi pro vás, pro horolezce, mnohem náročnější terén, protože vlastně nevíte, kdy se co sesune, kdy co roztaje a kdy to prostě půjde zrovna tou cestou, kterou jdete vy.
2: Je to tak, člověk nesmí jako dogmaticky se držet nějakých scénářů z minulosti nebo být upnutý na nějaký konkrétní cíl. Je potřeba jako hodně pracovat s těma aktuálníma podmínkama a když daná túra vypadá nebezpečně, tak zvolit jiný cíl, držet se třeba nějakých hřebenů, které jsou pevný, než aby naplul do nějaký stěny, kde padají kamení nebo sníh.
1: Každopádně na tu poslední 4000ovku ve Francii, a teď schválně, jestli to přečtu správně, Aguilé du Jardin, jste měl prý políčeno už několik let. Přečet jsem to správně?
2: No, víceméně asi jo, nejsem francouzštinář, je to asi Agui du Jardin, tak co mám informace, ale je pravda, že se jmény těch alpských 4000ovek je to často velký boj, takže to se dá určitě tolerovat. No a bylo to právě, měl jsem na ten vrchol políčeno tak dlouho, nebo respektive tak dlouho jsem na ně čekal, že právě je to jedno z těch míst, kde potřeba počkat na tu dobrou podmínku na tom kopci, která nastává jenom třeba pár týdnů do roka a přece jenom, když je to cíl, který je 1000 kilometrů daleko, člověk má nějaký omezený časové možnosti, musí se to setkat s tím, že budete mít toho parťáka, musíte tam být fyzicky dobře, tak ta množina byla často prázdná a až vlastně loni to vyšlo. Je to právě jeden z těch cílů, který vyžaduje to, aby po ránu ten nástup byl zamrzlej, protože tam leze sněhovým kuloárem, ale zase zároveň, aby ten hřeben nebyl zasněžený, protože je takový techničtější terén, takže tímhle vším proplout je náročnější, když člověk nebydlí dole v údolí pod tím kopcem, ale 1000 kilometrů daleko.
1: A jaký to byl pocit, když jste překonal tenhle vrchol?
2: Tak bylo to vlastně podobně příjemný pocit jako na jakýmkoliv vrcholu, kdy ta túra vyjde krásně, když to všechno odsejpá, nejsou žádný komplikace, člověk se cítí dobře, vyjde počasí i na časování, protože my jsme vlastně vylezli na ten vrcholový hřeben akorát v čas, kdy svítalo, takže člověk už je v těch 4000, vychází slunce, který vlastně osvěcuje všechny ty vrcholky, ve kterých se už člověk za těch 20 let vyzná, takže ví, co kde je. A navíc je to jedna z těch méně často absolvovaných túr, takže my jsme tam byli víceméně sami jenom ve dvou s kamarádem Martinem, takže to jsou ty momenty, které si člověk užívá úplně nejvíc.
0: Celý záznam rozhovoru s Jakubem Cejpkem najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra k nám do studia přijde Dana Kalistová z českobudějovického Reuse centra Kabinet CB. Moderátor Matěj Vodička si s ní popovídá o opravách nebo renovacích starších věcí a jejich dalším použití. Na Lety si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 3:05. Vody v Husinecké přehradě ubývá a změny jsou znát i na řece Blanici. Nádrž na Prachaticku se kvůli suchu dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor už je vyčerpaný. Do řeky teď odtéká jen něco přes 200 litrů vody za sekundu. Dopad to má nejenom na život v přehradě, ale také na ryby v řece Blanici i navazující rybniční soustavy.
1: Není žádná hloubka, tady bývalo přes 2 metry, je to zanesený, třeba je tu 0,5 metru do metru vody, jo. To je málo pro tu rybu. A kdyby přišly nějaký ty mrazy, tak to zůstane pod ledem. No.
2: Václav Kůs je bývalý předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Bavorov. My jsme teď u řeky Blanice v Bavorově.
1: Zítra mi mají přivez zase rybu a pomalu ji nemáte kam dát, protože není voda. Když jsme to dávali tamhle nahoru do horního toku, to je stará řeka, tam není voda vůbec, tak teď to musím dávat tady dole. Ale to víte, je to na nic.
2: Běžně tady teče poměrně hodně vody.
1: Prostě není tam potrava, není nic. Je to na ten jejich organismus nápor, jo. Že málo vody, je málo kyslíku zase, jo.
2: Kromě toho, že je málo vody v Blanici, tak vás trápí i její přítoky, které jsou velmi vyschlé.
1: Dubský potok není, že jo? Zlatý potok, tam máte jenom takové loužičky, jo? Jsme nevysazovali, nelovili rybníky, jo? Protože stejně nám, když to řeknu, nenatečou, jo?
2: S vedoucím střediska vodňanských rybářů Miloslavem Vaničkem jsme na vodňanských sádkách. I sem teče voda z Blanice.
3: Hlavním zdrojem rybníku a tady na sádkách na Vodňansku je řeka Blanice, která pramení na Šumavě. V minulém týdnu, řekněme, v úzovkách vyschla, nebo snížil se přítok, či byla dotována z Husinecké přehrady. My jsme to teda obezřetně sledovali, čekali jsme, jaká nastane situace tady. Je pravda, že kdyby tohle nastalo v létě, tak by to bylo pro nás hodně krizová situace. Ten odpar z těch rybníků byl intenzivní, takže tam nás ta Blanice zachraňovala.
2: Situaci vodňanským rybářům usnadňuje i nadcházející zima.
3: Dneska už jsme se tady potkali trošku v mrazu, tak je příjemnější, ten výpar se snížil, i ta potřeba na ty rybníky je, řekněme, nižší, mnohem nižší, takže tam jsme zastavili přítoky do těch rybníků, tlačíme tu vodu tady do náhona, snažíme se nechat průtok v řece Blanici a budeme se připravovat na výlovy a potom případ to sádkování ryb tady na sádkách.
2: Návrat k běžné hladině řeky Blanice bude záviset především na tom, kolik vody přinesou další srážky a jaké budou přítoky do Husinecké nádrže. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: U Lipenské přehrady teď díky nízké hladině jede úplně nový typ turistiky. Lidi jezdí za odhalenými místy a místní pamětníci už začínají také vyhlížet takzvané srdce Vltavy, které bývalo vidět z Hornoplánska. Jestli už se tenhle symbol staré Šumavy začal ukazovat, tak to zjišťoval přímo na místě náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, tak možná už jste na sociálních sítích viděli před pár dny krásný letecký snímek fotografa Libora Sváčka, který opravdu oběhl celou republiku, který to slavné srdce Vltavy vyfotil z výšky. A mě zajímalo, jestli právě bude už vidět z míst, odkud ho fotil třeba legendární fotograf Josef Seidl. No, nebudu vás napínat, to srdce Vltavy už se opravdu začíná pomalu objevovat, ale zatím je stále spíš vidět jen jedna jeho menší část. Ta hlavní vyhlídka, odkud tenhle původní říční meandr skrytý pod Lipenskou přehradou můžete pozorovat, je na okraji Horní Plané na Dobré vodě. Je tam přímo u lavičky i velká fotografie Josefa Seidla s jeho pohledem právě na srdce Vltavy. Ale ještě o kus dál je lepší místo, odkud se to dá pozorovat, jak mi poradila Lucie Roubínová, ředitelka Kulturního a informačního centra v Horní Plané.
3: Protože dneska ta krajina se trošku změnila, je to zarostlejší krajina, tak určitě doporučuji pohled z naší hornoplánské rozhledny. Dobrá voda, vlastně ta rozhledna je 37 metrů vysoká, takže je tam daleko hezčí a vlastně lepší výhled potom na to srdce Vltavy. Uvidíme, jestli se ukáže.
2: No a já jsem na rozhlednu vystoupal a můžu potvrdit, že odtud opravdu budete mít to srdce Vltavy jako na dlani. Na našem facebookovém profilu Český rozhlas České Budějovice už taky najdete video i snímky z té rozhledny, jak je tam to srdce Vltavy už pomalu odkryté.
1: Petře, ty už jsi zmiňoval Josefa Seidla, ale srdce Vltavy fotilo víc slavných místních fotografů, je to tak?
2: Je to tak, Seidl je dnes možná takový nejznámější, ale za mě je ještě hezčí pohled na srdce Vltavy od krumlovského fotografa Josefa Wolfa z roku 1935. Tam je opravdu krásně vidět ten meandr ve tvaru srdce, který poutal zraky místních turistů i poutníků, ale i dalších profesionálních fotografů tehdejší doby, jako byli Johann Mayer nebo Wenzel Micko.
1: Jak tě znám, Petře, tak ty jsi ale určitě ještě vydal se i po dalších odhalených místech Lipenské přehrady.
2: Máš pravdu, Michale. Už před měsícem jste v našem vysílání a možná slyšeli reportáž z bližší Lhoty, kde se odhalují třeba základy starého nádraží. A já jsem tentokrát vyrazil pěšky z Hůrky u Černé v Požumaví na ostrov Tajvan a můžu potvrdit, že se na něj už dá dojít skoro suchou nohou. Odhalil se tam totiž původní železniční násep. Vlaky tudy původně jezdily přes 60 let a v 50. letech minulého století trať kvůli napouštění přehrady potom přesunuli na levý břeh. Takže po tom náspu vy vlastně pohodlně v normálních turistických botách, nemusíte mít ani gumovky, dojdete na ostrov Tajvan. A takových míst, kde můžete zažít tenhle netradiční zážitek, je teď u Lipna mnohem víc.
1: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Slabou úrodu sklízejí také ovocnáři na západě Čech. Někteří jablka dokonce kupují jinde, aby měli co nabídnout zákazníkům. Třeba sady v Brasích na Rokycansku očekávají jenom 20% průměrné sklizně.
1: Teď jsme v nejlepší části sadu, je nejvíc položený, takže tady jsou ty jabka aspoň nějaká vidět. Dole není skoro nic. Čím vejš ten strom je, tak se nějaká jabka objevují.
2: Na špičkách je vidíme.
1: Prakticky na špičkách, přesně tak.
2: Ukazuje mi v sadu v Břasích na Rokycansku sadař Richard Schwarz.
1: Jarní mrazy byly extrémně veliký, tady bylo v spodních částech sadu minus 8 na 1. máje do 1. květu, takže tam prostě ten mráz poškodil ty květy. Úplně stoprocentně. My jsme tady zmrzli fatálně za 5 let 3x. Je to pro nás veliký, veliký problém.
2: Kolik procent běžné úrody letos očekáváte?
1: Tady v tom konkrétním sadu, kde stojíme, se to pohybuje třeba na 30%, 40%, ale v jiných částech sadu máme třeba taky i 100% škodu. Takže průměr bude někde na 20%.
2: Jarní mrazy se vyhnuli třeba sadům v Nebílovech na jižním Plzeňsku. Ani tam ale nebude úroda 100%. Potvrzuje vedoucí sadu Jana Zikmundová.
3: Jarní mrazíky nás nepotkali, úroda se teda vyvíjela velice slibně, ale bohužel 17. července nás potkalo krupobytí, takže větší část pozemků sadu zasáhly kroupy a to ovoce je teda potlučené a víceméně nevhodné ke konzumu, k prodeji a jsme tak zhruba v jabloních na nějakých 40% poškození ovoce.
2: Podle Ovocnářské unie jarní mrazy způsobily škody za zhruba 1,5 miliardy korun a skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%, říká předseda Unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů, trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, to je to, co se týká hlavně jablek.
2: Sadaři v regionu svoji letošní úrodu nabídnou lidem hlavně ve vlastních farmářských obchodech, stejně jako Richard Schwarz.
1: Všechny ty jablka ze 100% prodáme u nás v tom farmářském krámku letos. Tam se snažím, aby ta nabídka byla prostě 100%, aby ty lidi v podstatě nepoznali, jestli my máme úrodu nebo nemáme, i když to bude asi těžký. Budu se snažit některé úrody i dovést v rámci České republiky samozřejmě. A uvidíme, jestli nám to bude stačit na to, aby jsme přežili. Nebo ne.
2: Jablka v sadu v Břasích sklidí do konce října nebo začátkem listopadu. Z Rokycanska a jižního Plzeňska Martina Klímová, Český rozhlas.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Pavla. V čele Týna nad Vltavou bude dál hnutí Protein. Spolupracovat chce s lidovci. Jeho české moštárny vyprodukují letos málo moštu kvůli nedostatku i špatné kvalitě ovoce. Noční teploty klesnou na jihu Čech ke 2 stupňům. Dobré odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích tak nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Komunální volby v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku ovládlo hnutí Protein. V 21členném zastupitelstvu má nově 9 postů, o jeden méně než doposud. V opozici nejspíš skončí hnutí Nezávislý tečka s 5 mandáty a hnutí ANO s ODS se 2 křesly. Do zastupitelstva se dostali ještě lidovci se 3 posty. Detaily přidává starosta a lídr kandidátky Protein Karel Hladeček.
3: Jednání probíhají, takže jednáme, dali jsme si na to nějaký čas a klid. Určitě se snažíme postavit koalici na půdorysu toho, co tady fungovalo doteď. A my jsme doteď fungovali s lidovcema, že předpokládáme, že nějaký spolupráci budeme asi pokračovat. Nemáme to vůbec ještě uzavřený. Definitivně bude předpokládám asi během příštího týdne.
2: Moštárny a pálenice na jihu Čech zpracovaly letos jen minimum ovoce, nejvíc chybí jablka. Podle Jaroslava Krafta, vedoucího moštárny, kterou provozuje lihovar a pěstitelská pálenice ve Hvozdci na Českobudějovicku, má ovoce o poznání míň šťávy než v jiných letech.
4: Jsou suchý jablka, protože byl suchý rok, takže i na moštování minimum šťávy. Je výtěžnost menší než 50% a v době, kdy je dobrá sezona, tak vymačkáme až 70% šťávy z jablek.
2: Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přenášejí zpět do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
5: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
2: Zpěvačka Petra Sovová dnes vystoupí v kostele svatého Mikuláše v Boleticích na Českokrumlovsku. Doprovodí soubor Koko kolegyně, který tvoří pedagogové a bývalí žáci střední pedagogické školy v Prachaticích. Vstupné je dobrovolné a podle informací zveřejněných na internetových stránkách obce Kájov bude začátek v 19 hodin.
1: Počasí.
2: Poledne je polojasné až oblačné, večer bude mraku ubývat. Naměříme 14 až 17 stupňů, na horách do 13. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Teploty v noci klesnou na 5 až 2 stupně, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Ve čtvrtek očekávejte polojasno až oblačno, ranní mlhy se budou během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bezvětří, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Z jihu Čech teď nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu s kyvadlovým provozem a zdržením, ale počítejte u Štylce na hlavních tazích z Českých Budějovic na Krumlov a Kaplici. Opravy mají skončit na přelomu měsíce. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: U
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Nasadit papuče a být v pohodlí, to chce pro své klienty i domácí hospic Jordán v Táboře, který se i letos zapojil do papučového dne na osvětu hospicové péče. Více podrobností už za chvíli ve vysílání. A také poradíme, na co si dávat pozor při návštěvě autoservisu. K tomu písničky, které nestárnou, zaspívá nám Hana Zagorová a ještě předtím Petr Mok. Hezký poslech přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Papučový den pomáhá šířit osvětu o domácí hospicové péči. Do celorepublikové kampaně na téma Dožít doma se zapojuje i domácí hospic Jordán v Táboře. Ve spolupráci s kavárnou Jednota připravili členky týmu už čtvrtou akci v Pražské ulici nejenom pro děti ze základních a středních škol.
1: Jezdit na tom vozítku, pak ještě takový to železné berlo, ale to jiný.
2: Já jsem nic jiného nedělala.
3: Zoe a František chodí do první třídy na základní škole Mikuláše z Husy v Táboře. Na papučovém dni si vyzkoušeli různé kompenzační pomůcky. Jejich třídní učitelka Olga Makovcová se rozhodla představit domácí hospicovou péči i nejmladším dětem.
4: Já si myslím, že to je ohromně důležité. I děti se setkávají se smrtí a měli by si uvědomit, že ať je člověk na tom jakkoliv, tak vždycky mu můžeme pomoci a že to je přirozená součást života.
3: Domácí hospic Jordán se do papučového dne původně zapojoval jinak. Rozesílal informační letáky do škol, družin a firem, odkud přišly fotografie lidí v pantoflích na znamení podpory hospicové péče. Řekla vedoucí ekonomiky a fundraisingu Monika Hronová.
5: My jsme si říkali, že je potřeba udělat i něco, tak aby jsme víc tu osvětu jako propagovali, víc říkali, kde co je, že my tady fungujeme a proto jsme tady a pořádáme ty věci takhle jako venku.
3: Každý rok ze fundraisingový tým děti ze škol a školek připravují pro ně program na míru jejich věku a vysvětlují jim, o čem hospicová péče je.
5: Někdy nám chodí školkový děti, tak pro ně máme takový příběh krátký a hodně malování. Teďkon jsme měli druháčky, pak nám přijdou prvňáčci, tak to povídáme příběh podle jedné knížky z cesty domů a pak máme nějaký vyplňovačky a vymalovávanky. Pro obecně dospělí a takhle starší děti máme zhruba 10 mýtů připravených, kteří vypráví o tom, co si tak lidi obecně myslí, co je hospic, a my vlastně ty mýty vyvracíme.
3: Podle Olgy Makovcové děti vnímají povídání o hospicové péči přirozeně, jelikož mají blízký kontakt se stářím, například skrz prarodiče či dokonce praprarodiče.
4: Říkali jsme si, co je hospic, já jsem se jich ptala, jestli to vědí, a oni dokonce byli schopni mi říct, že to je nějaký dům pro lidi, kteří už brzy umřou. Nebylo jich moc, ale jeden nebo dva to téměř takhle formulovali. To mi přišlo úplně skvělé.
3: Papučový den v Pražské ulici v Táboře se koná až do 5 hodin odpoledne. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu. Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme, zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Bývalý fotbalový kanonýr Jablonce, Sparty a nebo české reprezentace Davida Lafata. David Lafata se po ukončení profesionální kariéry věnuje fotbalistům v Českobudějovickém gymnáziu Česká. Aktuálně si zkouší, jaké to je být na hřišti s florbalkou.
1: Ten nápad vznikl v Pelhřimově.
2: Říká David Lafata, který se prakticky během celého sportovního života pohyboval po fotbalových hřištích. Studenti gymnázia Česká se teď chystají právě pod vedením trenéra Davida Lafaty na zápas, který pomůže dětem s poruchou krvetvorby. Ve středu nastoupí k utkání v Pelhřimově, ne v kopačkách, ale s florbalkou. První myšlenka uspořádat sportovní den se narodila v gymnáziu a obchodní akademii právě v Pelhřimově.
1: Kde vlastně studenti si vymysleli takový projekt s nějakým charitativním podtextem a oslovili vlastně naší školu, potažmo mě. Vlastně nějak slovo dalo slovo a myslím si, že se to rozběhlo.
2: Dokonce tak, že studenti z gymnázia Česká míří do Pelhřimova, kde budou součástí sportovního dne. V jeho programu bude autogramiáda olympioničky v taekwondo Dominiky Medové a fotbalového kanonýra Davida Lafaty. Ten studentům předává hodně věcí. Fotbalové dovednosti, vztah k charitativním projektům, ale také soutěživost. Jan Sekyrka by měl být jednou z opor týmu gymnázia Česká.
3: Nejedem tam prohrát. Tady ty charitativní utkání jsou jako pro dobrou věc, ale tak jako nejdem tam udělat naší škole ostudu.
4: Týmově jako tu chemii si myslím, že tam furt máme.
2: Doplnil další hráč českobudějovického týmu Jiří Král.
5: Krásná myšlenka mě přijde na tom je to, že děti pomáhají dětem.
2: Vysvětluje ředitel gymnázia Česká Antonín Sekyrka.
5: Protože tyhle ty náramečky vyráběly děti ve školkách.
2: Zápas provází prodej speciálních náramků.
5: A vlastně za symbolickou částku 100 korun si tady naši studenti
2: nakoupili. Jeden měl na ruce i David Lafata.
6: Mateřskou školku do toho zapojili, zvláštní školu, jo, všichni vyráběli. Já myslím, že dokonce i nějakým domovým důchodcům vyrábí ty náramky, že to jako je.
2: Popsal fotbalový kanonýr aktivitu, která propojila generace. Lafata bude minimálně pro jedno odpoledne florbalovým trenérem, přestože florbalkou nikdy žádný gól nevstřelil.
1: Ne, tak tím jsem úplně nepolíbený. Vlastně jsme řešili, jaký sport, přece jenom my jsme sportovní gymnázium, tak aby to bylo trošku vyrovnaný, máme tady nějaký kmenový sporty, takže florbal u nás kmenový sport není a Pelhřimově se tomu trochu věnují, tak jsme se domluvili na florbal a myslím si, že to bude tak úplně ideální.
2: Lafata má soutěživost v krvi, ani on nebude chtít prohrát, ale v tomto konkrétním utkání půjde úplně o jiné vítězství.
1: Největší kus práce asi odvedli děti s paní učitelkama v Pelhřimově.
2: Komu půjde vítěžek?
1: Na spolek Hajma, který pomáhá rodinám, který mají nemocní děti s poruchou krvetvorby.
2: Dodal bývalý fotbalový reprezentant, člen pedagogického sboru gymnázia Česká David Lafata. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jaké počasí nás čeká v dalších dnech, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo už dostává Petr Fliebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Jaké počasí nás čeká v noci a zítra?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující k severovýchodu. V noci očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Během noci ale oblačnosti přibyde, zejména tedy té vysoké průsvitné oblačnosti, a v zítra přes den tak očekáváme polojasno až oblačno. V noci se navíc místy mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, které se během zítřejšího dopoledne budou rozpouštět. Minimální teploty v noci klesnou na 5 až 2 stupně Celsia a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou zítra mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bezvětří. A biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Jaký bude pátek?
2: V pátek si užijeme slunce. Bude polojasno až jasno, v noci a ráno se opět mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne budou opět rozpouštět. Večer potom od západu začne přibývat oblačnosti. Minima budou kolem 5 stupňů Celsia a při vyjasnění a uklidnění větru mohou být i kolem 1 stupně Celsia. Maximální denní teploty pak budou mezi 15 až 19 stupni. Vítr bude slabý, proměnlivý, v druhé polovině dne převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno může být místy opět i bezvětří.
0: Nyní si řekneme předpověď pro celý víkend. Nejdříve, co nás čeká v sobotu?
2: V sobotu už nás ovlivní zvlněná studená fronta od severozápadu. Očekáváme tedy zataženo nebo skoro zataženo odpoledne a večer od severozápadu postupně s deštěm na většině území kraje. Minimální teploty budou kolem 6 a maxima kolem 14 stupňů Celsia a vítr v noci a ráno slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bezvětří, odpoledne se pak vítr změní na mírný, severní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jaká bude neděle?
2: V neděli v první polovině dne přetrvá i nadále zataženo nebo skoro zataženo, místy ještě s deštěm, který během dopoledne bude ustávat. Během odpoledne pak začne ubývat oblačnosti a na východě kraje se může i vyjasnit. Minimální teploty budou kolem 7 a maxima kolem 12 stupňů Celsia a vítr v neděli bude mírný, severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který se odpoledne změní na východní.
0: Říká meteorolog Petr Fliebauer, kterému děkujeme za informace. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Nevyhazovat věci zbytečně, to je jedno z hlavních hesel, kterým se řídí českobudějovické Reuse Centrum Kabinet CB. Jeho zakladatelka Dana Kalistová si nejprve pronajala malý sklad v centru města, který postupem času přestal stačit. Dnes věci z kabinetu CB využívají lidé i podniky z celého jihočeského kraje. Jak přesně Reuse Centrum funguje a jak by ho jeho zakladatelka chtěla rozšířit do budoucna, nejen o tom si s Danou Kalistovou popovídáme ve čtvrtek 15. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Nízká hladina Husinecké přehrady ovlivňuje průtok řeky Blanice. Domácí hospic Jordán v Táboře se zapojil do papučového dne. I zítra bude příjemný podzimní den s teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Hlavně motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastrupuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
3: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
2: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda, pokud dohodu potvrdí koaliční rada. Rybáři na Blanici sledují dopady nedostatku vody v řece. Husinecká přehrada se dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor je vyčerpaný. Z nádrže tak do řeky odtéká jen něco přes 200 litrů vody za sekundu. Dopad na ryby popsal Václav Kůs, bývalý předseda Českého rybářského svazu místní organizace Bavorov.
4: Prostě není tam potrava, není nic. Je to na ten jejich organismus nápor, jo? Že málo vody je málo kyslíku zase. Jo? Jsme nevysazovali, nelovili rybníky, jo? Protože stejně nám, když to řeknu, nenatečou. Jo?
2: Domácí hospic Jordán v Táboře se zapojil do papučového dne. Celorepublikovou akci na osvětu o hospicové péči pořádá v Pražské ulici už po čtvrté a pozvali na ní děti ze základních a středních škol. Pracovnice hospice pro ně připravili program na míru jejich věku a povídali si s nimi o stáří a o smrti. Z prvňáčky přišla Olga Makovcová ze základní školy Mikuláše Husy v Táboře.
5: Já si myslím, že to je ohromně důležité, protože i děti se setkávají se smrtí a měli by si uvědomit, že ať je člověk na tom jakkoliv, tak vždycky mu můžeme pomoci a že to je přirozená součást života.
1: Počasí.
2: Teploty v noci klesnou na 5 až 2 stupně Celsia, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech polojasno až oblačno, ranní mlhy se budou během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bezvětří, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se teď podle našich informací jezdí bez nehod s omezeními, ale nově počítejte například v Českých Budějovicích. Jírovcova ulice je v úseku mezi Záchytným parkovištěm a Nerudovou ulicí průjezdná pouze jednosměrně a to ven z centra. Semafory potom řídí kyvadlový provoz na hlavním tahu 24 v Majdaleně a nově taky u Štylce na hlavních tazích z Českých Budějovic na Krumlov a Kaplici. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
3: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
2: Ano, podzim hezký.
3: Podzim. Ano, ano, já jsem se společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
2: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A, je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta Haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka Haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána. Pan táta Haštal zná dát na frak. Hajná Haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprlata má, mrzák havran. A vdál plavala.

0: teda nevím.
1: Ze samohlásek, jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
0: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
1: Ano.
0: A pan Heger to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
1: Tolik slov, která tím oživil až knižních a člověk přemýšlel, že je zná,
0: ale řád. Že nepůjde.
1: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Hegera?
0: Je, no úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
1: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
0: No jo.
1: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
0: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu.
1: Ale
0: tak
1: jak se to naučíš? Ty oči jsou
0: to se nenaučíš.
1: Pořád, ale stejné. Panenky,
0: ne,
1: zornice, barva je stejná.
0: Ne,
1: tak
0: ne,
1: co
0: ne,
1: měníš? Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
0: Ne, to se zrcadlí v očích.
1: Jak?
0: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
1: Jo.
0: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
1: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
0: Super.
1: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude dominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo Humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Obavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak prima.
5: Takže zdravím a všechny posluchače a přeji jim, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Tak vás oba zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky blížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto. Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. cesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku, pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude pífat.
8: Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky, prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechulozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný,
2: no. Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku Jirka je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku.
3: Výborně.
2: Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šípa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od toho do zet. Tak se to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, ježišmarja, já vám vezla do záběru. Říkám, jak jste mi vezla, že vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězdila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne, ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky.
3: No takový vypadá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediné, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já se styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem se styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to je jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, já mám 4 TT. No. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když jak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechal, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. Hmm. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: A jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem. A teď jako ty palačinky byly, že bylo skrzně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět Prahu.
2: Moje bábinka. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním,
2: to určitě,
1: nebo potkání
2: se? Já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No,
2: to vlastně
1: ještě ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytrhnulo na mysli, ale
1: svítivé, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě jako když se oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost celeně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost doposlouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 90 01 04, humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde je jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Čím pokračovat, tak nám poraďte tedy. Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas. Povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
3: Ano.
4: Zvlášť Juru zdravím.
3: Děkuju, já vás taky.
4: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
2: Dobře. Zapsáno a děkujem. Díky. Kdo další?
3: Naschle.
5: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka, já bych si dal Horníčka.
2: Dobře.
3: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
2: Ano. Dobrý den dalšímu.
3: Dobrý den.
6: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem.
3: Děkujeme.
2: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
7: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. No, padne pak dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
8: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
7: Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
8: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, přímo, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtenštejnska.
7: Ano, ano.
8: To se ptají lidi.
7: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
8: Na mě ne.
7: A co já na to?
8: No, co vy na to?
7: A co já na to teď?
8: Jak to, co vy na to?
7: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
8: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtenštejnsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych toho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalosti z jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
7: Já.
8: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. Poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to bylo slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik, jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak, jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Třeba? Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNka, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, jo? Natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 011 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Tady Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten ptáčníku. Dobrý den, Ivan Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: O teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv otázky, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne. Pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, který jsem dostal a hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady
6: tam
5: východ?
6: A tam.
5: Děkuju.

0: Memoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba teda nějaký vtípek utekalo. Ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky.
2: Možná

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Povolební vyjednávání o nové koalici v Českých Budějovicích pokračují. Naše Česko nepočítá s Piráty a ODS. Ukrajina při operaci Vivaldi osvobodila dalších 100 kilometrů čtverečních území na Donbase. Sucho zpozdí výlovy jihočeských rybníků. Kapři budou na sádkách až před Vánocemi. Noční teploty klesnou ke 2 stupňům, zítra odpoledne naměříme až 16. Jsou tu zprávy. U mikrofonu je Lukáš Pelikán. První kolo povolebních vyjednávání má za sebou vítěz komunálních voleb v Českých Budějovicích Hnutí Naše Česko. Do nového zastupitelstva se dostalo celkem 15 kandidátů s výsledkem 29,57%. Naše Česko aktuálně vede jednání o možné koalici s Hnutím Občané pro Budějovice, ANO a koalicí Společně pro Budějovice.
5: Vítězné hnutí Naše Česko potřebuje k sestavení koalice získat alespoň 8 dalších zastupitelů, které mají jak Občané pro Budějovice z 9 posty, tak hnutí ANO s 8 místy. Podle náměstka primátorky a člena vyjednávacího týmu Petra Maroše z Našeho Česka hnutí už ukončilo vyjednávání s Piráty, kteří mají 6 mandátů a s ODS se 4 křesly. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Ukrajina hlásí osvobození 16 vesnic v Doněcké oblasti při čtvrté fázi rozsáhlého protiútoku. O pozemních ziscích v rozsahu víc než 100 kilometrů čtverečních informoval velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andrej Bilecký. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti se podle Bileckého ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu.
6: Klíčovým faktorem našeho úspěchu byla rychlost. Nedovolili jsme nepříteli obnovit kontrolu a vybudovat stabilní obranu. Nepřítel byl dezorientovaný a dělal chybu za chybou. Operace Vivaldi dokazuje, že ofenzíva je možná i s menšími silami díky asymetrickým akcím a zároveň, že je možné udržet v jiných oblastech stabilizovanou frontu.
3: Územní zisky pravidelně hlásí i Rusko. Informace o pohybech fronty nelze nezávisle ověřit. Tradiční podzimní výlovy na jihu Čech komplikuje letos výrazné sucho. Z rybníků se odpařila víc než polovina vody, která chybí i na sádkách a vysychají taky přítoky. Podle informací agentury ČTK rybáři výlovy velkých rybníků odkládají na přelom listopadu a prosince, aby vánoční kapři strávili na sádkách co nejkratší dobu. Lubočtí rybáři zrušili slavnostní výlovy a harmonogram výlovů průběžně upravují. Například Monický rybník plánují vylovit až 3. a 4. prosince. Zrušený výlov největší českého rybníka Rožumberk nahradí v Třeboni tento pátek a sobotu dny s třeboňskými rybáři na sádkách. Návštěvníci můžou ochutnat rybí speciality, vydat se na komentované prohlídky s rybáři nebo si vyzkoušet chytání pstruhů duhových. Městská knihovna Tábor pořádá druhý ročník takzvaných upcyklačních dílen. Děti si tam můžou vyrobit věci z papíru, plastu, skla nebo kovu. Dílny jsou otevřené 3x měsíčně až do konce roku v pobočkách knihovny. Podle lektorky městské knihovny Tábor Andreje Šáchové můžou chodit i děti bez průkazky.
7: Oslovujeme školy, oslovujeme družiny, protože víme, že nám sem ty školáci přijdou, celá ta družina, ale samozřejmě ten čas je dlouhý a vítáme i rodiče s dětmi nebo děti, kteří zrovna jsou v knihovně, tak se k nám můžou přidat a můžou tvořit s námi.
4: Počasí.
3: Teploty v noci klesnou na 5 až 2 stupně, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Ve čtvrtek očekávejte polojasno až oblačno. Ranní mlhy se budou během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách naměří maximálně 14. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bez větří, biozátěž bude střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda tří aut je ve Smolínově ulici v Táboře. Osobní auto pak havarovalo u Katovic na hlavním tahu do Strakonic. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: Pro Český rozhlas České Budějovice podíváme se na Husineckou přehradu, která kvůli suchu klesla na nejnižší provozní hladinu a na to, jak nedostatek vody ovlivňuje život v řece Blanici. Vydáme se také na Šumavu, kde vědci zkoumali, jak návrat vlků mění život jelenů i samotného lesa. U mikrofonu je Michal Hovorka.
4: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: 9 minut po 17. hodině dostává slovo opět Lukáš Pelikán. Je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Česká republika se připojila k mezistátnímu procesu posuzování vlivů na životní prostředí týkajícího se plánovaného větrného parku u Sandlu na rakouské straně Novohradských hor. Větrná elektrárna by měla mít 19 stožárů o výšce až 285 metrů a stála by zhruba 3 kilometry od pohoří na Šumavě. Proti záměru protestují čeští ochránci přírody i odborníci. Lidé můžou zasílat připomínky na Ministerstvo životního prostředí do 29. října. Proti záměru na vybudování větrné elektrárny vznikla taky petice. Domácí hospic Jordán v Táboře se dnes zapojil do papučového dne. Celorepublikovou akci na osvětu o hospicové péči pořádá v Pražské ulici už po čtvrté a pozval na ně děti ze základních a středních škol. Pracovnice hospice pro ně připravili program na míru jejich věku a povídali si s nimi o stáří a smrti. Do papučového dne se zapojila taky například hospicová péče svatého Kleofáše v Třeboni. Nejméně 43 vlků se v posledních dvou letech pohybovalo na české a německé straně Šumavy. Vyplývá to z výzkumu vědců za pomoci fotopastí a GPS vysílaček. Jejich větší výskyt podle vědců dopadá na počty a chování spárkaté zvěře. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka například výrazně ubylo okusů dřevin ve vlčích teritoriích.
3: Také jsme zjistili přesně, jak se začaly chovat jeleně s přítomností vlků. Přes den se častěji zdržují na otevřených plochách, tak aby dobře viděli všude, zatímco v noci se pohybují blíže k sídlům, asi protože se tam cítí trošku bezpečněji.
2: K tématu se vrátíme podrobněji za několik minut právě v dnešním vydání Dne v kraji. Věřitelé požadují po fotbalovém klubu Dynamo České Budějovice 1 milion a 800 tisíc korun. Vyplývá to z insolvenčního řízení, který soud s klubem zahájil. Podle navrhovatele klub dluží téměř 600 tisíc korun bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Nižší částku pak dluží za grafické služby. Dynamo ve vyjádření uvedlo, že dluh vůči Kladrubskému i zpracovateli grafických služeb splatilo. Majitelka Doroty Neka-Edeová odmítla klub prodat městu i kraji. Na městském stadionu může Dynamo hrát do konce příštího dubna.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Vody v Husinecké přehradě ubývá a změny jsou znát i na řece Blanici. Nádrž se ale kvůli suchu dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor už je vyčerpaný. Do řeky teď otéká jenom něco přes 200 litrů vody za sekundu. Dopad to má nejenom na život v přehradě, ale také na ryby v řece Blanici i navazující rybniční soustavě.
1: Není žádná hloubka, tady bývalo přes 2 metry, je to zanesený, třeba je tu 0,5 metru do metru vody, jo. To je málo pro tu rybu. A kdyby přišly nějaký ty mrazy, tak to zůstane pod ledem. No.
2: Václav Kůs je bývalý předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Bavorov. My jsme teď u řeky Blanice v Bavorově.
1: Zítra mi mají přivez zase rybu a pomalu ji nemáte kam dát, protože není voda. Když jsme to dávali tamhle nahoru do horního toku, to je stará řeka, tam není voda vůbec, tak teď to musím dávat tady dole, ale to víte, je to na nic.
2: Běžně tady teče poměrně hodně vody.
1: Prostě není tam potrava, není nic, je to na ten jejich organismus nápor, jo? Že málo vody je málo kyslíku zase. Jo?
2: Kromě toho, že je málo vody v Blanici, tak vás trápí i její přítoky, které jsou velmi vyschlé.
1: Dubský potok není, že jo? Zlatý potok, tam máte jenom takové loužičky, jo? Jsme nevysazovali, nelovili rybníky, jo? Protože stejně nám, když to řeknu, nenatečou, jo?
2: S vedoucím střediska vodňanských rybářů Miloslavem Vaničkem jsme na vodňanských sádkách. I sem teče voda z Blanice.
3: Hlavním zdrojem rybníků a tady na sádkách na Vodňansku je řeka Blanice, která pramení na Šumavě. V minulém týdnu, řekněme, v úzovkách vyschla, nebo snížil se přítok, či byla dotována z Husinecké přehrady. My jsme to teda obezřetně sledovali, čekali jsme, jaká nastane situace tady. Je pravda, že kdyby tohle nastalo v létě, tak by to bylo pro nás hodně krizová situace. Ten odpar z těch rybníků byl intenzivní, takže tam nás ta Blanice zachraňovala.
2: Situaci vodňanským rybářům usnadňuje i nadcházející zima.
3: Dneska už jsme se tady potkali trošku v mrazu, tak je příjemnější, ten výpar se snížil, i ta potřeba na ty rybníky, řekněme, nižší, mnohem nižší, takže tam jsme zastavili přítoky do těch rybníků, tlačíme tu vodu tady do náhona, snažíme

0: Snažíme se nechat průtok v řekce Blanici a budeme se připravovat na výlovy a potom to sádkování ryb tady na sádkách.
1: Návrat k běžné hladině řeky Blanice bude záviset především na tom, kolik vody přinesou další srážky a jaké budou přítoky do Husinecké nádrže. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Nejméně 43 vlků zaznamenali vědci během vlčího roku 2024 až 2025 na sledovaném území Šumavy a Bavorského lesa. Díky GPS vysílačům, fotopastem a dalším metodám zjišťovali, kde se šelmy pohybují a jak jejich přítomnost ovlivňuje jeleny i lesní porosty. Co nového o soužití vlků a dalších obyvatel lesa víme, i na to se moderátorka ranního vysílání Adéla Jirkalová zeptala mluvčího správy Národního parku Šumava Jana Dvořáka.
1: V podstatě opravdu si jasně potvrdit, kolik vlků se pohybuje na tom území národních parků přes hranici. Zároveň nás samozřejmě zajímalo, jaký vliv mají vlci na svoji hlavní kořist, to znamená spárkatou zvěř. A zároveň jsme právě chtěli vědět, jak to i ovlivňuje to, co jste říkal na začátku, ty lesní porosty, protože právě spárkatá zvěř je, dá se říct, takovým hlavním, řekněme, důvodem třeba horšího obnovování lesních porostů a podobně. Čili tohle je vlastně věc, kterou jsme potřebovali zjistit.
2: Co je podle vás, pane Dvořáku, nejzajímavějším zjištěním?
1: No, tak je to ten počet vlků, o kterém jste hovořila, to znamená, že víme, že máme 11 teritorií, vlčích teritorií na území národních parků a vlastně v přilehlém okolí blízkém ten počet vlků, který se samozřejmě ale v průběhu času bude měnit a mění. Také vlastně jsme zjistili přesně, jak se začaly chovat jeleni, respektive jelení zvěř, ta spárkatá zvěř s přítomností vlků. No a hlavně jsme také zjistili, že opravdu ten okus dřevin v těch jádrových oblastech, kde vlčí smečky jsou, tak je nižší, než býval vlastně před přítomností vlčích smeček.
2: Vy už jste to lehce naznačil. Výzkum ukázal, že přítomnost vlků ovlivňuje také chování jelenů. V čem konkrétně?
1: Tak jeleni vlastně už se v průběhu dne méně pohybují, využívají třeba ty menší domovské okrsky, už tolik necestují, řeklo by se. Přes den se častěji zdržují na otevřených plochách, tak aby dobře viděli všude, zatímco v noci se pohybují blíže k sídlům, asi pravděpodobně, protože se tam cítí trošku bezpečněji. Také jsme zjistili, že počet jelenů, kteří vlastně v zimě vyhledávají přezimovací úburky, v posledních letech klesá a je to asi pravděpodobně i kvůli mírnějším zimám. No a v podstatě je jasné, že to chování té spárkaté zvěře za těch, řekněme, skoro 10 let, kdy ty vlčí smečky tady na území národních parků máme, tak se zásadně změnilo.
2: Výzkumný projekt skončil, sledování vlků ale pokračuje. Co budou odborníci zkoumat dále?
1: Hlavní bude tedy monitoring vlčí populace. To znamená, budeme neustále každoročně vyhodnocovat, jak vlčí populace v podstatě se vyvíjí, jestli počet vlků přibývá nebo naopak ubývá vlčích teritorií, vlastně jaký bude jejich vývoj. Bude nás samozřejmě ale zajímat také to, co vlci považují za svoji hlavní kořist, protože my třeba díky kolegům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zjišťujeme třeba z trusu, co je tou hlavní potravou vlků. Tam víme, že právě tou hlavní potravou je ta spárkatá zvěř, je ta jelení zvěř, ale dostává se do jejich vlastně jídelníčku také bobři už v docela zajímavé míře a podobně. Čili to je všechno, co nás čeká do budoucna. Určitě ten vývoj bude jednoznačně zajímavý. Český

0: Regionální stopař.
1: Jak vypadal život v Horní Plané a v okolí za časů císaře i první republiky? Ukazuje to nová stálá výstava fotografií Josefa a Františka Seidlových v místním kulturním a informačním centru. Prohlédl si ji náš regionální stopař Petr Kubát, který se o podrobnosti podělil v dopoledním vysílání s moderátorkou Hankou Šoberovou.
2: Tak na chodbách toho infocentra přímo na náměstí v Horní Plané je nově nastálo k vidění skoro 70 snímků od Josefa a Františka Seidlových, které pocházejí z Krumlovského muzea fotoateliér Seidl. Jedním z nich je taky obří fotoobraz pocházející z období před rokem 1903, který zachycuje hornoplánské náměstí i s obyvateli tohoto městečka. No a víc mi o výstavě říká ředitelka kulturního a informačního centra Lucie Roubínová.
3: Je tady život na několika obrazech, jsou vidět konkrétně i lidi. Tady zrovna za náma jsou pivaři, jo, pak jsou tady ostrostřelci, jsou tady významné osobnosti vlastně na obrazech, jako je Adalbert Stifter, rodák z Horní Plané, je tady Gustav Jungbauer, který vlastně založil Šumavské muzeum tehda. No a na těch zbylých je jednak krajina, takže typy na výlety vlastně v okolí Horní Plané, nebo i na Šumavě vlastně. No a jsou tady potom vesnice, i zaniklý vesnice.
4: Tak si říkám, Petře, ty historické snímky zaniklých vesnic jsou kvůli snížené hladině Lipenské přehrady teď asi hodně aktuální, že ano?
2: Je to tak. Díky tomu, že ta hladina už klesla zhruba o 3 metry, tak se odhalují samozřejmě základy původních domů, mlýnů, starých cest. Odhalil se taky násep staré železnice, která vedla po pravém břehu. No a na výstavě v Horní Plané je k vidění taky fotografie Josefa Seidla z roku 1911, která zachycuje pohled na dnes už zatopenou Dolní Vltavici směrem od silnice z Černé po Šumaví pohledem k rakouské hranici a je na ní vidět i místní hřbitov. Možná jste asi všichni zaregistrovali, že před pár dny se objevily na břehu odhalené náhrobky právě z tohoto hřbitova a některé z nich pracovníci muzea a památkáři z vody vyzvedli a teď chystají jejich stálé umístění. Tak na tom snímku uvidíte, jak to tam vypadalo. A na výstavě je taky ještě jedna zajímavost. Autoři totiž využili i umělou inteligenci. Jak to už popisuje Lucie Roubínová.
3: No my, když jsme instalovali tu výstavu těch krásných černobílých fotografií, tak jsme jenom tak zabádali a řekli jsme si, co by tomu asi řekla dnešní umělá inteligence. A tak jsme vybrali asi 31 snímků je tam a nechali jsme tu umělou inteligenci obarvit. A je to vlastně doplnění té výstavy, jak ta umělá inteligence vlastně vidí ty fotky v barvách.
2: No a já už jenom doplním, že tu výstavu si můžete prohlédnout v otevírací době infocentra, které je teď v říjnu otevřené ještě každý všední den od 7:30 do 16 hodin.
4: Petr Kubát nás pozval na výstavu do Horní Plané. Děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Nevyhazovat věci zbytečně, to je jedno z hlavních hesel, kterým se řídí českobudějovické Reuse Centrum Kabinet CB. Jeho zakladatelka Dana Kalistová si nejprve pronajala malý sklad v centru města, který postupem času přestal stačit. Dnes věci z kabinetu CB využívají lidé i podniky z celého jihočeského kraje. Jak přesně Reuse Centrum funguje a jak by ho jeho zakladatelka chtěla rozšířit do budoucna, nejen o tom si s Danou Kalistovou popovídáme ve čtvrtek 15. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání Pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání Pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte stále Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Vrcholku, které se tyčí ve výšce minimálně 4000 metrů nad mořem, je v Alpách celkem 82. Jakub Cejpek z Českých Budějovic zdolala všechny z nich. Horolezec a fotograf si tento sen splnil loni po více než 20 letech, co se po horách ve Francii, Švýcarsku a Itálii pohyboval. S moderátorem Matějem Vodičkou si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal třeba o tom, jak se Alpy za poslední dvě desetiletí proměnily.
1: Když jsem zmínil, že to zdolání prvního a 82. vrcholu dělalo víc jak 20 let. To je poměrně dlouhá doba. V současnosti se třeba hodně i debatuje o tom, jak se Alpy proměňují ve vztahu ke klimatickým změnám. Tak máte vy s takovým časovým odstupem pocit, že je to opravdu znát?
2: No, je to obrovský znát. Je to obrovský znát i dnešek versus před 5 lety, protože ty léta byly extrémně horký a na těch ledovcích se to podepsalo neuvěřitelným způsobem. Ty doslova mizí před očima, to není nějaký přehánění. A samozřejmě to ovlivňuje i to, jak se ty daný tury dají, nebo ani v mnoha případech nedají absolvovat. Takže to, co dřív, a člověk třeba se podívá do nějakých průvodců 30-40 let zpátky, tak co byla lehká túra, někde po sněhu člověk vyšel do sedla, tak to teď už je extrémně náročný nebo neproveditelný. Zároveň se ta sezóna letní posouvá k dřívějším termínům, takže to, co se dřív typicky lezlo třeba v červenci, v srpnu, tak teď se musí lézt v květnu, v červnu, dokud je ledovec zasypaný sněhem, trhliny se dají bezpečně překonat. No a poslední věc, jak celý ty Alpy rozmrzají, tak se vlastně destabilizujou a dochází k většímu množství sesuvů, pádu kamení a tak dále, takže obecně se to stává, to prostředí o dost nebezpečnější.
1: To jsem chtěl právě říct, že díky těm sesuvům, díky tomu tání, asi pro vás, pro horolezce, mnohem náročnější terén, protože vlastně nevíte, kdy se co sesune, kdy co roztaje a kdy to prostě půjde zrovna tou cestou, kterou jdete vy.
2: Je to tak, člověk nesmí jako dogmaticky se držet nějakých scénářů z minulosti nebo být upnutý na nějaký konkrétní cíl. Je potřeba jako hodně pracovat s těma aktuálníma podmínkama a když daná túra vypadá nebezpečně, tak zvolit jiný cíl, držet se třeba nějakých hřebenů, které jsou pevný, než aby naplul do nějaký stěny, kde padají kamení nebo sníh.
1: Každopádně na tu poslední 4000 ve Francii, a teď schválně, jestli to přečtu správně, Aguilé du Jardin, jste měl prý políčeno už několik let. Přečet jsem to správně?
2: No, víceméně asi jo, nejsem francouzštinář, je to asi Aguilé du Jardin, tak co mám informace, ale je pravda, že se jmény těch alpských 4000 je to často velký boj, takže to se dá určitě tolerovat. No a bylo to právě, měl jsem na ten vrchol políčeno tak dlouho, nebo respektive tak dlouho jsem na ně čekal, že právě je to jedno z těch míst, kde potřeba počkat na tu dobrou podmínku na tom kopci, která nastává jenom třeba pár týdnů do roka a přece jenom, když je to cíl, který je 1000 kilometrů daleko, člověk má nějaký omezený časové možnosti, musí se to setkat s tím, že budete mít toho parťáka, musíte tam být fyzicky dobře, tak ta množina byla často prázdná a až vlastně loni to vyšlo, je to právě jeden z těch cílů, který vyžaduje to, aby po ránu ten nástup byl zamrzlej, protože tam leze sněhovým kuloárem, ale zase zároveň, aby ten hřeben nebyl zasněžený, protože je takový techničtější terén, takže tímhle vším proplout je náročnější, když člověk nebydlí dole v údolí pod tím kopcem, ale 1000 kilometrů daleko.
1: A jaký to byl pocit, když jste překonal tenhle vrchol?
2: Tak bylo to vlastně podobně příjemný pocit jako na jakýmkoliv vrcholu, kdy ta túra vyjde krásně, když to všechno odsejpá, nejsou žádný komplikace, člověk se cítí dobře, vyjde počasí i na časování, protože my jsme vlastně vylezli na ten vrcholový hřeben akorát v čas, kdy svítalo, takže člověk už je v těch 4000, vychází slunce, který vlastně osvěcuje všechny ty vrcholky, ve kterých se už člověk za těch 20 let vyzná, takže ví, co kde je. A navíc je to jedna z těch méně často absolvovaných túr, takže my jsme tam byli víceméně sami jenom ve dvou s kamarádem Martinem, takže to jsou ty momenty, které si člověk užívá úplně nejvíc.
3: Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo už dostává Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkný den.
2: Dobrý den.
1: Jaké počasí nás čeká v noci a zítra?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující k severovýchodu. V noci očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Během noci ale oblačnosti přibyde, zejména tedy té vysoké průsvitné oblačnosti, a zítra přes den tak očekáváme polojasno až oblačno. V noci se navíc místy mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, které se během zítřejšího dopoledne budou rozpouštět. Minimální teploty v noci klesnou na 5 až 2 stupně Celsia a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou zítra mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bez větří. A biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Jaký bude pátek?
2: V pátek si užijeme slunce. Bude polojasno až jasno, v noci a ráno se opět mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne budou opět rozpouštět. Večer potom od západu začne přibývat oblačnosti. Minima budou kolem 5 stupňů Celsia a při vyjasnění a uklidnění větru mohou být i kolem 1 stupně Celsia. Maximální denní teploty pak budou mezi 15 až 19 stupni. Vítr bude slabý, proměnlivý, v druhé polovině dne převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno může být místy opět i bez větří.
1: Nyní si řekneme předpověď pro celý víkend. Nejdříve, co nás čeká v sobotu?
2: V sobotu už nás ovlivní zvlněná studená fronta od severozápadu. Očekáváme tedy zataženo nebo skoro zataženo odpoledne a večer od severozápadu postupně s deštěm na většině území kraje. Minimální teploty budou kolem 6 a maxima kolem 14 stupňů Celsia a vítr v noci a ráno slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bez větří, odpoledne se pak vítr změní na mírný, severní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A jaká bude neděle?
2: V neděli v první polovině dne přetrvá i nadále zataženo nebo skoro zataženo, místy ještě s deštěm, který během dopoledne bude ustávat. Během odpoledne pak začne ubývat oblačnosti a na východě kraje se může i vyjasnit. Minimální teploty budou kolem 7 a maxima kolem 12 stupňů Celsia a vítr v neděli bude mírný, severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který se odpoledne změní na východní.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: A to už je z dnešní zpravodajské hodinky Den v kraji všechno. Co budeme vysílat zítra? Podíváme se mimo jiné do Jindřichova Hradce, kde díky moderním technologiím znovu ožívají středověké malby v kostele svatého Jana Křtitele. A v Táboře se na konferenci Vize Česka otevřou otázky budoucnosti českého hospodářství, životního prostředí i našeho vztahu ke zvířatům.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: V čele Týna nad Vltavou bude dál hnutí Protein. Spolupracovat chce s lidovci. Divadelníci a nakladatelé kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Cenový strop na benzín zítra v Česku mírně klesne, u nafty naopak vzroste. Zítřek bude opět většinou polojasný s teplotami kolem 15 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Komunální volby v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku ovládlo hnutí Protein. V 21členném zastupitelstvu má nově 9 postů, o jeden míň než doposud. V opozici nejspíš skončí hnutí Nezávislý tečka s 5 mandáty a hnutí ANO s ODS se 2 křesly. Do zastupitelstva se dostali ještě lidovci se 3 posty. Detaily přidává starosta a lídr kandidátky Protein Karel Hladeček.
5: Jednání probíhají, takže jednáme, dali jsme si na to nějaký čas a klid. Určitě se snažíme postavit koalici na půdorysu toho, co tady fungovalo doteď. A my jsme doteď fungovali s lidovcema, že předpokládáme, že nějaký spolupráci budeme asi pokračovat. Nemáme to vůbec ještě uzavřený. Definitivně bude předpokládám asi během příštího týdne.
4: Umělci kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Profesní organizace se obávají o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu.
6: Chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmu při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
7: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde. Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
8: Ministerstvo kultury není orgán, který má nebo nemá obsahově kontrolovat a hlídat, jestli náhodou nějaký text nebo nějaká interpretace nevyjadřuje nějaký politický názor. To je nepřípustný, zavání to cenzurou.
7: Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil taky dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. 90-minutová operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil Lev XIV. Audience až do 20. října. Jeho 11-denní cesta po Uruguayi, Argentině a Peru, plánovaná na listopad, bude záviset na průběhu papežova zotavování.
3: Počasí.
4: Teploty v noci klesnou na 5 až 2 stupně, místy se vytvoří přízemní mrazíky. Zítra ráno může být mlhavo, přes den ale čekejte na jihu Čech polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupně Celsia, na horách do 14. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bezvětří, biozátěž bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Policie vyšetřuje nehodu osobního auta u Katovic na hlavním tahu od Strakonic a taky nehodu ve Smolínově ulici v Táboře. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Posloucháte Melodie podvečera.
3: pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Krásný podvečer s Českým rozhlasem České Budějovice. Jsou to vaše oblíbené písničky Melodie podvečera. Jejich pohodový poslech vám přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Jubilejní 10. rozhlasová tančírna v náladě swingu už zakrátko ve společenském sále Metropolu v Českých Budějovicích přinese ve středu 21. října od 7. večer opravdu hodně dobré muziky k tanci a k poslechu v podání Českobudějovického rozhlasového swingového orchestru pod vedením Josefa Krejčíka se zpěvačkami a zpěváky Petrou Chlebničkovou, Alenou Čechovou, Michalem Leštinou a Martinem Dobíškem. Hostem 10. rozhlasové tančírny bude hvězdný český swingový vokalista Jan Smigmátor.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den i dobrý příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska roztočíme v CD přehrávači album War in My Mind v mnohem mimořádné americké zpěvačky Beth Hart.

Americké zpěvačky Beth Hart si širší publikum poprvé všimlo díky jedné dnes už nepodstatné písničce, kterou naspívala pro puberťácký seriál Beverly Hills. Jinak ale tuhle impulzivní ženskou neminulo nic z poctivé nádeničiny, kterou ochutnávala hlavně po losangeleských klubech. Tam se samozřejmě děje leccos, na pódiu i v zákulisí, a Beth určitě nevypadala na puťku, která posedává v koutě. Kulantně řečeno, měla divoké mládí, kterým si možná svůj nástup trochu zkomplikovala, a možná i trochu smůlu a zcela jistě velkou konkurenci. Přesto si pomalu a jistě začala budovat dobré jméno díky deskám, na nichž prodává svou nejcennější devizu, tedy hlas, který ač v ženském hrdle, přesto může skály lámat. Ostatně ne nadarmo si v New Yorku v jednom z menších mimo-broadwayských muzikálů Beth zahrála a především zaspívala roli rockové dračice Janis Joplin. Právě legendami opředená předčasně zemřelá hvězda 60. let je pro ní nepřeslechnutelným vzorem, což samozřejmě nemohlo zůstat bez odezvy. Dneska už je Beth Hart bez pochyby příslušnicí elitní pěvecké ligy a album War in My Mind nejen dalším dílem do úspěšné skládačky, ale i, jak sama přiznala, také jejím nejosobnějším albem.

Americká bluesrocková zpěvačka a pianistka Beth Hart si prožila mnohé. Ve 20 ji opustil otec, sestra jí zemřela na AIDS, ona sama se potýkala se závislostí na drogách a s bipolární poruchou. Tohle všechno se v její hudbě odráží a přidává jí na upřímnosti a prožitku. Při práci na desce War in My Mind prý nalezla vnitřní klid a dokázala se vypořádat se svými vlastními démony. Třeba o písničce, která dala albu jméno, mluví jako o terapeutické a snaží se jejím prostřednictvím poslat zprávu podobně postiženým. Cituji, je o obrovské tíze duševních nemocí. Fakt, že jsem ji dokázala napsat, mi dodává vědomí, že mám sílu s nimi bojovat. Nikdy nenechám tu válku, co se mi odehrává v hlavě, aby mě zabila, protože v tom nejsem sama. Mám svou pastorku, mám církev, rodinu, přátele a lásku. Dokážeme ji společně zastavit, ať je jakkoliv velká.

Člověk nemusí mít sluch jako Mozart, aby mu neuniklo, že Beth Hart si vybudovala styl na exaltovaném zpěvu, tradičních instrumentacích, mimochodem sama hraje na klavír, a bluesovém cítění, které dává i do písní, které se vlastně od blues posouvají směrem k tradiční popové nebo poprokové hudbě či bílému soulu. A Beth je zpěvačka z kategorie těch opravdových. Žádná manekýna s mikrofonem, která během vystoupení vystřídá 10 oblečků, ale poctivá muzikantka, co nekouká na to, že se z ní řine pot, plihne jí účes a zítra možná bude jen sípat. Na pódiu je vždycky teď a tady a klidně si pro publikum roztrhne plíce. Zkrátka stará škola. Přitom doma, jak sama říká, se mění k nepoznání. Miluju zahradničení a každý den plavu. Zahrada je ale na prvním místě, každý den na ní trávím mnoho hodin. Pěstuju obrovské množství různých kytek, bylinek, keřů i stromů a neustále je třeba něco vyplít, přesadit, zasadit nebo přihnojit. Je to nekonečná práce a já ji mám strašně ráda. Je to pro mě podobný pocit, jako když sedíte s přáteli nebo s rodinou, jíte a smějete se spolu. Svítí sluníčko, poslouchám zpěv ptáků a je to pro mě velmi inspirující. A já doufám, že podobně inspirujícím dojmem na vás působila i muzika a hlas dámy jménem Beth Hart. V kulaté muzice vám dneska její album War in my mind, Válka v mé mysli, pouštěl Martin Schuster. Tak zase příště a v míru.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 8,0.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nízká hladina Husinecké přehrady ovlivňuje průtok řeky Blanice. Jihočeské moštárny vyprodukují letos málo moštu kvůli nedostatku i špatné kvalitě ovoce. Na německých nádražích se od zítřka nesmí pít alkohol jinde než v restauracích. Čtvrtek nabídne příjemné podzimní počasí s teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Rybáři na Blanici sledují dopady nedostatku vody v řece. Husinecká přehrada se dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor je vyčerpaný. Z nádrže tak do řeky odtéká jen něco přes 200 litrů vody za sekundu. Dopad na ryby popsal Václav Kůs, bývalý předseda Českého rybářského svazu místní organizace Bavorov.
2: Prostě není tam potrava, není nic. Je to na ten jejich organismus nápor, jo? Že málo vody je málo kyslíku zase. Jo? Jsme nevysazovali, nelovili rybníky, jo? Protože stejně nám, když to řeknu, nenatečou. Jo?
0: Moštárny a pálenice na jihu Čech zpracovaly letos jen minimum ovoce. Nejvíc chybí jablka. Podle Jaroslava Krafta, vedoucího moštárny, kterou provozuje lihovar a pěstitelská pálenice ve Hvozdci na Českobudějovicku, má ovoce o poznání míň šťávy než v jiných letech.
3: Jsou suchý jablka, protože byl suchý rok, takže i na moštování minimum šťávy. Je výtěžnost menší než 50% a v době, kdy je dobrá sezona, tak vymačkáme až 70% šťávy z jablek.
0: V prostorách německých nádraží od zítřka platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Podle průzkumu Deutsche Bahn se zákazem skoro 80% dotazovaných souhlasí. Agentura DPA upozornila, že největší zkouškou pro nově zavedený zákaz budou termíny velkých fotbalových zápasů. Řada fanoušků na ně cestuje vlakem a pijí přitom alkohol. Grantová výzva nadace Partnerství s názvem Sázíme budoucnost podpoří péči o mladé stromy. Projekt, který počítá s částkou 850 tisíc korun, je zaměřený na první roky života stromu po jeho výsadbě. Žádost o finanční grant můžou zájemci podávat až do 15. listopadu. Další informace doplnila mluvčí nadace Partnerství Jana Holomčík-Leitnerová.
4: Tím základními podmínkami jsou, aby to byly stromy mladé, tedy do 10 let od výsadby. Musí být tyto stromy vysázeny mimo les, volně dostupné pro veřejnost. V těch prvních letech po výsadbě je ta péče o mladé stromky naprosto zásadní pro jejich přežití a proto, aby mohly v té krajině plnit ten účel.
0: Projekt podpoří například výsadbu v lokalitě Skalka u Nové Bystřice na Jindřichohradecku nebo obnovu původního ovocného stromořadí podél Sovovy stezky u Pacova na Pelhřimovsku. S výsadbou pomůžou místní studenti.
1: Počasí.
0: Teploty v noci klesnou na 5 až 2 stupně, zítra čekejte polojasno až oblačno, teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody komplikují provoz na hlavním tahu u Kamenného újezdu u Českých Budějovic a taky na Písecku u Zvíkovského podhradí na silnici 138. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Slovník mladých v Hezky česky. Jsou to slova dnes frekventovaná mezi mládeží, která jsme my dříve nejspíš nepoužívali, tak nás obohaťte, co teď frčí mezi mladými a my často nevíme, co to je.
2: Nejen mezi mladými, ale i mezi těmi nejmladšími, ku podivu. Tuhle mi jedna dívenka řekla, multitasking, protože viděla, že mám na uších sluchátka, poslouchám hudbu, do toho si čtu zároveň a ve volné ruce mám půl litr s pivem.
1: Takže provádění několika činností najednou.
2: Přesně tak.
1: To, co umí muži a neumí ženy.
2: Obráceně.
1: Fakt?
2: Ano, říká se, že muži jsou schopni soustředit se jen na jednu činnost.
1: Tak jsem žena, dobře. A ten výraz multitasking, to je tedy provádění několika činností na jednou, ale ono to pochází hodně z počítačového světa.
2: Přesně tak, já myslím, že i ten důvod, proč to děti dnes to slovo znají a rádi používají, je, že oni tak vlastně fungují. Mají tablety, notebooky nebo chytré mobily, kde mohou opravdu dělat několik činností najednou a řekla bych, že to hodně dlouho a často dělají.
1: A mezi mladými se teď hodně rozšiřuje slovo prokrastinace. Už mu ale rozumíme i my trošku starší. Hodně se vžilo.
2: Ano, ano, je hodně frekventované, používá se i s jakousi humornou nadsázkou a taky jsem zažila, že děti ze základní školy mluvili o tom, že budou chvíli prokrastinovat, protože na ten úkol se opravdu netěší. Takže zkrátka jde o to, že jakoukoliv činností nahrazujeme tu povinnou činnost, abychom ji trochu oddálili a zároveň je prý v tom jistý nepříjemný pocit, protože víme, že ta povinnost, že ji stejně neutečeme.
1: No jasně.
2: Proč bychom to trošku neodložili a když to nazveme cizím slovem a nebudeme tomu říkat otálení,

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení, prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Ďolíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: A Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu, ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku?
1: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
0: Zmupované. Víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím, než
0: se potkáme. Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projde dál, tak 25-30% to vlastně jsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci. Tam i

0: během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
1: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
0: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
1: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
0: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových v speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
1: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vojenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero-G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero-G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížnej stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každý několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, abyste mi se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, tak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: odšpuntuje. Takže i na vaše stravování je embargo?
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava, nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, které jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda, výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase od nova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země a já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokrat, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun. Pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se maluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola, nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioly. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velrybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady. No a pak to procházíme dlouhými testy, kdy našíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: Při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce. Jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje. Děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá, takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači si já s ním potom hraju, kde ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači,

0: Tehdy 29letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý, bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v obchodě a začínal jako obchodní příručí. V roce 1903, krátce poté, co zemřela i maminka, se spolu s bratry Arnem a Václavem vydal do Prahy. Tam se seznámil se svou budoucí ženou, Rudolfou Krákorovou, dcerou známého pražského ševce. Rudolfa byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefánikově, třídě na Smíchově otevřel podnik, který vyráběl pánské prádlo a prodával oblekové látky, mu začala vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že

0: špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a dva páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
1: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákaznicím radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
2: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
3: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
1: Jaké jsou největší chyby?
2: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
1: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
2: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování. To znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
1: Jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
2: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam o toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili, tak se nám z 99% jakoby oddají a důvěřují a jsou nadšené většinou, pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
1: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
2: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
0: Po první světové válce ke smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným. Později ji Pařík přeměnil na akciovou společnost a do jejího chodu úspěšně zapojil celou rodinu. Teď už zbývalo jen vymyslet zvučný název. A i tady platí nepopiratelný fakt, že za vším je třeba hledat ženu. Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobili za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla v skutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Čbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím, měl ho ve spálené ulici.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tvární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden, 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: Po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu by jsme neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probantky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami. Jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat aviváž, maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak. Má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní: z dálky, zblízka, v rytmu diska, Triola.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
5: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
4: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
6: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někde příští týden.
4: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Puls. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru. Počasí. Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách je tu Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom, abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, a aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... No, bolí mě teda teďkom tady.
2: Ale no tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ale ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký Puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady
3: vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, jdepak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No,
5: když dopisy taky
3: rozdíl.
5: Můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: Prodané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přijďte. To bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla krátce střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No. No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Raz už máš ale pěkný, udržíš, no...
3: No.
4: No?
5: No taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří.
4: To, ne,
5: ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechci, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, já byste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte.
5: No,
3: babu.
5: No prosím, prosím, to bych se vyprosil. No prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses?
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to z něj venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, jste pilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pohory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat, víte? A teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, tá ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam pod tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhletom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prýma?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no ano. Prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. No to máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Kluďhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet.

0: Tak, takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořad se budeme hovořím o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
1: Jaká znělka?
0: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
1: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
0: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
1: Jo takhle.
0: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
1: Jako já, jo.
0: No.
1: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový šuridu, šudara, šudududududududu,
0: šupada. Prosím vás, šurida, šubidubidon, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
1: Páťa.
0: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba, když se ten tálinský rybník dohodí.
2: No, jsem mrtvá.
0: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
2: Ale ne,
0: tak jsem se... Já šel to potěmskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
2: To ne, tak se něco takového jako metal.
0: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem ta žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo? No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
1: Vy jste neskončil ve sklepě.
0: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, že jo, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
1: No, je to lepší, jak hladit včelu.
0: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte pochu na ušnici.
3: No. A tady mám řetěz.
0: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
3: A tady? No. Boty s kováním.
0: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režimi dávají tady znamení. Jo, ne, to já bych se napil, že mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
2: To je moje, když vám to říkám, že to je moje tohle.
1: No tak to, no. Si to ven tadyhle.
0: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano. No, prosím vás, tak příště...
1: No tohle, to snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
0: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. A ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
1: Abych
0: to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte. No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si popřát strach hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže naši besednici, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naschranou. Ahoj. Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tím letím.
2: A to jsem vám

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes učinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obykloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, já jsem malý a tohle rozkošné učky. Čím bych chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste? A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli ten...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Tuž, ano, byli tu spisovatelé.
7: Při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, Bůh, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale jako, když si vzpomínám, že v tom Nýburce, oni ty pracující chodili z ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou. A ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa a ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to takoje. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to takoje. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

Zaveď k nám, měj se k nám, zaveď k nám, zaveď k nám, zaveď k nám. Já ale s dámou bych, hrajte blbci, písničku s dámou, sám budu dlouhý, zpívá na rána, zpívá řád.

0: hodně tuku, říkáš.
1: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá aj Julo Satinský. Když jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprevázal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na ňo kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo kto je? Orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom Fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 Sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
2: Smyčton
1: sa nedá ani vysloviť. 9.00 Sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 Plechy, to sa povie, myslím, že ste.
2: Alebo Plechy.
1: Alebo Plechy. A potom bolo, že 11.00 Dreva. A my sme prišli. A sme si... Potom nám odpustil a dal Julovi 4 takty plus minus k dobru.
3: Zadržte. Milane, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odpovedal, když to bylo aktuálne, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevedel, ako by ma mali oslovovat. Protože manželku velvyslanca oslovují paní velvyslancová, hej, alebo paní velvyslankyňa. Ale manžela velvyslankyně, na to jsem dodnes vlastně neprišel, ako by mali oslovať, či pán velvyslankyň. Jeden pán by dokonce poradil, že pán velvyslankuň by mohl. Ale neprišlo se na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tím rozmýšlet, je to neaktuálne, ale toto bol problém, který se teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Ej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no, nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no. No nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím, samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, teraz by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Tak? A teda, odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo a teraz by mal ku mne krátky privítací prejav a keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril.
3: No, a teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval...
1: Chlupatý kaká.
0: To je jako maskot těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikátý...
4: To je jako návrat Beatles, že jo?
5: Ne, to se prostě všichni zbláznili. Pardon, pane Lasica. To, já nevím, no, to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele, Petr. A teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru. Já přijdu před představením do divadla a říkají, tak co bude kaktus, jo?
4: Často nevidíme a když ten kaktus zaspívá, to je trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením. A sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, mašnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všecky dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v kterým měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takový starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. No, nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, octly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiž jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí 2 starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k nim nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic nezkouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, když to energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: Já vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To byste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční dnes už tady do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. Mm-hmm. To mě říká, maminka zpívala v kostele, když jí, takže to mě říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na měště, jo, to hlavě, jak to zpívá voda, tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, co by mladý švíhák, že, tak jsem musel jít se vlíkat za noc i dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. To jsem se začala učit v zemědělském učilišti ve Valašské Meziči. No, a to jsme chodili jako úplně do prvních. To, no, a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam v polku. No, a to jsme spavli oba dva.
0: No, polka... Nevím, jak u vás, ale u nás.
1: Mistra, a my jsme spadli spolu.
0: U nás polka byla překřtěna na masakr, no. Protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, tak to byla Mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem to tančila. Tatínek vždycky říkal, holka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, je to na to, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom druhém ročníku, to bylo jenom na 2 roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli kolektivní či výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o 2 roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla sestra. I něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do 3. rok do tanečních a to bylo zároveň 1. rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No ale řeknu vám stejně, 3leté taneční kurzy. Tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak. Pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale už jsem se pohyboval.
1: Paní Ludmilo. To bude asi 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to bych si po mně chtěl moct. No, do mě nedostanete. Do vás tak daleko paměť nesahá. To já zapomínám hodně, tak to víte. U mě není dávno 20, ani 50, tak... Člověk, kolik já zapomene, co měl včera na oběd, ale to je prý normální v našem věku.
0: Taky už se tomu blížím. Paní Luzmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
1: No, tak asi tu polku.
0: Polku?
1: Podle všeho, masakr. No. Polku a potom ty moderní jive a takové.
0: Jo.
1: No, ale asi mají polku a ten jive, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
0: To je pravda. Já říkal, že už tak je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití, vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tam na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že...
0: Všestranné vzdělání, od tance až po dojení kraviček.
1: No, já pocházím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No prosím, krásné, nakonec jsme krásné, to dali dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale... To by dneska určitě
0: neoblekla. No, tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti, Ondro, vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já mám taky přeju dobrou noc, naschledanou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala. Tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše: Moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: No, asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale je to krásný, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou.
1: Tak. Ano. No. A byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Válčík, jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinskoamerický, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbá.
0: A čím to? Čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrini, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Mm-hmm. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách. A jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty staneční?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu, a ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl Taftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to muselo.
1: Ne, taky jako hodně lestý materiál. Aha. Hodně lestý. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a na prodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotanečních, čistě dotanečních šaty, a dělala mi tam i aplikaci jako, že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo něco teplej? To musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normálně kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky brali do tašky a tam jsme se přezouvali.
0: Tak to jo, to jo.
1: A jo, a svetr, samozřejmě svetr, to všecko šlo do šatny a pak jenom v těch šatičkách.
0: A zažila jste nějakou první, druhou, nebo nějakou lásku v tanečních?
1: Ne, to ne, to zažili mi kamarádky, ale já ne teda. Já až na diskotéce, potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem do teďka 45 let.
0: Jo, a tancovali jste spolu někdy ten čardáš, který máte tak ráda?
1: No, bohužel, on nechodil do taneční. No a mamu toho to nenaučila, ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
0: No tak ale to by měl umět čardáš, to by měl mít přímo v krvi.
1: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo mám tady sousedku, to je Maďarka, třeba ho to naučí ona.
0: No, s těma sousedkama pozor, ale nechme to být.
1: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je
0: jo,
1: mladá.
0: No, no tím, no, mladá.

0: To jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti Barack Pálinky. Ta pomůže.
1: Ale víte co, on má rád tu hruškovice.
0: No tak v tom případě tímhle směrem.
1: Ten kvěrce, no, tu má rád.
0: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
0: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze, do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád. Ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali a bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc. Napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím nechám jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, anebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční. Prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, první a potom ještě od pionýrské z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici, ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
1: Ano.
0: Tam my jsme měli tak i prodlouženou, ale já měl taneční na Staré radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
1: No, ale teď já tady mám totiž vzpomínku takovou, že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních a je na přední straně takový malinečký, je to ta knížečka a je tam teda vytištěný pár taneční a když otevřu, tak mám napsaný vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže je tady. Na tom nemůžu ani říct. Je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný. 18.4.1960.
0: To už je docela dávno.
1: Ano, chování, ano. Vzorné.
0: Vzor.
1: Tanec.
0: Ano.
1: Tanec plynulý. Podpis Vošmerda.
0: Tak to byl taneční mistr, jo?
1: Ne, to byl můj tanečník.
0: Jo. Takže vás hodnotil tanečník.
1: Jako hodnotil tanečník. Měl nás hodnotit. Mě na taneční mistr jsme měli Kadlice, no a Brně Buriana, že?
0: No tak to samozřejmě to byla, to je legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
1: Ano, ale jsem viděla, už taky, už tady nikdo nežije, už jsou všichni
0: prý. No paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
1: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že žije, ona teda zemřela, že?
0: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
1: No, takže to mám takovou památku. A to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to by mě tady zůstalo, a mám to v albumu, tak si vždycky no to, na to podívím.
0: To opatrujte to jako oko v hlavě. No
1: ano.
0: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
1: No, to bylo spíš kamarádství.
0: Kamarádství.
1: Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali. No.
0: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
1: Ne. Ještě ne.
0: To až noční lince. No to je hezký.
1: Až noční lince. Ještě se mi to nevá. Musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
0: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
1: Ne. Vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodila do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u nás, u našeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, tak co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
0: No, vy jste byla k neutahání.
1: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
0: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
1: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
0: No tak už ta četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
1: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, protože tak to zkusíme. Už to není ono.
0: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
1: A potom jsme udělali takový kolo a oni ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázních v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
0: No tak máte průpravu, proč to neprodat? Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
1: Tak já taky, děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme ji, tedy noční linku, pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takovýto pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, a se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme starší základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak. To jsme se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavné, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc jsem si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomenete si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové
1: já
0: raz,
1: mám spíš
0: dva,
1: podezření
0: tři,
1: na ten raz, ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc a moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnu a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme se zháněli znovu. Ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty.
1: Partnerku,
0: tak,
1: ano, přesně,
0: ano.
1: Tak, no.
0: Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, co to nejde
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznám, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstal jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jí moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak... Já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuju,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční, se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás pár tanečních hodin, tedy Taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích o Hodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy, ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno, zase za nějakých 12 hodin, ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je tu paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače a osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
0: Nechodila jste?
1: Nechodila jsem, ale ročník 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. Uh-huh. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
0: Všecko, tedy nejen lidové tance,
1: všecko, swing,
0: taky.
1: Se tehdy tančí, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí, polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, Valčík, a či tak Valčík do Eva, tak to je pohádka. No a tak když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kdeco a i v pražských ulicích. Tak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Punovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova, no a je to sál takový, jak byly typické sokolovny, takže v Punovicích, když byl ples, tak se tancilo na dvě kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak jste vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem odtancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich taty na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plese v mých šatičkách a má je schované na památku.
0: No a no. Když tady máte dvě dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky dva zetě, nebo se pletu?
1: No mám.
0: A jestli pak vás někdy zeť vyzval k tanci?
1: No víte, že ne, vůbec.
0: No tak to by ještě měl napravit.
1: No o té mladší ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo před městí Uherského Brodu na Předhavřice, tak pro mě tančení skončilo. Mm-hmm. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku, a to vy dobře znáte, v 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na Krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
0: No, jo, jo.
1: No, a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj Zbrolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
0: No paní Boženo, vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
1: Jo.
0: Se svými vzpomínkami, autentickými.
1: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ve 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, stánky tam byly a tak. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil do 8 roku žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
0: No, tak.
1: No, to byla nádhera. A ještě, kde jsem protancovala, vám řeknu, právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve strážnici. A tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kružku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
0: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
1: to
0: dnes ještě tancujete dneska?
1: Já ne, teď se ale dva šmatlu. Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
0: No tak jako moje maminka, to máte nikdy, úplně stejně.
1: To bych nikdy nečekala. No.
0: Já už se na to chystám tak. Taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
1: Dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
0: No, tak v sobotu to musíte dohnat.
1: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
0: Jo, tak to taky znám.
1: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač. A vidíte, tak já chodím spát, jak je kolik je v 3 hodin.
0: No, za chviličku půlnoc.
1: No, však už jdu na kutě.
0: Tak, dobrou noc a hezké sny.
1: Tak vám děkuju, že jste mě vyslechli, všichni posluchači, a nezlobte se, ale vám něco na té moje řeči vadilo.
0: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
1: A vy se mějte krásně a dobrou noc a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako letecký mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Boldiš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Mm-hmm. Tak naučil prostě tak a měl takové sluch, že zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svítu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učničce, co, no, boty a tak dále. A tak jsme tam zapadli do toho podniku, nebo tam jedí. No a nikdo pořád zatím jako se neodvažoval a potom jeden říká, tak máme tady metr piv a kdo zůstane sedět, tak to platí. A tak všichni se dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako první vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. A taky se toho dost jako utratilo. Říkal, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli teprve znovu manželi víceméně, tak ta nás teda Valčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě, já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
0: to bylo taneční. To byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no. Který nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
1: No tak, říkám na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem pět tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových. Takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký. No, potom říkám s manželkou, jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
0: takže
1: medánka.
0: Takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, cha-cha, samba, rumba, paso doble, to ne, to jste se neučil.
1: To už ne, to je moc moderní na mě.
0: Jo, mě to je moderní, aha, dobře, no tak.
1: No, ale tak.
0: Pán je specialista, no.
1: Ale vemte, že já jsem 37. ročník, takže
0: rozumím.
1: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
0: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
1: No tak to
0: třeba Čardáš, jako, co?
1: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil k tomu svitu a tak dále.
0: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. Na vojně bývá čardáš občas, no, to je pravda.
1: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel na co si vzpomněl, tak to nám zahrál a takže podle toho jsme tancovali.
0: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
1: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smelík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
0: nástroje.
1: Tak složili kapelu, měli jsme aj jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zocelovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsem byl na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruti Šuti Arizona
0: Texas.
1: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
0: Do tjurmy, ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy, pokud nás teď poslouchají. Doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak taky to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli s vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuji za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část Noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma Noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitánček a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutný, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka. Já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla, smím prosit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertání, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak, jo? Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 to už byly takový 4 roky, takový studentský lásky. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takový docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále.
0: Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válčí krásný a vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa a byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký...
1: Ne, to ještě ne. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuju za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou taky zase někdy v Noční lince. Moje taneční, máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje, a to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tady zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz Lomítko linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje o páté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, Silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala, vy to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásný. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních Tečních, šatech. Ano, takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá?
1: Aspoň dbá, no. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byly taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale nás trošku vždycky cepovali. Narovnej se, neolíbí se. Na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: Možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přeruším, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Přesně, no tam jsme mohli trochu utéct sem tam, tak však jak mě stále hunila někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky měla jsem polku Valčíka, moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynikali. My jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynechali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty mi babička tak ještě chodila na tyhle plesy.

0: My jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
1: Takže vy jste byla u toho? Vy jste byla u toho?
0: Ano, ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, moc se mi nelíbil, Maďonkej, tak přišel a zahrál dvě nebo tři anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle. Prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
1: To mělo takový pel americké muziky, že jo? Tak
0: ano, ano, ano, takový to country, že jo.
1: Jo.
0: No, tak to,
1: a víte
0: tak
1: co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou. Jo?
0: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárně jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
1: No tak nebýt a tance to, a tanečních, tak...
0: Už je to 56 let.
1: Tak by váš život byl úplně jiný.
0: Ano, ano.
1: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
0: Ano, ani Karla Gotta.
1: Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
0: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve Fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je Park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům.
0: Děkuji.
1: A taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Možná kdy to bylo?
1: Jsme se mohli...
0: Který to byl rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než jste začal chodit do tanečních vý, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marksovu.
0: Ano.
1: No, na Marksovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už. A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě tanečně jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burianová teda, kterou známe jako, že? Ano. Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako. No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, já nevím, jestli se tomu říkal tenkrát zrcadlovej sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích. Jo?
0: Jo.
1: Víte, tam možná chodil teda jako.
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil. Částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: No a co bych řekl k tomu tancování teda, já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě, co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky, když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat. My jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili. Já říkám, založíme antidiskoklan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burianová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na roztvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale jako Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň co mám zkušenosti, protože do dneška vymetám ještě taky ty plesy a takhle. Takže to bylo, co jsem teda jako, co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaký vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
0: No jistě, v Žabinách.
1: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam myslím není. A to byl Ševčík.
0: Tak to si nevybavuju.
1: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tanečním, jsme byli taky strojaři, takže sám i kluk a přiradili nám holky z Jasielské, zdravotní sestry.
0: Zdravka, no jo.
1: No, z Jasielské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4 kluci, tam 4 holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam, když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému, takže to bylo taky takové, na co si vzpomínám.
0: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
1: No, no, a co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený, no a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takové akce a zase těch peněz, jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle, do toho se vešly dvě petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně, jo. Šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo
0: takže takový... přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žblunkalo.
1: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu, školní,
0: ano.
1: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny, no a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne ples teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo, že fakt těch vzpomínek mám spoustu a v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta. Mm-hmm. A ona má svátek den před Vánocemi, před Štědrým dnem. Mm-hmm. A oni od té doby vlastně, kdy jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně. A takový večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenomže pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychváleni, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty, Vlasta říkala, nebo jí se říkalo, Aťka, že jo, Aťka, že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, to jsme byli furt v těch tanečních. Jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova.
0: Ano, Kudláček no. Tam byl pořád i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
1: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo. Jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu a to ano, jako dobrý to bylo.
0: No, my jsme se rozcvičovali, tu diskorozcvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten Antidisco Klan, aspoň víme.
1: Antidisco Klan, no, a vždycky, ano. Když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan Antidisco,
0: Antidisco Klan. No, tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
1: si je tam pořád.
0: Výborně. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická. Můžu potvrdit. Naslyšenou.
1: Tak jo. Naschle.
0: Moje taneční, to je téma noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje, tedy zváže zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900 číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku. Jste moc hodný chlapec.
0: Děkuji. Nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu prosím vás pozdravit Jošku z Valačka.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním. Ano, takže zdravíme.
1: Ano, Jošku. A teď bych. Jo,
0: kdy jste chodila do tanečních? Kdy jste
1: byla? Jsem čtvrtém, tak jsem začala chodit do tanečních. Bylo mě 16 roku.
0: Takže 60. rok.
1: Ano. Já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pičomán za tím. No a byli jsme ve Vidnavě. V kině se to pořádalo v titanečky. A byli jedni polka, valčík. A druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měl přívodu a v Jeseníku a
0: ne, a mě by zajímalo, tedy já vám zkusím
1: ukončení taneční, tak když jsme šli z tanečních domů, tak ze Žlobe jsme šli pěšky od vlaku do Černé Vody a tam čekal na jednoho chlapce na čeporty nešťastný den a na svého ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se, já jsem měla první šarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý. A vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci ve vašem tanečním kurzu jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky.
0: Aha.
1: Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, za co zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak tě nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečení dala jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se odstříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala řovat a říká, dej běžně skočí. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak se všechno dobře dopadlo, protože to já si měla hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jo, účast byla a nás chodila parta 25 a to jsme chodili z Černé Vody až do Velké Kraše a do Kobylet. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk pásky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo vlastně?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a Tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky sporečku šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz Lomítko Linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3-0 na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji, děkuji moc. Dovolte, abych to zlepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi pokus ospět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to nám bylo 16, 17 a tak nějak. Jo. Takže v některých byly známé děvčata, v některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všecko je OK, máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý, kdybys byl trochu vyšší, tak to, ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: OK. Takže, a řeknu vám, když se ty dýskali, no tak ti mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivý z toho dýska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo. A řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, občas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Novíčín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: Novíčín, ano, Autopál. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď, potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle. Potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, válčík, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jen učila čardáš, jo? Mm-hmm. Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení. A řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy českou polkou, jo, v Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné.
0: Vláďo, a už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
1: Alberta, teď žiju v Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od Talima, ale teď žijeme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři, takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádherné.
0: Já jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady je teprve, bude v 5 hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, Noční linkách se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma Moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská Noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma Ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V Noční lince. Mezi tím přivítá Noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští Noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude Hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem Hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat Noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské Noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... To bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu, puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v hubě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metrů. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi a dohlížím. To srozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on to jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty, kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo. On na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pámbu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 5 roku. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
3: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
3: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
4: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, člověče, bručel soudce, vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé, tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
4: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?

Tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švonk.

Ujil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával. Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně. Četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, jste tady. A to vás přivedl a nemáte seky.
2: Poslušně hlásím, pane Feldkurát.

0: rád, že nemám.
1: A proč nemáte sirky? Kalilej, voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
0: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
1: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, švejku?
0: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
1: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
0: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
1: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto bude s Marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat. To není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vůdu. Ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
0: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
1: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase folonuju do kasáren.
0: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem. Já bych něco pil, povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
2: Volové jsme byli, křičel Čahoun.
0: Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
2: Já bych něco pil,
0: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
2: Pust nás domů, kolego, neblbni.
0: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
1: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
0: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta o to kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl. Poslušně hlásím, pane Feldkurát, že jsem zde.
1: A co tady chcete?
0: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane Feldkurát.
1: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
0: Do vašeho bytu, pane Feldkurát.
1: A proč máme do svého bytu, co pak nejsem ve svém bytě?
0: Poslušně hlásím, pane Feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
1: No a jak jsem se sem dostal?
0: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
1: Já jsem na žádný návštěvě, nebyl, to se mýlíte.
0: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
1: Já vám upadnu, upadnu.
0: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
1: Co si přejete?
0: Řekl polní kurát, díla je marný pokus svést se pozdě a posadit se na zem.
1: Co jste zač?
0: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
1: Já žádného pucfleka nemám. A já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Pusťte mě! Okamžitě mě pusťte, protože já vás neznám.
0: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
1: Já vás, pane, neznám!
0: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
1: Znáte vy otokace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
0: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
1: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
0: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se, povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru. Jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
1: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem modlužen.
0: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se vopil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
1: Já, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskovanda během 3 dnů, ale mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
0: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
1: No nic, babišku, nic, to spíš k tvojmu svozku.
0: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
2: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
0: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
1: Nedělej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
0: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vydá všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině. Už tě znají všichni dročkáři. Poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
2: Čulíci, líbe kamarád.
1: Jsi ten tátl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech krajnějších případech, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat, Nymburk umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicích byl jeden tambor, bojenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to... Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: No tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman, pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nějak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál O, Konstant se už zas vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová. Vy jste studentka?
8: No dovolte. Jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou pánové pracuje na univerzitě?
7: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
6: než... Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: Tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána, no snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud je o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
9: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lulku,

kola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletím.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.